ať se na Huconský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj!

ať se na ducem zvýší vynajmout dár. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám,

Mohelnický folkfest a jeho 7. ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začneme Folk Teamem.

Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už 6. ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény Mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava, a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským šestým ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby tě dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je velmi, já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že jo?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: K bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, ano. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: pracovní.
0: Vás... Pracovní.
1: Tak jedna věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy
1: samozřejmě
0: nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište. Vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám tu modrou, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře, si žena, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím zdravotního Patrika a šaramáčnou paní Němcovou. Mm-hmm.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Moji oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No prosím.
6: A já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Příjemné vysílání.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila. Mm-hmm. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dam, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, to tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po letné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávjev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla tá, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když podzim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení, byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: no,
0: můžete vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou, družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno. A pili
0: na další věc.
2: A pili ho.
4: Jelizo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, Jelizo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Tady,
4: tady to musím říct. No, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
5: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat.

0: utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
1: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
4: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
3: Děkuji.
4: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
5: Děkuji.
4: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
5: Já vám děkuji.
4: A vybírám Pavle Ačko.
3: Mějte máme zapsáno. Děkujeme správné děkuji. Posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
5: Nech si toho.
3: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady František, ale jsme na Zutavou, zdravím.
3: Zdravíme.
6: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
5: Já vám děkuji.
6: Přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
3: Dobře, máme
6: a
3: zapsáno.
6: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
3: Ne.
6: Podobný hlas.
3: No, no a navíc Petr a Pavel ale budeme slavit pondělí svátek. No výborně. Tak to je
6: báječné. No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
3: Děkuji.
5: Děkujem.
3: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši. Já jsem zapomněl to.
3: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
7: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, Honza Sukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
5: Dobrý den.
3: My vás.
8: A já bych tež nocoval pro pana Menšíka.
3: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
9: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
10: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bude už na placku.
9: Nazvedni, oj.
10: Co? Co je?
9: Otevři pusu. Já mám klíče.
10: Ale
9: a u těla poklíče, jak to?
10: No tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a dospíváme si doma, no.
9: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
10: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
9: Jak já můžu ztratit?
10: Já tam třeba.
9: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
10: no,
9: klíče.
10: Určitě.
9: Ale já ne.
10: Já všechno.
9: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeum. Lístky já musím mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem lepatr nějaký starý lístek od čatničky. No.
10: No a ten lístek tam máš?
9: A ten lístek tam taky nemám.
10: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
9: Ale tam byl ten lístek.
10: Ten lístek mám totiž já. Víš?
9: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
10: no, to taky.
9: Povídáte mi ty moje píše.
10: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Teď řekneš, že je to.
9: To nemyslíš vážně.
10: No to myslím vážně.
9: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák a
10: hodit
9: se?
10: No
9: parkovat
10: tam
9: asi,
10: ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
9: Jsem zaparkoval z úhradu.
10: No.
9: A chtěl jsem ti ten hrad, Jiříšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
10: Jseš podvodník!
9: Boženko, kontroluj se.
10: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
9: Miláško, posaď se.
11: Držaj,
9: já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě můžu hrát, nebo co?
10: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
9: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
10: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Weissovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jako, že...
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělého spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už jsi změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo,
2: se
1: to abychom
2: tam
1: nepostrašili
2: počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkrývám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Jitka má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře, Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu hromadu starostí.
3: On to někdo uklidí,
1: jo. Dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Teplotní rekordy ve čtvrtek padly na polovině stanic v Česku. V Doksanech bylo přes 37 stupňů. Děčín by mohl zbourat bytovku v Boleticích a postavit novou. Plán schválili zastupitelé. Čeští záchranáři pojedou pomáhat do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Na polovině meteorologických stanic v Česku ve čtvrtek padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Děčín by mohl zbourat bytový dům ve čtvrti Boletice a postavit nový. Zastupitelé ve čtvrtek schválili, že radnice podá žádost o dotaci, předfinancuje projekt téměř 50 miliony korun a bude se na investici finančně podílet částkou 12 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt 85%. Opozice plán města kritizovala. Náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká z Volby pro Děčín uvedla, že je prodej domu bezpečnostním rizikem. Podle ní by se z něj mohla stát ubytovna. Paličkovanou a šitou krajkářskou tradici Krušnohoří ukazuje nová výstava regionálního muzea Teplice. Ve výstavních místnostech zámku, kde muzeum sídlí, jsou výrobky krajkářek z Ústeckého kraje a tvorba výtvarníka Jaroslava Prášila. Výstava je součástí záměru zapsat krušnohorské krajkářství na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého a Karlovarského kraje, říká kurátorka muzea Alena Hubáčková.
2: Tento rok, který máme záměr zápisu na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Jsme podporováni celou krajkářskou komunitou v Ústeckém kraji a podporu máme i na straně Bamberka. Vlastně v našem prvním kroku k tomu, abychom krajkářství brali jako uznané řemeslo.
1: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je asi 235, zraněných jsou stovky.
3: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
4: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
3: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 37 stupňů. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 30 u Chlumce na Ústecku silničáři budují kruhový objezd. Projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den, 4 minuty po 5 hodině, teď po ránu je opravdu krásný, pohodě bych řekl, ale ty teploty, to přijde, takže jestli potřebujete něco udělat, tak teď po ránu, přes den, jenom ve stínu, hezky doma. Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s kalendářem, za chvilku se dozvíme, co dneska slavíme a k tomu dáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Valdemara Matušku a právě teď je tady Miroš Birka.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: tomhle vedru si říkám, že každý máme svá léta. Krásný den, hezké klidné ráno vám všem, je po 26. června. Je den, kdy děti dostávají vysvědčení, tak alespoň v tomhle je pro mě ten dnešní den významný. Pro vás možná bude významný z jiného důvodu. Jaký je 26. červen z hlediska kalendáře, to ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až 3x větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulhatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Pokud jste z Teplic, tak se rádi určitě jezdíte koupat na Barboru. Občas je dobré samozřejmě tam vyrazit jen tak na kolech a asi dobře víte, že zatím Teplice s Barborou nepropojuje žádná cyklostezka, ale to by se mělo změnit. Co všechno bude na Barboře nového, to se dozvíte od nás za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď tady mám aktuální informace o počasí. Teploty přes 20 stupňů v Mostě, 22 stupňů, 21 stupňů. Máme v Ústí nad Labem, tady jsme prožili tropickou noc. No a jaká je předpověď? Dnes bude až 37 stupňů Celsia a bude jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut před 17:30. Zapamatujte si, co vám teď říkám. Do 3 let se cyklisté dostanou z Teplic k jezeru Barbora po vyhrazené trase. Tak schválně si to vyjde. Tuto trasu postaví Teplice spolu s obcemi, kterými prochází. 85% z předpokládaných 30 milionových nákladů zaplatí dotace. O bezpečné cestě pro cyklisty na Barboru se v Tuplicích mluví několik desetiletí.
1: No, příští rok by se stavilo, přesně tak. Bude to i forma dopravy například do sklárny. Určitě to není jenom cyklostezka pro rekreaci.
2: Vysvětluje náměstek pro dopravu teplického primátora Tomáš Hadviga z hnutí ANO.
1: Prvotně se vůbec přemýšlelo, kudy by ta cyklostezka vedla. Vymýšlely se různé varianty, kde byly pozemkové problémy a jiné problémy s překonáváním například mostu a tak. Projekt ten se vlastně dělal loňský a letošní rok.
2: Trasa vyhrazená bicyklům povede z Teplických Hřetenic přes Újezdeček a Košťany do Oldřichova k jezeru Barbora.
1: Na každé straně bude jeden pruh, jeden vlastně na Barboru a druhý povede z Barbory do Teplic.
2: Pro Tepličany to je oblíbené místo, kam se v létě jezdí koupat. Ve městě koupaliště není.
1: To je vlastně nejbližší vodní plocha, kterou máme k dispozici.
2: V létě k jezeru míří rekreanti v autech a na motorkách, taky autobusy teplického dopravního podniku a po stejné silnici i desítky cyklistů.
3: Mezi Košťany a obcí Jeníkov, potažmo Barborou, je hlavně v létě strašně velký provoz. Cyklotrasa nebo cyklostezka je vynikající věc.
2: Nezávislá starostka Jeníkova a Oldřichova Stanislava Kubajková se připojila taky do dobrovolného svazku obcí, který připravuje cestu kolem jezera. Vedle Jeníkova to jsou Košťany a Hrob.
4: Naši předkové prostě chodili do Kostela, do Jeníkova a na hřbitov a naopak navštěvovali se. Dneska je to těžko přístupný.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Hrobu Jiří First. Původní cesty zmizely v hnědouhelných dolech a pak pod vodou.
4: A my bychom chtěli zachovat ten naráz, který v podstatě dneska už je takový jako přírodní, ale vlastně dát tu možnost, aby ten návštěvník nebo i ten občan města se prostě dostal k vodě.
2: Spolek proto přišel s návrhem na využití zatím nepřístupných částí břehů kolem Barbory a navazujícího jezera Otakar.
5: Trail by měl být zhruba 2,7 km, měl by to být lesní trail, bude se tam samozřejmě dát i běhat, to znamená, bude takový multifunkční trail.
2: To už je nezávislý starosta Košťan Tomáš Sváda.
5: Celý okruh kolem dokola by měl být cca 5 km.
2: Ještě letos chce spolek podle Svády postavit 4 plovoucí mola a postupně kolem jezer další parkoviště, která ulehčí Oldřichovu. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever.

Teď vám speciálně hraje Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Vysoký stupeň nebezpečí požáru je vyhlášen ve Národním parku České Švýcarsko. I tohle se dozvíte od Petry Vališové již za pár minut ve zprávách v půl. Ale teď malé osvěžení. Je tu moře. Boniem. Hezký den vám všem.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Národním parku České Švýcarsko platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Návštěvníci se můžou pohybovat jen po vyznačených stezkách, a to jen ve dne v době mezi 6. a 22. hodinou. Situaci sledují strážníci parku a lesníci. 6 středních škol v Libereckém kraji vyhlásilo třetí kolo přijímacího řízení. Data vyplývají ze systému DIPSY. Volná místa jsou na odborných školách, osmiletých gymnáziích a dvouleté praktické škole v České Lípě. Studenti mají na výběr z 9 oborů. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Víc bude kontrolovat řidiče i plynulost provozu. Zvýšené kontroly jsou naplánované na dnešek a taky na následný prodloužený víkend. V Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Mezi tématy letošního valného shromáždění jsou například technologický vývoj a důvěryhodnost médií. Na fotbalovém turnaji v Benátkách nad Jezerou se dnes představí prvoligové celky. Jablonec vyzve v 15 hodin a 30 minut Vlašim. Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. V platnosti je také výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 13 v Pílině na Teplicku je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh. Ve špičce se tam můžou tvořit kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever, tak teď je ten pravý čas vyvětrat, dokud je venku není příliš horký vzduch, a také se osprchovat. Prý děláme velkou chybu, když se ve vedru sprchujeme studenou vodou. Měla by ta voda být ideálně mezi 26 až 27 stupni, takže příjemně vlažná. Taková sprcha pomáhá teplo odvádět, aniž by tělo zmátla a donutila ho teplo zadržet. Takže ne studená voda. Jo? Hezký den vám všem. Teď taková písnička, která se hodí k dnešnímu počasí, Řeka v plamenech. To bude zpívat Honza Kalousek. A za chvíli další písničky, které nestárnou, těšte se na Martu Kubišovou.

0: Miluji písničky s příběhem, to je jedna z nich. Magdalena na Českém rozhlasu Sever. Dneska má svátek Adriana, to je také krásné jméno, tak všechno nejlepší. Dnes po 13. hodině znovu otevřeme poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Tentokrát se tato poradna bude týkat nohou. Jak vybrat správné vložky do bot?
1: Hezký páteční den, přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete, i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů, a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Veselé a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Pokud jste za volantem, pusťte si klimatizaci, otevřete okénka. A teď je takové to příjemné počasí na to mít vítr ve vlasech.
1: Počasí.
0: No teda toho větru moc nebude. Dnešní aktuální teploty po ránu 20 stupňů v Chomutově, 18 stupňů v Krásné Lípě. Dnešní maximální teploty budou 37 stupňů a bude jasno. Hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den za 10.6, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pocení, co bychom jiného v těchto vedrech mohli probírat v babských radách. Mají více potních žláz muži nebo ženy? To se právě teď dozvíme.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Teď by se ta snídaně v trávě určitě hodila. Venku je teď příjemně za 6-6, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Kvůli natáčení seriálu bude uzavřena Panská skála v Kamenickém Šenově. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Příjemný den, hezké vstávání vám všem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést a František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Litvínov je proti záměru postavit u skládky spalovnu nebezpečného odpadu. Kvůli natáčení seriálu bude uzavřená Pánská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Dnes čekejte jasno, místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Litvínov nesouhlasí se záměrem vybudovat v blízkosti skládky v Růžodolu spalovnu nebezpečného odpadu. Projekt je podle města v rozporu s platným územním plánem a zastupitelé proto včera odhlasovali, že jeho změnu nepodpoří. Proti výstavbě se vyslovili zástupci koalice i opozice. Nesouhlas už vyjádřil také svazek obcí regionu Krušnohoří. Záměrem se budou v pondělí zabývat radní Ústeckého kraje a veřejnost může své připomínky podávat do 8. července. Filmaři dnes na přírodní památce Pánská skála u Kamenického Šenova na Českolipsku postaví scénu pro víkendové natáčení seriálu. Turisté se mohou po takzvaných varhanách pohybovat, ale musí počítat s pohybem různé techniky. V sobotu se Pánská skála pro veřejnost uzavře.
2: V sobotu je podle nezávislého starosty Martina Bártla hlavní natáčecí den. Uzavřená bude jak samotná Čedičová vyvřelina, tak její okolí a přilehlé parkoviště. V ulici Marxova budou kvůli natáčení krátkodobé uzavírky provozu. V neděli a v pondělí budou varhany zase přístupné. Filmaři po sobě ale budou na místě uklízet a budou odjíždět nákladní automobily s technikou. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Dva komisaři z Islandu a Íránu dokončili týdenní inspekci v geoparku Český ráj. Ten od UNESCO dostal předloni takzvanou žlutou kartu, mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které prodávají kameny nejasného původu. Šlo například o Muzeum Českého ráje v Turnově, které ale s geoparkem ukončilo spolupráci. Komisaři proto kontrolovali, jestli geopark plní doporučení UNESCO, vysvětluje ředitelka geoparku Jana Lebedová.
3: Já myslím, že jsme to takto vyřešili, ale je to takový trochu šalamounské řešení, takže uvidíme, zda to obstojí. Nicméně my to prostě nedokážeme ovlivnit. Když s vámi někdo spolupracovat nechce, plnit vaše podmínky, tak ho prostě nedonutíte. Ale samozřejmě jsme měli i jiná doporučení, která se nám zase jako podařila naplnit.
1: V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů, ve Šluknovském výběžku na 34 stupňů a na horách na 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Děti už se oblékají do slavnostního. Nezapomeňte hlavně na desky, do kterého dáte vysvědčení. A právě vysvědčení je dnešní téma, pokud dáme řeč. Na jaké vysvědčení nikdy nezapomenete? Dostali jste někdy třeba nespravedlivé známky a dostávali jste nějaké dárky za vysvědčení? To dneska probereme mezi 9. a 10. Už teď pište maily na dámereč@rozhlas.cz a dětem přeji, aby z vysvědčení měli radost. Ne rodiče, ale vy děti. Vy musíte mít z vysvědčení radost. Krásné ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli ABBA, teď Rady Kirken.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. Zítra má

0: Pěkný den, 12 minut zbývá do 6. Vy jste s Českým rozhlasem Sever, i ve Vedrech se dějí věci, které se pak zařadí do našich krimihistorek. Teď se vydáme na Lovosicko s Petrem Beranem.
1: Krimihistorky.
2: Litoměřičtí kriminalisté opět zasáhli proti drogové scéně na Lovosicku. Obvinili muže, který měl po delší dobu prodávat a poskytovat pervitin místním uživatelům. Podle vyšetřování šlo o desítky dávek drogy, která mezi odběratele putovala opakovaně. Podezřelý přitom není policistům neznámý. Za podobnou trestnou činnost už byl v minulosti odsouzen. Teď čelí obvinění z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Pokud soud jeho vinu potvrdí, může za mříže až na 10 let.
1: Krimi historky.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Ty a já jsem rád, že posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, 7:02. Zítra, i když bude vedro, tak vás pozveme na procházku údolím řeky Ohře. To by mohlo být příjemné, hezky u vody, ve stínu, podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď tedy podrobnosti o dnešním počasí. Aktuálně ty teploty kolem 22 stupňů. 22 stupňů máme teď v tuto chvíli v Dubí. 16 stupňů je na Žatecku. Dnešní maximální teploty, nevím, jestli vám to mám vůbec říkat, 37 stupňů, no je to tak. Nejchladněji bude ve Šluknovském výběžku 34 a na horách 31. Bude jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Nejlepší to bude o víkendu u vody a my vás veme na pochod údolím řeky Ohře. Tento pochod připravilo regionální muzeum Karla Polánka v Žatci. Start je v 9 hodin v Žatci na křižovatce ulic Rooseveltova a Úhoharky. Vyráží se za každého počasí, v sobotu má být velké horko, tak nezapomeňte hodně vody a něco na hlavu. Na podrobnosti o cestě se Jaroslava Holštajna z regionálního muzea ptala Eva Bucharová.
2: Pane Holštajne, dobrý den.
3: Dobrý den, přeji všem posluchačům.
2: Kde se v sobotu sejdeme?
3: V sobotu se sejdeme v Žatci, konkrétně na křižovatce ulic Rooseveltova a u Ohárky, což je vlastně u řeky Ohře, je tam takový kamenný most směrem na vlakové nádraží.
2: A v kolik hodin?
3: V 9 hodin dopoledne samozřejmě.
2: Kolik nás čeká kilometrů asi tak?
3: To bude něco málo přes 8 kilometrů.
2: Uděláme si nějaký okruh, anebo půjdeme tam a pak zase zpátky?
3: Nebude to celý okruh, bude se teda startovat, jak už jsem řekl, v Žatci. A ze Žatce se půjde kolem řeky Ohře do Trnovan a v Trnovanech se potom zase půjde tím údolím Ohře směrem do Bezděkova.
2: Co zajímavého nás čeká na trase?
3: Už v Žatci máme takové první zastavení u bývalého Kreblova mlýna, kde se lidi něco dozví o jeho historii. Máme i připravenu nějakou jako fotografickou dokumentaci. Další zastavení by potom bylo mezi Žatcem a Trnovany u řeky Ohře přímo a tam by jsem měl já výklad k té přírodě, konkrétně by to byly dřeviny kolem nás. Zajímavé zastavení bude určitě v těch Trnovanech, kde bychom navštívili Mariánskou kapli a takzvaný zámeček, což je vlastně zemědělská usedlost, takový sklad, který je tam již od 19. století, kde by měla kolegyně zase paní Kubíková, by tam měla takový výklad k historii toho objektu, toho skladu v Trnovanech a i k té Mariánské kapli, která je též zajímavá a taková, mnoho lidí o ní neví.
2: Další body programu už si necháme pro vás jako překvapení na sobotu 27. června na výpravu údolím řeky Ohře pozval Jaroslav Holštajn. My vám děkujeme za pozvání a těšíme se u vás na shledanou.
3: Děkuji tež, hezký den přeji, nashledanou.
1: A když už půjdeme kolem té řeky, tak by to chtělo nějakou studánku. Kdybyste na žádnou nenarazili, jednu pro vás mám právě teď na Českém rozhlasu Sever.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj plánuje rozšířit kapacity pro lidi s autismem v Kadani na Chomutovsku.

0: roku. Krajští zastupitelé schválili investiční záměr za 130 milionů korun bez DPH. Podle krajského radního Jiřího Fedorišky z ANO v regionu dlouhodobě chybí místa pro lidi s poruchou autistického spektra i kapacity denních stacionářů. Společnost Trilex zítra spustí provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru na Českolipsku. Přímý vlak bude vyjíždět ráno z německých Drážďan přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend až do 30. srpna. Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Rodiče by nejdřív měli vysvědčení s dětmi v klidu probrat. Odměna může být podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace. Papež Lev XIV. A jeho poradní sbor kardinálů dnes budou ve Vatikánu mimořádně jednat o mezinárodní situaci a míru. Mluvit budou taky o překonání teorie spravedlivé války. Debaty kardinálů a hlavy katolické církve budou pokračovat i zítra. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburku do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 mezi exity na Louny Západ a Louny Východ ve směru na Prahu se porouchalo nákladní auto. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58 posloucháte Český rozhlas Sever. Všimli jste si, že dneska máme opravdu magické datum. Jsou tam 3 dvojky, 3 šestky, 1 0, ale ta se nepočítá. Je 26.6.2026, tak ať vám ten dnešní den prostě vyjde na jedničku. My k tomu přidáme i písničky, které nestárnou a den bude dokonalý. Za chvíli Petr Spálený, teď Karel Černoch a Iveta Bartošová.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Pátek 26. června. Co přinese dnešní den? Tak dneska vás pozveme v našem vysílání po 15. hodině do regionálního muzea v Teplicích, kam můžete zajít na výstavu s názvem 7 tváří krušnohorského krajkářství. Jinak my se společně potkáme na koupališti v Horním Jiřetíně. Moc se na vás těším. Je vedro, tak koupaliště bude určitě ideálním místem, kde se setkat. Připravili jsme pro vás tradiční akci Hurá prázdniny. V 15 hodin to začne pohádkou Mrkvomen, to je klasika, to je prostě divadlo Krabice Teplice, jsou skvělí. Pak si dáme společní dětskou diskotéku se soutěžemi, vykoupáme se a od 19 hodin to spolu rozjedeme na velké retro diskotéce. Budou nafukovací atrakce, dílničky, malování na obličej. Na koupálko v Horním Jiřetíně je vstup zdarma dneska. Se začátkem prázdnin se rozjíždí i sezóna letních kin. Dnes začíná promítat letní kino v Žadci, na programu je Toy Story 5, příběh hraček. Další letní kino dnes najdete na jezeře v Mostě. Tady na plátně uvidíte od 18 hodin, jak vycvičit draka, a od 20 hodin Nečekané léto. A promítá se také v letním kině v Litoměřicích na Ostrově. Tady to dnes bude 5 švestek. Určitě během léta atmosféru letních kin vyzkoušejte, je to báječná romantika. A dnes večer můžete zajít na tajemné prohlídky zámku v Děčíně. Čeká nás noční putování s hrabětem a jeho sluhou. Hrané noční prohlídky nás přenesou do 19. století za panem hrabětem Františkem Antonínem Tunem, jeho potomky a věrným, ale nezbedným sluhou, který svým pánům občas komplikuje život. Začíná se v 19, ve 20 a v 21 hodin. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Halo, halo, Povrly, pokud máte rádi Povrly, poslouchejte, za chvilku Povrly navštívíme v našich příbězích. Dotkneme se třeba i kostela Navštívení Panny Marie, který má tvar rotundy a byl postaven až v roce 1936. Za chvíli podrobnosti.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Na telefonu Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké teď je ráno na severu Čech?
2: V tom na oboze máme jasno a na stanicích měříme od 18 do 22 stupňů Celsia a vlastně parobné teploty máme aktuálně i na horách.
0: Ano, a přes den čekáme teplotní rekordy?
2: Není to vyloučeno, vlastně ty dnešní maximální teploty očekáváme od 34 až do 37 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam od 32 až do 34 stupňů Celsia a na obloze dneska bude jasno, ale během dne může být místy až plalo jasno.
0: Dobře, a co o víkendu? Tam ty teploty ještě porostou podle poslední předpovědi?
2: Vypadá to, že jo, vlastně zítra ty maximální teploty očekáváme od 36 až do 39 stupňů Celsia a na neděli tam to zatím vypadá, že bychom se mohli dotknout i 40 a v Dolním Polabí a v Poohří mohou být teploty výjimečně i vyšší a právě na to je vydaná i výstraha na vysoké teploty, která má barvu tu nejvyšší a to červenou barvu.
0: Dobře, já vám děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Dávejte na sebe pozor a držte se ve stínu.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever i nadále. Dobré ráno vám všem a teď už slibovaná návštěva. Jdeme do obce Povrly a příběh nám teď povypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: První písemná zmínka o této obci na levém břehu Labe je z roku 1186. V raném středověku byly Povrly na Ústecku místem, kde se vybíralo clo. Časem se ale způsob výběru cla změnil a tak celnice v Povrlech zanikla. Rozvoj průmyslu ve druhé polovině 19. století ovlivnil i život v obci. V roce 1899 tam byla založena továrna na měď. Pro obec byla výhodná i poloha u řeky, těžila z lodní dopravy na Labi a u dráhy na železničním koridoru Děčín-Břeclav. V Povrlech stojí za zmínku kostel Navštívení Panny Marie. Má tvar rotundy a byl postaven až v roce 1936. Stavbu zaplatila právě místní měďárna a občané. V kostele jsou funkční varhany z roku 1880. Jejich autorem je Anton Feller ze staré rodiny varhanářů, která pochází z nedalekého Libouchce. Kousek nad obcí se nachází přírodní rezervace Kozí vrch. Na Kozím vrchu najdete chráněné druhy rostlin jako lomikámen latnatý nebo koniklec luční. Žije tam kriticky ohrožený druh ještěrka zelená a chráněné druhy ropucha obecná nebo krkavec velký. Od 1. března do 30. června je část Kozího vrchu uzavřená z důvodu hnízdění sokola stěhovavého.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Prince. Ten bych dneska neskoušel. Pokud někam půjdete, tak pomalou chůzí. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v celou se blíží. My vás v nich pozveme na sklizení třešní a meruněk. To už naplno začalo na Litoměřicku. Hezký den vám všem.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení. Sadaři na Litoměřicku začali naplno sklízet třešně a meruňky. Na dovolenou do zahraničí kartička pojištěnce nestačí. Cestovní pojištění zajistí i asistenční službu. Dnes čekejte jasno, místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. S tím se pojí i hodnocení celoroční práce žáků, a to známkami nebo i slovním hodnocením. Učitelé připomínají, že je důležité přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dítětem. Podle Markéty Holišové ze základní školy náměstí Kyriových je o prázdninách na místě odpočinek. Nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování.
2: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
1: V Ústeckém kraji začala sklizeň ovoce. Jak první sadaři sklidili třešně, pokračují sběrem meruněk. Část ovocných sadů přitom poškodili jarní mrazy. Podle ředitele zemědělského družstva v Klapem na Litoměřicku Otakara Šaška sezónní pracovníci kvůli vysokým teplotám letos ovoce sklízí už brzy ráno. Na státní hrad Bezděz na Českolipsku se po 240 letech vrátí Černá Madonna Montserratská. V hradní kapli bude příští sobotu posvěcená kopie původní sošky. Obřad povede kněz Kamil Škoda. V tiskové zprávě o tom informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová. Originál vzácné sošky byl na Bezdězu v letech 1666 až 1786. 80-centimetrovou repliku vzácné sošky vytvořil akademický sochař Michal Vácha z Labského Pískovce. Pracoval na ní zhruba půl roku. Při cestách do zahraničí se nedá 100% spoléhat na evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. Ty upozorňují na to, že kryje jen nezbytné lékařské zákroky a v případě zdravotních problémů hrozí dokonce i v řadě evropských států doplácení vysokých spoluúčastí na péči i léky. Většinu rizik pokryje cestovní pojištění a jeho součástí jsou navíc asistenční služby. Ty jsou podle Vlastimila Divokého z cestovní pojišťovny Ergo velmi důležité.
3: Velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři, a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lubenci na Lounsku se v Podmořanské ulici u kostela svatého Vavřince srazilo osobní auto s dodávkou a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Napijte se, jestli jste po ránu podráždění, nemáte náladu, chybí voda, hlavně v tomhle vedru. Dehydrataci taky ve vedrech poznáte, že máte křeče v nohou, bolí vás hlava, máte zrychlený tep, jste malátní a to fakt nechcete. To mi připomnělo, že jsem si ráno dal do mrazáku vodu, tak ji musím vytáhnout, abych neměl ledovou tříšť. Doplňujte tekutiny, napijte se minimálně každou písničku, která nestárne. Máme pro vás Brontosaury a teď Lenku Filipovou Aleny.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
5: Znáš, milý?

0: Písničku, kterou určitě znáte na spaměť, Stánky, tady na našich frekvencích, na frekvencích Českého rozhlasu Sever. Dobré ráno, v pátek 26. června, kdy svátek má Adriana, všechno nejlepší. Teď k tomu přidávám Petra Jungmana a jeho dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pátek 26. června, svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferencz na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spice Kids debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulhatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: po 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever, pěkný den vám všem. Tak se ochladíme zase u ledu, jdeme na hokej do Litvínova, hokejový klub v Litvínově chce zase vychovávat šampiona. Šampiony, inspirací jsou mu Karlovy Vary, více pro vás máme za okamžik.
1: Počasí.
0: Už venku naplno svítí sluníčko, teploty jsou kolem 24 stupňů Celsia tuto chvíli v Mostě a také v Litoměřicích. Dnešní maxima budou do 37 stupňů, bude jasno. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut půl osmá vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pamatuju si, že v 80. a 90. když jsem chodil na hokej do Litvínova, tak ten byl líhní talentů a slavných hokejových jmén. A právě teď Litvínov se chce navrátit ke kořenům, to znamená zase začít vychovávat špičkové hráče. Takový úkol si stanovili noví vlastníci extraligového hokejového klubu Litvínov. Ten se má stát pro rodiče a jejich děti zase lákavou adresou.
1: Pokud se novým majitelům podaří vybudovat v Litvínově špičkové mládežnické centrum, bude to mít podle jednoho z nových vlastníků Roberta Kysely velký přínos i pro samotné město.
2: Ty mladí lidi a ty mladé rodiny sem klidně i budou chodit, protože spousta těch rodičů se dneska v tom sportu vidí, jo? Protože ty naši hokejisti dosahujou jakoby úspěchů, hrajou opravdu světovou špičku a samozřejmě všichni se dneska vidějí, že budou hrát NHL a extraligu a já nevím co. A ten Litvínov má obrovskou výhodu v tom, že je malej, školu tady, na kam můžou děti chodit, je naproti, učitele je sem voděj, má dvě plochy, třeba Ústí nemá.
1: Může se stát podle Kysely Litvínov atraktivní pro mladé rodiny s dětmi. Pochopitelně nutností bude přeměna zimního stadionu v moderní arénu.
2: V okamžiku, kdy tady bude aréna, k tomu tréninková hala, tady by měl být hotel v rámci té rekonstrukce, nebo respektive internát pro ty možný přespolní, který tady budou, škola je naproti, tak samozřejmě už je to pak jenom o tom, o kvalitních trenérech a o tom přesvědčit ty rodiče, aby ty děti a ty mladí hráči sem chtěli chodit se ten hokej učit.
1: Rodiče z regionu s talentovanými dětmi totiž v posledních letech klidně neváhali své ratolesti posílat do Liberce nebo do Karlových Varů. Těmi se mistr světa z roku 1996 chce nechat inspirovat.
2: Vary jsou exemplární případ toho, jak by se to asi mělo dělat, ale tam je to právě daný tím, že Vary jsou krajské město, mají podporu města, podporu kraje a pak samozřejmě podporu našli toho tátu, toho vlastníka tam, pana Šénkypla, který do toho dává peníze, takže já bych řekl, že ta cesta těch Varů se mně líbí. Takhle bych si představoval, aby to nějak tady se povedlo nastartovat. Mají novou halu, teď tam budou mít novou míčovou halu, mají tam plaveckou halu a další věci. Všechno vlastně v jednom areálu. Ty kluky, který tam tahají, kterých tam spousta odešla i tady od nás, tak samozřejmě poskytnou internát, dozor, školu, nějaký jídlo a takovýhle věci. A to je podle mě cesta pro český kluby, jak fungovat.
1: Řekl Robert Kysela, který je společně s Jiřím Šlégrem novým majitelem extraligového hokejového klubu v Litvínově. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den, Český rozhlas Sever s vámi. Před chvilkou jsme se věnovali hokeji, teď je fotbalu, nebo lépe řečeno ve zprávách v půl se budeme věnovat fotbalu. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru, i tohle se dozvíte už za pár minut od Petry Vališové. Hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vysoký stupeň požárního nebezpečí platí v Národním parku České Švýcarsko. Návštěvníci se můžou pohybovat jen po vyznačených stezkách, a to jen ve dne v době mezi 6. a 22. hodinou. Situaci sledují strážci parku a lesníci. Českolipská radnice prodá pozemek u průtahu městem za nižší cenu. Majitel přilehlého autosalonu neakceptoval loni schválenou částku 1,75 milionu korun. Za parcelu mezi silnicí číslo 9 a svým autosalonem je ochotný zaplatit 1 100 000. Zastupitelé města s jeho návrhem souhlasili. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat.

0: zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí. Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. Po konci českého týmu na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále dejte pozor, v Lubenci na Lounsku v Podbořanské ulici u kostela svatého Vavřince se tam srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Sever, tak děti už si jdou pro vysvědčení. Bylo kdysi zvykem, že třeba když měli samé jedničky nebo vyznamenání, tak různé organizace jim dávaly dárky. Teď už stačí mít jenom to vysvědčení, třeba do zoo, do Ústí se dneska dostanete děti do 15 let za korunu, zoo Chomutov o víkendu taky 27-28 červen za korunu, vstup pro žáky základních škol a zoo Děčín dokonce zdarma dneska za celoroční snahu ve škole, takhle odmění škola. Tak užívejte i ty radosti po vysvědčení a samozřejmě k tomu přidáváme písničky, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď už Petr Muk.

0: 8 minut po půl 8. Adriana má svátek, všechno nejlepší, jste s Českým rozhlasem Sever a včera jsme slavili 60. narozeniny našeho kolegy, kamaráda, moderátora Vládi Hrona a tak samozřejmě jsem mu musel zavolat, popřát se mu a on nás přivítal jak jinak než s humorem.
1: Je, ty krásně zpíváš.
2: Že jo.
1: Skoro jako teta, než jí strejda zabil.
0: Ahoj. Tak všechno nejlepší k narozeninám, ať máš stále dostatek hlasů, aby si bavil publikum po celé republice i v zahraničí. A prosím tě, když jsi dneska vstával s tou 60, co tě všechno bolí?
3: Hele, budeš se divit, ale včera v 59 jsem si říkal, je to naposled. Byli jsme na takovým zatopeným lomu se synem, kde se dějou takový ty high jump, se tomu říká, ten materiscipliát, kde se skáče z těch 10-metrových skal do vody, tak jsme si tam s Ládíkem skočili backflip, tak jsem říkal, ten je poslední v 59 a příští už bude v 60. Tak jsme si zaskákali salta dozadu a tak, takže jsme, včera jsem blbnul člověče jak puberťák, je pravda, že mě dneska všechno bolí, pač jsem šel ještě potom na trénink, ale snažím se nějak tak přemoct ten věk a být stále aktivní a sporto.
0: Spoustu interpretů, když má kulatiny, tak chystá nějaké turné, chystáš něco takového taky?
3: My jsme si řekli, že budeme slavit celý rok, že je hloupost slavit jeden den, takže jezdíme sérii koncertů, které se jmenují narozeninové koncerty. To bude samozřejmě pokračovat dál po prázdninách. Já vždycky slavím celý rok, protože nejsem ten typický jako slavič, že v ten den prostě někde se musím nějak blýsknout nebo něco, my půjdeme dneska akorát s dětma na oběd. Takže mám to takový jako, spíš slavím opravdu jako radostí v tom nejlepším slova smyslu. Snažím se udělat něco pro sebe, jak říkám, třeba si zaskákat do vody nebo jet někam na výlet. Navíc jsem abstinentem se blbě slaví. Takže já to mám takový, že opravdu já vždycky slavím aktivitou. Já si půjdu někam zakopat nebo zahrát badminton. I když zakopat by mě mohli dneska, to si budu dávat bacha, tohle slovo nebudu říkat dneska.
0: Vládě Hron, včera velké oslavy tady u nás, dneska budou oslavy u vás doma, pokud máte děti školou povinné, protože dneska se rozdává vysvědčení, už za 20 minut to vypukne a už asi za hodinu budete vidět ty výsledky, děti budou šťastné volat domů, že nakonec nejsou 4 čtyřky, jenom 3 čtyřky a že je to vlastně dobrý. Tak jaké, na jaké vysvědčení vy osobně nikdy nezapomenete? Dostali jste někdy třeba nespravedlivě špatnou známku nebo naopak nespravedlivě dobrou známku? A co jste dostávali za vysvědčení, když jste byli malí? Dávalo se něco za vysvědčení? Už teď pište maily na damereč@rozhlas.cz a samozřejmě budu moc rád, když po 9. hodině zavoláte. Krásný den vám všem.

0: Pěkný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Vedra sužují nejen nás, ale také třeba hospodářská zvířata. V Klapem na Litoměřicku se kravám rozhodli vorkem počasí přilepšit. Jak konkrétně? To se od nás dozvíte už za pár minut, kdy krávy navštívíme.
1: Počasí.
0: Venku už teď vedro, už mi svítí sluníčko na záda, už to cítím, že dneska opravdu bude zase pařák. 23 stupňů nám hlásíte z Teplic, 20 stupňů máme v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou do 37 stupňů, nejchladněji bude ve Šluknovském výběžku, tam bude 34 nebo na horách 31 a bude jasný den. Hezký den.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Za 10.08 vy jste s Českým rozhlasem Sever, trochu bych použil tu slavnou dětskou písničku Krávy, krávy, jak si ve vedrech povídáte. Extrémně horké počasí ovlivňuje nejen nás, ale také hospodářská zvířata. Farmáři se proto snaží tu velkou zátěž nějak zmírnit, například v Klapem na Litoměřicku. Chovatelé krávy ochlazují ventilátory a mlžítky, i tak krávy v horkém počasí dojí méně mléka.
2: Dubna, sem je to přivedení. Vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady...
3: Nad kravama to teda...
2: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje.
3: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
4: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
5: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
4: Takřka tropické teploty stejně jako lidé krávy hůř snáší.
5: Mají zvýšený příjem vody samozřejmě, snížený příjem krmení, na kvalitě mlíka se to neobjevuje, složky, tuk, bílkovina, všechno v pořádku.
4: Problém je ale dojivost, vysvětluje Otakar Šašek.
5: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
4: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
5: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějaký 9,50, 10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
4: Shrnuje Šašek z Klapého, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5.8. Český rozhlas Sever s vámi. Ve zprávách celou další varování od meteorologů před velkou vlnou veder. Podrobnosti za chvíli. Příjemný den, klidné vstávání.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Během víkendu mohou teploty v severních Čechách překročit 37 stupňů Celsia. Končí školní rok, s vysvědčením můžou školáci do liberecké zoo za snížené vstupné. Na silnicích bude se začátkem prázdnin hlídkovat více policistů. Dnes čekejte jasno, místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Meteorologové vydali výstrahu před další vlnou veder. Na konci víkendu mohou teploty v celém Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje vystoupat nad 37 stupňů Celsia. Výstraha před extrémně vysokými teplotami bude platit od neděle do pondělní půlnoci. Kvůli riziku přehřátí a dehydratace odborníci doporučují dbát především na dostatečný pitný režim, říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách, nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a lomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
3: Dnes je konec školního roku a učitelé rozdávají dětem vysvědčení. Liberecká zoo pro školáky připravila odměnu. Do areálu se dostanou zasnížené vstupné 20 korun. Stačí, když u pokladny ukážou vysvědčení, říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
5: Jedná se o slevu pro všechny školou povinné žáky, kteří při předložení svého aktuálního vysvědčení mohou do zoo vstoupit za pouhých 20 korun. Na známky úplně nebereme ohled, opravdu slevu dostane každý.
3: Akce platí do neděle. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha patří k nejkritičtějším obdobím právě konec školního roku a odjezd na prázdniny. Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců a nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů, ve Šluknovském výběžku až na 34 stupňů a na horách na 28 až 31 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na Českolipsku u obce Sosnová u 9. přejezdu k průmyslové zóně se srazily dva autobusy. A na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh. Ve Špičce se tam můžou tvořit kolony. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezké ráno. Tak co vás dneska po ránu bolí? Nějak mě chytlo rameno, tak musím poslouchat dneska po 11. dopolední naše vysílání. Do studia přijde po 11. Barbora Kinclová, fyzioterapeutka. Téma je tejpování a ortézy. Jsem na to zvědavý, já když vidím, jak si každý sám lepí ty tejpy různě po těle, říkám si, jestli to takto amatérsky může vůbec fungovat, tak odpovědi se dozvíme dnes dopoledne. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Pavel Bobek a teď Valdemar Matuška.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 11 minut po 8 hodině Český rozhlas Sever s vámi. Tak o těch výletech, o kterých si vyprávíme, o těch si budeme asi teď jenom vyprávět, protože těžko někam ve 40 stupních polezeme na kopec, ale vydáme se. Vydáme se do Českého středohoří, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nás zavede k jedné dýmající hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: po 8:45, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den vám všem. Za chvilku navštívíme libereckou zoo, abychom viděli na vlastní oči, jak si zvířata poradí v těchto teplých dnech. Samozřejmě některá zvířata to vítají, u některých je to horší, tak se třeba slonice musí sprchovat, podává se mražená krev a samozřejmě odpočinek je naordinován pro zvířata v těchto horkých dnech. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: I my si naordinujeme relax a odpočinek. Opravdu ty teploty už stoupají 25 stupňů, 28 stupňů máme v Kadani. 28 stupňů nám hlásíte také z Lounska. Dnešní maximální teploty 37 stupňů, bude jasno. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Pěkný den, posloucháte Český rozhlas Sever, 10 minut před 8:30, malotraktorem, nezávidím traktoristům v těch vašich kabinách, pokud tam nemáte klimatizaci, tam musí být výheň, tak se držte. Samozřejmě problémy s orky mají i zvířata, třeba liberecké zoologické zahradě. S bojem proti přehřívání začínají chovatele už při výběru druhů a lokality výběhu, ale i teplomilná zvířata můžou mít v extrémních vedrech problém. Jakým způsobem se jim snaží teplé dny ošetřovatelé zpříjemnit, zjišťovala naše reportérka Viktorie Židlíková.
1: My se příliš nesnažíme ta zvířata jako aktivně ochlazovat. My se snažíme dát jim svatý pokoj, aby se nepřehřívala.
2: Vysvětluje postup ošetřovatelů v horkých dnech zooložka Dorota Gremlicová a dodává.
1: Slonice je asi jediný, koho jako aktivně schlazujeme, opravdu systematicky, protože ona se právě chodí koupat, ošetřovatelé ji koupou, ošetřovatelé ji sprchují a pro ní je to příjemný, takže ta to využívá, ta to dělá. Jinak u ostatních zvířat třeba napouštíme bazény, vkropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda, chovatelé ji vyměňují častěji než v chladnějších dnech.
2: Někdy dávají v liberecké zoo zvířatům mražené ovoce nebo krev, ale je to pro ně forma zábavy, ne ochlazení. Naopak se při hře s Nanukem můžou přehrát. Jak přehrátí vypadá, popisuje zooložka na příkladu pandy červené.
1: Zpravidla většinu dne odpočívají v takové té typické stočené poloze. A jak začne být pandě nesnesitelně, tak spouští packy přední i zadní dolů z větve a vypadá, jako kdyby se celá roztékala. Takže rozteklé pandy značí, že teplota překročila únosnou mez a že by se teda všichni měli uchýlit někam do stínu.
3: Vedro, ale úplně neuvěřitelný.
2: S teplem bojuje i návštěvnice Marcela. Zoologická zahrada proto připravila ochlazení i pro veřejnost, říká mluvčí Barbara Tysařová.
4: Samozřejmě myslíme i na blaho návštěvníků. Jak už jsme říkali, tak většina našeho areálu je pokrytá stromy, takže ten komfort je opravdu příjemný během cesty. A ta místa, která jsou otevřená, tak tam plánujeme na léto umístit mlhovače.
2: Tropické dny budou podle meteorologů pokračovat i o víkendu. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den, Český rozhlas Sever s vámi. Zprávy v půl přenosu informaci o tom, že v děčínských Boleticích se bude bourat bytový dům. To všechno se dozvíte od kolegyně Petry už za pár minut na Českém rozhlasu Sever.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Děčín plánuje zbourat bytový dům v městské části Boletice a na jeho místě postavit nový. Zastupitelé včera schválili podání žádosti o dotaci, předfinancování projektu ve výši téměř 50 milionů korun i finanční spoluúčast města ve výši 12 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt až 85% nákladů. Zítra spustí společnost Trilex provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru na Českolipsku. Přímý vlak bude výjíždět ráno z německých Drážďan přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend až do 30. srpna. Žáci a studenti po celé republice si dnes převezmou vysvědčení a uzavřou tak další školní rok. Pro mnohé z nich je to den plný očekávání, emocí i úlevy. Podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí by rodiče měli výsledky s dětmi nejprve v klidu probrat. Odměna pak může sloužit jako ocenění i motivace. Po extrémních teplotách ve Francii dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně. Tuto dosud nejvyšší teplotu naměřili před 7 lety v Duisburgu. V Benátkách nad Jizerou se už uskutečnilo

0: Teční fotbalový memoriál Jaroslava Krále, ve kterém Jablonec v 15 hodin a 30 minut nastoupí proti Vlašimi. Dnes čekejte jasno, během dne místy až polojasno a teploty do 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 61. kilometru u Radejčína ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Děti už asi mají vysvědčení v ruce a v tuto chvíli začínají prázdniny. A v pondělí tady u nás na našich frekvencích ve 9:45 dopoledne začíná zámecké léto. Poznáte během letních prázdnin s námi 50 českých zámků a budete moct vyhrát víkendový pobyt na zámku. Tak buďte s námi, popřejeme vám pohádkové léto a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Věra Špinarová, teď Meky Žbirka.

0: Slunečné pobřeží, 9 minut po půl deváté, toho sluníčka bude víc než dost, jste s Českým rozhlasem Sever, máme pátek 26. června, co dál přinese dnešní den. Po 15. hodině v našem odpoledním vysílání navštívíme regionální muzeum v Teplicích, kam můžete zajít na výstavu s názvem 7 tváří krušnohorského krajkářství. My společně se dneska potkáme na koupališti v Horním Jiřetíně, je vedro, tak koupaliště bude ideálním místem. Připravili jsme pro vás tradiční akci Hurá prázdniny. V 15 hodin divadlo Krabice Teplice zahraje pohádku Mrkvomén, pak si dáme dětskou diskotéku se soutěžemi, vykoupáme se a o 19 hodin jsme pro vás připravili velkou retro diskotéku. K tomu budou nafukovací atrakce, dílničky, malování na obličej a vstup do Horního Jiřetina na koupálku je zdarma. Se začátkem prázdnin se rozjíždí i sezóna letních kin. Dnes začíná promítat letní kino v Žatci. Na programu je Toy Story 5 Příběh hraček. Další letní kino dnes najdete na jezeře v Mostě. Tady na plátně uvidíte od 18 hodin, jak vycvičit draka, od 20 hodin Nečekané léto. A promítá se také v letním kině v Litoměřicích na Ostrově. Tady to bude dnes 5 švestek. Určitě během léta atmosféru letních kin vyzkoušejte, je to báječná romantika. A dnes večer můžete zajít na tajemné prohlídky zámku v Děčíně, čeká nás noční putování s hrabětem a jeho sluhou. Hrané noční prohlídky nás přinesou do 19. století za panem hrabětem Františkem Antonínem Tunem, jeho potomky a věrnými, ale také nezbedným sluhou, který svým pánům občas komplikuje život. Začíná se v 19, ve 20 a v 21 hodin. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, Rádio 2.

0: Letní rytmus reggae ve 8:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Vysvědčení rozdáno, letošní konec školního roku v Podsedicích je jiný než v předchozích letech, zdejší malotřídka i mateřská škola bude totiž od září sloučená s nedalekou školou v Třebenicích. Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, venku sluníčko, teploty nám lezou nahoru, 25 stupňů už teď máme v Rumburku, 28 stupňů máme v Bílině, dnešní maximální teploty 37 stupňů a bude jasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle je taková poslední připomínka letošního školního roku, ta hudební Nenapovídej, Michal David na Českém rozhlasu Sever. I nadále dobré ráno. Žáci a studenti si dneska odnášejí ze školy vysvědčení. Na základní škole v Podsedicích na Litoměřicku se naposledy rozdávalo vysvědčení pod hlavičkou obce. Od nového školního roku bude totiž Podsedická škola a školka sloučená se sousední školou v Třebenicích. Podrobnosti má reportérka Lucie Hejzlová. Dobré ráno. Haló, slyšíme se?
1: Dobré ráno.
0: Lucko, proč se tyto dvě školy slučují?
1: Dobré ráno, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se.
1: Letos 1. května totiž ve vedení školy skončila někdejší ředitelka. Jejímu odchodu předcházely dvě návštěvy České školní inspekce během jednoho roku. Poté ředitelka skončila a nezávislá starostka Veronika Kulichová požádala ředitele základní a mateřské školy v sousedních Třebenicích Stanislava Nováka o dočasné vedení podsedické školy, a to do konce letošního srpna. Po vzájemných jednáních se ale vedení Třebenic a Podsedic dohodlo na trvalém sloučení obou škol.
0: Budou muset děti dojíždět? Co se konkrétně mění a jak si obě radnice rozdělí náklady na provoz školy?
1: Obec Podsedice jako zřizovatel zruší základní školu jako příspěvkovou organizaci a naopak Třebenický školský obvod se rozšíří. Pod hlavičkou základní a mateřské školy v Třebenicích bude dál ve stejné budově v Podsedicích fungovat první stupeň základní školy a tamní mateřská škola. Mění se tedy v podstatě jen vedení školy. O budovu se bude dál starat podsedická radnice a město Třebenice ji bude mít v pronájmu za symbolickou korunu. Alespoň tak mi to vysvětlovala nezávislá starostka Třebenic Eva Hajná. Nepedagogické pracovníky pak zaplatí vedení Třebenic a rozdíl v rozpočtovém určení daní by pak podle Hajné měla platit obec Podsedice.
0: Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Dnešní den s českým rozhlasem Sever. Po deváté dáme řeč dnešní téma vysvědčení. Na jaké vysvědčení nikdy nezapomenete? Dostali jste někdy nespravedlivé známky? Co jste dostávali za vysvědčení jako dárky? No a nejdřív zprávy v celou a další dopravní omezení, taková letní klasika. Bude omezen průtah Libercem. Podrobnosti už za chvíli. I nadále hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kvůli problémům na cestách vyplácejí pojišťovny Čechům každoročně víc miliard korun. Zoologická zahrada v Děčíně má dnes pro školáky vstup zdarma. Kvůli špatné kanalizaci a poškozeným svodidlům bude na průtahu Libercem další dopravní omezení. Dnes čekejte jasno, místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Za zahraniční dovolené vyplatili loni pojišťovny Čechům zhruba 1,25 miliardy korun na pojistném plnění. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven. Průměrná výše škody byla přes 13,5 tisíce korun. Podle Petra Koblíška z asociace pojišťoven je dobré mít klasické cestovní pojištění a nespoléhat se na evropskou kartičku pojištěnce, která kryje jen nezbytnou péči.
2: Je to vždycky podle legislativy vydaného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: S koncem školního roku zoologické zahrady v Ústeckém kraji žáky odměňují. Do zoo v Děčíně je dnes podle mluvčí Aleny Houškové vstup pro školáky do 15 let zdarma. Musí ale přijít v doprovodu dospělého. V Ústecké zoo zaplatí 1 korunu. Stejnou částku pak bude tento víkend vstupné pro školáky v Chomutovském zooparku. Stačí ukázat kopii nebo fotografii vysvědčení. Celkem 107 milionů korun zaplatí ředitelství silnic a dálnic za opravu dalšího úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. V pondělí 6. července spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku z Doubí ke sjezdu ulici České mládeže. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je tam nefunkční kanalizace, což je patrné při silnějších deštích. Poškozená jsou i středová svodidla. Omezení potrvá do polovinu listopadu, pokračuje Volmut.
3: Bude to od obchodního centra Nisa až po okružní křižovatku Doubí u Makra. Budeme dělat středovou kanalizaci, nový odvodňovací žlaby a to za omezeného provozu, nicméně z Liberce budou nadále 2 pruhy a do Liberce bude 1 pruh.
1: Cenový strop pohonných hmot dnes znovu mírně klesl. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů méně než včera. Naftu pak čerpací stanice v Česku můžou prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty do 37 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 130 cm. Průtok 84 cm krychlových za sekundu. Předpověď 115 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v Ústí nad Labem 115 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti a na silnici 1/30 mezi Chlumcem a Ústím nad Labem je kyvadlový provoz.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever s vámi. Tak děti, gratuluju k vysvědčení a dnešní téma vysvědčení. Na jaké vysvědčení nikdy nezapomenete? Dostali jste někdy třeba nespravedlivou známku a jaké dárky jste dostávali za vysvědčení? Petruš, na jaké vysvědčení ty nikdy nezapomeneš?
5: Já asi nikdy nezapomenu na své maturitní vysvědčení, kdy já jsem dostala tenkrát 2 z angličtiny a strašně těžce jsem to nesla, protože jsem měla za to, že moje angličtina je bezchybná. A potom za mnou přišla moje tehdejší angličtinářka s tím, že takhle špatnou slohovku ještě v životě neviděla a že měli velký problém mi tu vůbec dát.
4: Ano, a dostala jsi něco za to vysvědčení?
5: Já si brýle nové jsem dostala.
4: Hezky, tak praktický dárek. Co vy a vysvědčení dávali jste nebo dostávali jste kdysi dárky za vysvědčení, jaké vysvědčení, jakým se můžete poklubit nebo naopak, volejte 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Michal Tučný, teď už opět a Radeček.
0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Vysvědčení, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč. Nikdy jsem neměl vyloženě špatné vysvědčení, nikdy jsem neměl 4, na základce jsem byl tak trošku zašprta, na gymplu už to bylo jiné, tam jsem byl takový průměr. Vysvědčení už asi znáte, vysvědčení vašich dětí a vnuků, tak klidně můžete zavolat a pochlubit se. Ano, žáci a studenti už vysvědčení mají v ruce, učitelé mají kytky, možná nějaký ten dárek. Předškoláci ještě vysvědčení nemají, ale určitě ví, co to je. Tak se jich ptala kolegyně Petra Beránková.
1: Kdo ví, co je to vysvědčení?
2: Že třeba něco dostáváš.
1: Co dostáváš?
2: Třeba nějaký známky. Že nám paní učitelka dá jedničku s hvězdičkou a podtrženou.
3: Že třeba tam dostaneš třeba jedničku nebo pětku.
1: Proč si myslíte, že vám paní učitelka ve škole bude dávat vysvědčení? K čemu je to dobré?
2: Nevím. Nějaký hodnocení pro rodiče.
1: Má někdo z vás už sourozence, kteří dostávají vysvědčení?
2: Já mám svý setřenici.
1: Myslíš, že už dostala vysvědčení někdy?
2: Už dostala.
1: A víš, jaké známky na něm třeba měla? Je to jedničkářka nebo má spíš dvojky?
2: Má jedničky.
1: A těšíte se, až budete chodit do školy a dostávat vysvědčení?
2: Ano, jo.
1: Proč se těšíš do školy?
2: Protože tam budeme dostávat jedničky s hvězdičkou.
0: No ano, to možná v první třídě. Tak 1. září se znovu školy otevřou, teď děti užívejte prázdniny nebo zavolejte a pochlubte se, jaké jste dostali vysvědčení. I vás dospělých se ptám, pokud máte chuť, zavolejte do pořadu Dáme řeč, na jaké své vysvědčení nikdy nezapomenete. Dostali jste někdy opravdu nespravedlivou známku a jaké dárky se kdysi dávali za vysvědčení. To všechno probereme v dnešním pořadu Dáme řeč. Můžete napsat e-mail na dámeřeč@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Naše telefonní číslo je teď volné, tak zavolejte hned teď. Ať tady na to vysvědčení nejsem sám, když máme poslední školní den. 475 212 212. Na jaké své vysvědčení nikdy nezapomenete. Měli jste třeba někdy nespravedlivou známku na vysvědčení, co jste dostávali za vysvědčení, nebo zavolejte a pochlubte se, co přinesli za vysvědčení domů vaše děti. Já tady vezmu první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, Kateřina Wolfová.
0: Tak já vás poprosím, zeslabte si trošku rádio, ať nám to tam trošičku jako nevazbí.
1: Ano.
0: Tak, Kateřina, odkud voláte?
1: Já volám z Prahy.
0: Z Prahy. Tak, Kateřino, vysvědčení. Na jaké vysvědčení nikdy nezapomenete?
1: Nikdy nezapomenu na vysvědčení z kosmetických služeb, kde jsem měla jedničku, dvojku a dvojku, protože už jsem vyřešila to, že jsem začala přemýšlet o tom, že jsem chytrá a jsem schopná se naučit.
0: Hezky.
1: Pak určitě nezapomenu na vysvědčení ze střední zdravotnické školy, kdy jsem dostala dvojku z interny a dvojku z chirurgie a pak jinak jsem čtyřky, protože jsem bojovala se svojí psychikou.
0: Aha.
1: Ale na tu internu a chirurgii jsem teda docela hrdá a vděčná za tu známku. No.
0: Tak to je krásné.
1: Já jsem to dostala jenom proto, že jsem rychle mluvila a neodpověděla jsem na doplňkové otázky.
0: Jo, takhle, takhle. A pamatujete si, že byste někdy za vysvědčení něco dostávala? Dostávali jste něco za vysvědčení?
1: Vždycky jsme dostali večeři s rodičem.
0: Večeři? Tak to je klasika, večeři, zmrzlinový pohár, takže dobrý. No a máte nějaké děti, jestli se můžu zeptat, jestli už nosí...
1: Já jsem tetou, můj bratr má Davidka, Esterku a Zuzanku.
0: A ty nosí?
1: Zuzanka je v první třídě, Esterka je ve druhý a Davidek je v pátý.
0: Jo, a jaký nosí vysvědčení? Dobrý?
1: Vynikající. Je, jsou tak... opravdu inteligentní, ty děti jsou hodný,
0: ano.
1: A mají i slovní ohodnocení, který vypadá velmi dobře.
0: Tak to je krásný. Tak já vám děkuji a popřeji vám krásné léto. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, hezký léto. Naschledanou.
0: Tolik Káťa z Prahy, napsala nám i Jitka. Já měla na vysvědčení čtyřku z matematiky, na to nikdy nezapomenu. Jinak trojky, dvojky na učňáku, mi to taky moc nešlo, málem jsem neprošla. Ale jinak v pohodě. Tak co vy v pohodě? Já se tedy vysvědčením rád pochlubím. Za celou mou školní docházku jsem na vysvědčení měl snad trojku dvakrát, a to ve druháku na gymplu, jinak většinou vyznamenání. Samé jedničky jsem měl jen v šesté třídě, protože víte, z čeho jsem měl největší problémy? Z výtvarky, protože výtvarná výchova opravdu neumí malovat. A tak v té šesté třídě ostatní učitelé vyloženě ukecali učitelku na výtvarku, aby mi dala jedničku, bych měl samý. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, pochlubte se s vysvědčením, které jste měli, nebo jakou známku nespravedlivou jste dostali na vysvědčení, co jste dostávali za vysvědčení, to všechno dneska probíráme v pořadu Dáme řeč. Můžete napsat i mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, Český rozhlas Sever, s vámi Vysvědčení. Jak už jsem říkal, největší problémy jsem měl z výtvarné výchovy, tam mi fakt nešla. Byl jsem rád, že jsem neměl trojku, jinak ostatní předměty celkem v pohodě. Měl jsem rád jazyky, matematiku, miloval jsem biologii, či na základce přírodopis. Co mi fakt nešlo, tak to byla fyzika, tu jsem moc nechápal, ale vždycky jsem z ní měl maximálně dvojku, třeba i na gymplu. Pojďme na další Vysvědčení. Zuzana z Roudnice nad Labem na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím.
1: Já bych teda asi začala tím, že jako já sama jsem měla různé vysvědčení a byla jsem takový průměrný trojkař.
0: Ano.
1: O kterých se ale říkalo, že trojkaři se nemusí moc učit, všechno prostě zvládnou, pochopěj a ježišmarja, teď
0: no prostě v pohodě jsou.
1: Jako zvládnou věci v praxi.
0: Ano, ano, ano.
1: Ale chtěla bych teda mluvit o vysvědčení mých dvou dcer,
0: povídejte,
1: na který do dneška nezapomenu. Ano. Byla to první třída, která mi teďka 40 let. Samozřejmě prvňáčci, že jo, velká událost, mluví se s nima, těší se do školy, pak tam jdou a tak dále. A velký den vysvědčení, první vysvědčení.
0: Hmm.
1: Ještě musím teda říct, že tomu vysvědčení předcházelo asi, já nevím, 4 měsíce před tím, než vlastně ho dostali, se mě paní učitelka zavolala do školy, já jsem nevěděla proč.
0: Ano.
1: A ona mi řekla, maminko, vaše děti jsou jediný ve třídě, kdo nemá tatínka. Co s tím uděláte?
0: Je, to si, co si
1: a já jsem říkala, ježiši, to, co to má, prostě jsem to nechápala.
0: Hmm.
1: A pak jsem paní učitelce řekla, že teda slušně samozřejmě, že jí do toho nic není.
0: Jo.
1: No a pak teda přišel den vysvědčení, prvního vysvědčení prvňáčku. Moje holčičky chodili teda do jedné třídy, byli po roce, chodili do jedné třídy. Tak se slavnostně oblíkli, šatičky těšili se s kytičkou pro paní učitelku. A když šli zpátky, tak strašně moc plakali. Celá třída měla na vysvědčení jednu velkou jedničku, oni dvě měli jednu velkou dvojku, jenom sami dvě. A měli zdůvodnění, že nemají tatínka.
0: Tak to je smutný, to je smutný. Tak...
1: Takže to bylo smutný, strašný. A bylo to jako v nový době, když to řeknu v nějaký 90. rok.
0: Rozumím.
1: A přijádí přesudky, opra babiček a tak dále. A takže vlastně jsem jim pak hodně dlouho musela vysvětlovat, nebo vysvětlovala, že to není chyba, že oni jsou skvělý holčičky a že prostě se za celý život setkají někdy s lidma, který jsou prostě zlí nebo jsou boškliví a pak jsme si to ale strašně užili. Šli jsme na oběd pro...

0: tak jsem zavolala.
1: Dobře, dobře jste udělala, díky moc a mějte se hezky, nashledanou.
0: Taky, nashledanou.
1: Napsal nám Honza, nemám se čím chlubit, známky na maturitním vysvědčení mám 1-3 a 2-4, jedničku z němčiny. Každopádně známky na vízu nejsou prakticky zas tak důležité. Tu 4 jsem měl z předmětu strojírenská technologie, protože jsem se na tu přípravu docela vykašlal. Tak zavolejte i vy, máte nějakou negativní zkušenost třeba s vysvědčením, že jste dostali nespravedlivě nějakou špatnou známku, nebo naopak se pochlubte vysvědčením, které dneska přinesly vaše děti domů. Volejte 475 212 212, dáme řeč a samozřejmě mě taky zajímá, jestli jste někdy něco dostávali kdysi za vysvědčení. Tak volejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever. We'll be right back.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Dneska probíráme vysvědčení a teď trošičku veselej o vysvědčení s Jiřím Valou a Pepou Dvořákem.
2: Ahoj, tati.
3: Ahoj, Gejzo. To jdeš tak brzo?
2: No, já jsem se zavázal k vzornímu chování. No, tati, už je doma máma?
3: Ne, trochu se zdrží.
2: Jo, tak to je dobře. Tati, já bych si s tebou chtěl promluvit jako chlap s chlapem. Hele, tady je vysvědčení.
3: Lucifix.
2: Tati, neměl bys to holení odložit? Člověk, když nemá jistou ruku, to je...
3: Kdo nemá jistou ruku? Kdo nemá jistou ruku?
2: Ty jo, tatínku, já vím.

0: Jo, ale tati, to chce klid. To není definitivní vysvětšení tohle.
1: Ne, kdo to říkal?
0: To říkal náš třídas, tati. On říkal, že to je jenom takový obtah před korekturou.
1: Gejzo, gejzo. Já tě, mně se zdá, že obtáhnou a bez korektury.
0: Tati, to seš celej ty. Vždyť já za to nemůžu.
1: To jsem celý.
0: Ne, tohle mi dali prozatím, mě tatínku. Moje vysvědčení totiž. Tati, moje vysvědčení je na ministerstvu.
1: Na ministerstvu?
0: No.
1: A proč?
0: No, protože se, jak říkal Tříďas, protože se do něj vloudily politování hodné okolnosti.
1: Jo.
0: No.
1: A proč ti dali tohle?
0: Já nevím. Tati, protože už měli koupený kolek. Hele, a podle kolkovacího zákona se kolek nesmí nechat jen tak samostatně válet.
1: Gejzo, gejzo. Ty chceš pár facek, viď?
0: Tati, ne, skutečně ne.
1: Ty chceš pár facek?
0: Tatínku, já za to nemůžu. Hele, teď třída sám mě postavil před celou třídu a říkal, gejzo, pojďte sem. Pojďte sem, vysokoj, slušný chlapec. Teď vy se, já se to nebojím, vy se z perla naší třídy. Gejzo.
1: Co ti říkal?
0: Tati, on to řekl tohle. Skutečně.
1: Ty perla třídy.
0: Tati, já jsem to na něm nenutil. Říkal to sám osmý buli. Vy jste perla třídy a říkal, gejzo, a jste takovej nesmělej chlapec, prosím vás, buďte hodnej a vyřiďte rodičům, že se do vašeho vysvědčení vloudili politování hodné okolnosti. A já sám to napravím jako tříďas. Tati, o tebe chce jenom maličkost takovou.
1: Co ode mě chce?
0: Tati, kdybys byl tak hodnej a tadyhle vzadu to podepsal.
1: A proč?
0: No, protože oni to potřebují poslat na policii, aby mohli zahájit vyšetřování.
1: Hochu, mám takový dojem, že si tam zavolám.
0: Ne, tatičku, tati, to nejde, to nejde. Hele,
1: to
0: říkal
1: nejde.
0: Ten kapitán, říkal ten kapitán, co vede to vyšetřování, aby se tam zásadně nevolalo. Ono prý by se to mohlo celý zkazit.
1: Ježišmarja. Je to vůbec možný, to je teda lahůdkový no, vysvědčení. Podívej se na to.
0: Já.
1: Pět, čtyři, pět.
0: Tati, ale
1: pět,
0: já dělal, co jsem mohl.
1: Čtyři.
0: Teď já se učil v jednom kuse. Tati, třeba hle, z toho děpisu, tati, to není nic
1: no,
0: špatného.
1: No.
0: To znamená akorát, že jsem byl pětkrát vyvolaný.
1: Pětkrát vyvolaný. No, to je dobrý, člověče. Pětkrát vyvolaný. Tak to, kdyby tě nevyvolal ani jednou, tak tady máš nulu, jo?
0: No.
1: Co?
0: Víš, to mě nenapadlo tohle.
2: No i takhle se dá vysvětlovat dneska vysvědčení. Tak už znáte vysvědčení vašich synů, dcer, vnuků, vnuček. Pochlubte se, zavolejte 475 212 212. Pochlubte se i svým, třeba i nespravedlivým vysvědčením. Jestli jste někdy dostali nějakou nespravedlivou známku, která vás do dneška mrzí. A taky mě zajímá, jestli kdysi jste za vysvědčení něco dostávali. Takže naše telefonní číslo je 475 212 212. Náš mail je dámereč@rozhlas.cz.

0: Já jsem vaše publikum a ráda vás poslouchám. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete třeba hned teď zavolat na telefonní číslo 475 212 212, abych na to vysvědčení tady nebyl sám. Poklubte se, jestli už mají doma vaši potomci vysvědčení, na jaké vysvědčení vy sami nezapomenete, jestli jste někdy dostali nespravedlivou známku. U mě je takový paradox nastal na gymplu ve třeťáku, což byl docela těžký ročník, kdy jsem na konci měl asi jen dvě dvojky. Nádhera. Ale zároveň ten den jsem dostal i ředitelskou důtku, takže rodiče nevěděli, jestli mě mají chválit nebo mi nadávat. I maturitní vysvědčení bylo celkem v pohodě, nějaká jednička, zbytek dvojky, takže já jsem vždycky na vysvědčení těšil, že začnou ty prázdniny. Co píšete? Píšete to hodně, píše Michal. U nás kdysi byly stanoveny odměny za pololetní a konečné vysvědčení ve formě tabulek a byl příplatek za vyznamenání. To bylo kdysi. Příplatek za vyznamenání byl 20 korun a na třetím stupni střední školy byl 40 korun. No, vidíte. Jinak píše i Jitka notebooky, smartfony, tablety. Tak nespomínám si, že bych něco takového dostávala ze vysvědčení nebo moji spolužáci. Dostali jsme maximálně tak čokoládu. A co píšete? Píše Milena. Už je to hodně dávno, přesto si vybavuji od první třídy až do vyučení svoje zážitky, kdy jsem dostala vysvědčení. Samozřejmě úplně první bylo nejdůležitější, paní učitelku z Letohradské školy v Praze 7, kdy nás každého žáčka pohladila, dala pusu a dobírku, popřela hodně zdraví a klidu o prázdninách a jak se na nás bude těšit v září, až půjdeme do druhé třídy. Moc jsem se těšila na paní učitelku, ale bohužel marně, nejednou už nebyla a my jsme dostali jinou, tak je moc hodnou. Měla jsem všechny fajn učitelky a nejdéle pak na Červeném vrchu od 6. do 9. třídy. Po letech jsme pořádali třídní sraz v Praze a přišla i naše učitelka a dokonce nás všechny poznala. Tak co vy a vysvědčení? Ještě nějaký ten telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dnešní téma vysvědčení, klidně si můžete i postěžovat, že jste, nevím, třeba ve čtvrté třídě dostali špatnou známku z matematiky a že to podle vás bylo nespravedlivé. Sice s tím nic už neuděláme, ale postěžovat si můžete. Hezký den a všem školákům přeji krásné prázdniny.
1: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, vysvědčení dnešní téma. Koukám, že poslední posluchačka teď nevydržela, takže telefon je znovu volný, můžete hned teď zavolat. Poslední příležitost, poslední výzva, naše telefonní číslo 475 212 212. Poklubte se vysvědčením, postěžujte si, jestli jste někdy dostali nespravedlivou známku za vysvědčení. U nás, když si vzpomínám ty odměny, co byly za vysvědčení, tak to byla maximálně knížka. Ani už nevím, co jsem dostal za maturitní vysvědčení. Vím, že tam byla u posledního vysvědčení před maturitou taková ta dvojka z matematiky, prý za to, že jsem 4 roky zlobil. Dneska teda hledáme odměny za vysvědčení. My většinou jdeme na nějakou večeři s dcerami a užijeme si to, ale vlastně letos je to poprvé, co vlastně pamatuji, za hodně dlouhou dobu, kdy dnešní den ani tak nějak neočekáváme, protože starší dcera je na vysoké škole, mladší dcera tam měla maturitní vysvědčení před měsícem, takže letos jsme bez vysvědčení, ale poslední telefonát je tady. Hezký den, kdo je na telefonu?
1: Já vám křičím tady z Mělníka, jenom vám řeknu. Vnučka přišla z 9 a z angličtiny dostala 2, protože paní učitelka neumí vůbec anglicky. To je zajímavý, co?
0: Ano, to je zajímavý.
1: A 2 normálně za to dala, jo, že něco nám nesplnila, nějaký ten úkol, ale sama paní učitelka neumí anglicky.
0: A vzala to holka, jak to vzala? Sportovně nebo s brekem?
1: Vzala to perfektně, má vyznamenání normálně, jo. Hezky. Tohle to bylo hustý, když to nám říká babice. No já to říkám, to snad není pravda v dnešní
2: době. To je vizitka školy.
0: No to jo, no a co jste dali vnučce za vysvědčení? Dával jste něco?
1: Koktejl, hodně štěstí do života.
0: Ono, tak to stačí. Dobře, tak díky za vaši zkušenost.
1: Ona něco dostane, ale až později.
0: Jasně, jasně, teď to asi nemůžete prozradit. Tak jo, mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a ještě jeden z posledních příspěvků. Budeme kupovat knížku Bob a Bobek, králíci z klobouku, protože náš druháček má samé jedničky. Tak i ty knížky se dávají za vysvědčení. Díky moc, že jste volali a že jste přispěli.
3: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem od

0: Taky si nekoupíš.
1: Tak přejeme hodně štěstí všem žákům, studentům, kteří si přinesli vysvědčení, hodí tašku do kouta a začínají prázdniny. Hezký den popřeji i Lence, krásný den.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak dnešní téma bylo vysvědčení.
2: Ano.
1: Vzpomínáš si na nějakou známku na vysvědčení, která ti připadala jako nespravedlivá, že si ji nedostala právem?
2: Asi určitě jsem někdy ve své školní historii takový pocit měla, ale nejzábavnější známka, která se mi ocitla na vysvědčení a vlastně tam jako byla právem, ale poměrně to vysvědčení zkazila, byla trojka z tělocviku v prváku na gymplu.
1: Jo,
2: no,
1: hezky.
2: Já jsem mohla mít vyznamenání.
1: No.
2: Jako, jo, a v pohodě, ten počet dvojek byl pořád nižší než ten limit. Ale dostala jsem trojku z tělocviku. No.
1: Ty jsi nepřeskočila kozu.
2: Já jsem nepřeskočila v podstatě nikdy nic. Na to, že tatínek byl tělocvikář, tak já jsem byla přírodní pomsta vlastnímu otci a takové ty odznaky zdatnosti, co jsme museli plnit. A nikdy jsem nedosáhla nějaký bronzový, jako vůbec prostě běžet, vydržet běžet, nebo běžet rychle, na čas. Taková zábavná historka právě z toho prváku, která se na té trojice zřejmě podepsala, bylo, když jsme s paní učitelkou Michalcovou běhali v Zámeckém parku v Litvínově. A dělali jsme ty různé atletické techniky, jako skipping a tak. Tak přišel pokyn, zakopáváme a já jsem zakopla. Odřela jsem si koleno jako fakt malé děcko, roztržené tepláky a tak. Zcela logicky to paní učitelka pokládala za provokaci.
1: Ano, tak přátelé, tak já mám pro tebe heslo dnešní dne. Když nemůžeš, tak přidej, co nám přidáš po 10. hodině.
2: Přidám. To naštěstí nebude atletický výkon, tam stačí, když budu mluvit a mluvit budu o spoustě různých a zajímavých věcí. Třeba o procházce, kterou ti nejodvážnější a tepluvzdorní mohou absolvovat v sobotu údolím řeky Ohře. Bude to při řece, takže voda na dosah, vykoupat se dá, ale ty teploty, které nás čekají, budou vražedné, takže se pravděpodobně budeme potit a tak i o potu budeme mluvit v dopoledním expresu.
1: Tak se těšte a dobře sledujte ty teploty, dobře sledujte, co jste dělali o víkendu, v pondělí to probereme, jak jste přežili ta vedra.
3: Český rozhlas Sever

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Na severu Čech můžou teploty o víkendu přeskočit 37 stupňů Celsia. Muž na Litoměřicku padělal bankovky, kterými pak platil. Se začátkem prázdnin posilují železniční dopravci kapacity vlaků. Dnes je čekejte jasno, místy přechodně až polojasno, teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Před další vlnou veder varují meteorologové. Na konci víkendu mohou teploty v Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje vystoupat nad 37 stupňů Celsia. Výstraha před extrémně vysokými teplotami bude platit od neděle do pondělní půlnoci. Odborníci upozorňují, že lidem hrozí přehřátí organismu i dehydratace a doporučují proto dodržovat především dostatečný pitný režim. Muž na Litoměřicku upravoval 20 eurovky, které nebyly určené do oběhu a pak jimi platil. Objasnit případ policii pomohly kamerové záznamy. Pachateli hrozí až 8 let vězení. Informoval o tom dnes na webu mluvčí policie David Novák. Muž si podle policie obstaral nejméně 8 bankovek z výroby označených viditelným propkopy, které slouží k odlišení pravých platidel. Podezřelý muž podle vyšetřovatelů toto označení přelepil výstřižkem z jiné bankovky. 6 středních škol v Libereckém kraji vyhlásilo třetí kolo přijímacího řízení. Data vyplývají ze systému DIPSY. Volná místa jsou na odborných školách, 8letých gymnáziích a 2leté praktické škole v České Lípě. Studenti mají na výběr z 9 oborů.
2: Volné kapacity hlásí například Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská v Železném Brodě. Místa jsou na výtvarných oborech a také na aplikované chemii. Studenti se můžou hlásit na výtvarné obory ještě na Turnovské umělecké průmyslové škole. Podrobnější informace najdou zájemci na stránkách dipsy.cz nebo na stránkách jednotlivých škol. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo východu českého regionu. I přesto národní dopravce doporučuje cestujícím včasnou rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
3: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervovat si jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů, na horách až 31 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně na Novém Mostě ve směru na Liberec se srazila 3 osobní auta. V Litoměřicích se srazila 2 osobní auta u kruhového objezdu na Vojtěžském náměstí. A další nehodu máme hlášenou v Ústí na Klíši v Palachově ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: K Krásné páteční dopoledne. Děti už to mají za sebou, my to máme před sebou. Dopolední Express Českého rozhlasu Sever je tu pro vás i v posledním školním dni a možná trochu překvapivě. V něm nebude o škole, ale ani o prázdninách vlastně ani zmínka. Budeme péct s Josefem Maršálkem, potit se budeme s Jarkou Vykoupilovou a vlastně i s Evou Bucharovou, která se nás pokusí vytáhnout na procházku kolem Ohře. A jelikož ta vycházka je plánována na sobotu, tak potit se na ní budeme určitě. Tak tedy příjemné, i když už zase velmi horké dopoledne s námi.
0: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: taky si názor na křestní jména, na to, jestli se vám líbí nebo ne, děláte podle jejich nositelů, které znáte. Je to vůči těm jménům trochu nefér, ale já myslím, že to takhle máme skoro všichni. A tak jedna nesympatická, třeba dejme tomu Marcela, dokáže pěkně zavařit těm ostatním, všem Adolfům. Takhle zavařil ten jeden světoznámý. Milan Knotek vám teď představí nositele tohoto jména, který se do dějin ale zapsal významně kladněji.
1: Slavní Severočeši.
2: První profesionální rozhlasový hlasatel v Československu se narodil v roce 1864 v Postoloprtech u Loun. Jmenoval se Adolf Dobrovolný a původně se vyučil hodinářem. Ozubená kolečka ale vyměnil za kočovnou divadelní společnost. Vystupoval také ve Švandově divadle a jako hostujícího umělce jsme ho v roli Napoleona viděli i na prknech první scény. V roce 1907 spolu zakládal slavné Vinohradské divadlo. Jako činoherní a operní režisér později působil v Lublani a Záhřebu. Po návratu do Čech se živil jako režisér v divadle Deklarace na Žižkově. Následovalo angažmá v kabaretu Lucerna Karla Haschlera. Režiséři ho obsadili do několika němých i zvukových filmů. S rozhlasem spojil Adolf Dobrovolný závěr svého profesního života. Na vlnách první československé stanice Radiožurnál uváděl zprávy, přímé přenosy ze slavnostních událostí, koncertů a divadelních představení. Četl pohádky, sestavoval a recitoval tematické literární programy. V roce 1924 se proslavil první sportovní reportáží z boxerského zápasu těžké váhy Františka Růžičky s Angličanem Harrym Rocky Knightem. Adolfa Dobrovolného, který zemřel v Praze v roce 1934, měli posluchači rádi kvůli jeho znělému a laskavému projevu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

0: křížem krajem.
1: Regionální muzeum Karla Polánka v Žadci připravilo na sobotu tradiční muzejní pochod údolím řeky Ohře. Start je v 9 hodin v Žadci na křižovatce ulic Rooseveltova a u Ohárky. Vyráží se za každého počasí a v sobotu má být velké horko, tak nezapomeňte hodně vody na pití sebou a taky něco na hlavu. Na podrobnosti o cestě se Jaroslava Holštajna z regionálního muzea ptala redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Holštajne, dobrý den.
3: Dobrý den, přeji všem posluchačům.
2: Kde se v sobotu sejdeme?
3: V sobotu se sejdeme v Žadci, konkrétně na křižovatce ulic Rooseveltova a u Ohárky, což je vlastně u řeky Ohře, je tam takový kamenný most směrem na vlakové nádraží.
2: A v kolik hodin?
3: V 9 hodin dopoledne samozřejmě.
2: Kolik nás čeká kilometrů asi tak?
3: To bude něco málo přes 8 kilometrů.
2: Uděláme si nějaký okruh, anebo půjdeme tam a pak zase zpátky?
3: Nebude to celý okruh, bude se teda startovat, jak už jsem řekl, v Žadci. A ze Žadce se půjde kolem řeky Ohře do Trnovan a v Trnovanech se potom zase půjde tím údolím Ohře směrem do Bezděkova.
2: Co zajímavého nás čeká na trase?
3: Už v Žadci máme takové první zastavení u bývalého Kreblova mlýna, kde se lidi něco dozví o jeho historii. Máme i připravenu nějakou jako fotografickou dokumentaci. Další zastavení by potom bylo mezi Žadcem a Trnovany u řeky Ohře přímo a tam by jsem měl já výklad k té přírodě, konkrétně by to byly dřeviny kolem nás. Zajímavé zastavení bude určitě v těch Trnovanech, kde bychom navštívili Mariánskou kapli a takzvaný zámeček, což je vlastně zemědělská usedlost, takový sklad, který je tam již od 19. století, kde by měla kolegyně zase paní Kubíková, by tam měla takový výklad k historii toho objektu, toho skladu v Trnovanech a i k té Mariánské kapli, která je též zajímavá a taková, mnoho lidí o ní neví.
2: Další body programu už si necháme pro vás jako překvapení. Na sobotu 27. června na výpravu údolím řeky Ohře pozval Jaroslav Holštajn. My vám děkujeme za pozvání a těšíme se u vás na shledanou.
3: Děkuji též, hezký den přeji, na shledanou.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: a jeho písnička o tom, jak by si přál, aby pršelo. Já myslím, že tohle přání bychom s ním uprostřed těch horkých dní rádi sdíleli, ale až příští týden začne pršet, tak zase budeme hudrovat, že k létu déšť nepatří. Věčně nespokojený člověk, tak nějak by se to dalo definovat, i když to aktuální vedro je opravdu veliké a předpokládám, že právě kvůli vysokým teplotám se vám do kuchyně moc nechce. Přesto se tam teď spolu s námi pojďte vypravit, protože je před námi další pečení s pochoutkovým rokem. Letos pro vás tuhletu soutěž vysíláme už po desáté a u příležitosti tohoto kulatého jubilea hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků a tak výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí. Ty jejich recepty ovšem tentokrát připravují naši profesionální spolupracovníci a také členové naší poroty. V neděli bude péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic, recept ze třetího místa roku 2022, cukrář Josef Maršálek. No a Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: Jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
4: To domácí.
1: Peťovi babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
5: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý, to když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku, protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
5: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: No a tyhle likérové řezy na plech jsou opravdu lehké, šťavnaté a ještě navíc krásné. Prý se opravdu povedly. Cukrář Josef Maršálek vás je naučí, stačí si poslechnout tuhle neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Recept najdete ale už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Ty původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak jestli si chcete udělat skutečně relevantní názor, upečte si je a posuďte, jestli zrovna tenhle recept má ambice vyhrát.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Václav Neckář a jeho veselé šalalalalia. Doufám, že i přesto venku panující vedro máte důvod k tomu, abyste si vesele prospěvovali třeba společně s Vaškem Neckářem. Za malou chvíli vám hudební společnost bude dělat ABBA, i s tou se dá pěkně zpívat. Tedy pokud zrovna nemáte pocit, že jste úplně uvaření a že se potíte tak, až je vám to nepříjemné. Pocení je v těchhle teplotách naprosto v pořádku, protože je to způsob, jak se lidské tělo ochlazuje. Příjemné to ale není. Nicméně o pocení si právě teď budeme povídat s Jarkou Vykoupilovou. V dnešních babských radách se třeba dozvíte, jestli mají víc potních žláz muži nebo ženy.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Olympici 6,5 minuty před 11. hodinou. Před námi jsou dnešní kulturní tipy, i když já myslím, že jediný tip, který v tom počasí dává smysl, je vyražte někam k vodě a schlaďte se. To je asi ten nejlepší nápad. Ale ignorovat akce, které pro nás někdo připravil, by zase vůči organizátorům nebylo úplně fér. Tak si pojďme říct, kam dnes na večer můžeme vyrazit. Přece jenom to počasí k večeru bude snad už trochu milosrdnější, tak proč nezajít třeba k Mosteckému jezeru? Tam promítá letní kino. Od 6 je dnes na programu film Jak vycvičit draka a od 8 Nečekané léto. No a navíc voda je na dosah, takže to je, myslím, tip, který se dá zrealizovat. Zámek ve Šluknově, ten láká dnes a zítra na zámecké slavnosti. Tam to s tím schlazováním asi tak snadné nebude, ale třeba zámecké interiéry nabídnou trochu chladnější povětří. Na zámku, tentokrát v Libochovicích na nádvoří, tak tam se dnes bude hrát divadlo. Od 19 hodin je na programu klasická veršovaná komedie Karla Goldoniho Náměstíčko. Další tip nás zavede do Děčína. Západní a jižní křídlo děčínského zámku dnes nabízí noční putování s hrabětem a jeho sluhou. Od 19.20 a 21 hodin zábavné hrané noční prohlídky. To už by taky mohlo stran počasí vycházet docela pěkně. No a další pozvánka zase k vodě. Tou vodou je Labe. Zveme vás na Střekovskou náplavku do Kolokafé, kde dnes od 7 bude hrát kapela Friedrich a Friedrich. Tak pokud se vydáte navzdory velkému vedru někam za kulturou, přeju, ať si to užijete.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Na silnicích bude na začátku letních prázdnin hlídkovat více policistů. Náročné stoupání třeba k Právčické bráně může být v současném horku náročné. Turisté nemají přeceňovat své síly. Pánská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku bude kvůli natáčení seriálu uzavřená. Dnes čekejte jasno, místy přechodně až polojasno, teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Víc bude kontrolovat řidiče i plynulost provozu. Zvýšené kontroly jsou naplánované na dnešek a zítřek a taky na následný prodloužený víkend.
4: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy.
5: Říká náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
4: Kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
5: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
6: Zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane potom i 6. července a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce vzniče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
5: V létě nejvíce ovlivní dopravu přestavba mostu Šmejkalka na dálnici D1. Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Návštěvníci Národního parku České Švýcarsko musí počítat s náročným terénem. V současných vedrech by proto neměli přeceňovat své síly. Místy zdolávají ve skalnatých částech velké převýšení. Potíže pak může způsobit třeba cesta k Právčické bráně nebo stoupání z divoké soutěsky k Mezné, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
7: V těch skalnatých údolích je o něco chladněji, nicméně zase je to vykoupené tím, že často jsou tady prudká stoupání, klesání. V tom teple můžou velmi rychle prověřit, jestli ten návštěvník má taky dost sil, aby to vůbec zvládl.
3: Na přírodní památce Pánská skála u Kamenického Šenova na Českolipsku dnes filmaři začnou stavět scénu pro víkendové natáčení seriálu. Turisté po takzvaných varhanách můžou chodit, musí ale počítat s pohybem různé techniky. V sobotu se Pánská skála pro veřejnost uzavře. Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové z Tachovska. Dívku lidé viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm. Má světlé, rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů, na horách až 31 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Stále dejte pozor, v Děčíně na Novém mostě ve směru na Liberec se srazila 3 osobní auta a 2 auta se srazila v Ústí na Klíši v Palachově ulici.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 11. hodině pokračuje dopolední Express a do vyhřátého studia Českého rozhlasu Sever. Už po písničce přijde fyzioterapeutka Barbora Kinclová. Povídat si společně budeme o tejpech a ortézách. Hned jak dospívá Karel Gott.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: 26. týden roku 2026 končí 26. dnem měsíce června. S tím, o čem si teď budeme povídat s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, to vůbec nesouvisí, ale přišlo mi to půvabné. To dnešní téma pro našeho hosta je o fous méně půvabné. Řešit totiž budeme bolesti pohybového aparátu a možnosti jejich řešení. Řeč bude o tejpování a ortézách, tedy pomůckách, které využívají nejen sportovci, ale i běžná veřejnost. No a tím hostem, který si se mnou v tom horkém pátečním dopolední bude povídat, je fyzioterapeutka Barbora Kinclová. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Neprospívá náhodou tohle extrémní vedro nějak našim svalům? Já když si totiž vzpomenu na náš kdysi měsíční pobyt ve Vietnamu, kde bylo jako vlastně kontinuálně velké teplo a vlhko, tak spoustu účastníků zájezdu přestali trápit jako stuhlosti kolem páteře a tak?
2: Obecně teplo svalům prospívá, prospívá i vazivovému aparátu, protože v teple povoluje. Otázka je, že zbytek našeho těla to spíš vyčerpává, ale pohybový aparát má vlastně teplo rád do určité míry.
1: No vida, tak našli jsme nějaký pozitivní bod na tom, že už se déle než týden potíme a potíme. No a teď k tomu, o čem si máme povídat. To je k tejpování, což je záležitost, kterou jsme dlouho měli spojenou jenom s profesionálními sportovci. Typicky tenisté. Ti, když nastupovali na kurt, měli na sobě ty barevné nálepky, ale ono to může ulevit i úplně normálnímu smrtelníkovi.
2: Fungují na všechna lidská těla, dokonce se tejpují teďka už i zvířata, že existují, ty tejpy vlastně fungují stejně, tejpují se koně, psy a ulevuje jim to taky. Paradoxně, i když to vlastně nevědí, že jim to má pomoct, tak jim to pomáhá.
1: Co je princip té tejpy? Co ona vlastně dělá?
2: Původně byly vlastně vyvinuty pevné tejpy, ty spíš stabilizovaly klouby, ty měly třeba volejbalisti kolem prstů na rukách nebo kloubů na rukách. Pružné tejpy, ty byly vyvinuty mnohem později a ten tejp se na kůži lepí pod určitým protažením. Podle typu nalepení toho tejpu je to protažení různě veliké a on vlastně leholince nadzvedává jednotlivé vrstvy kůže a podkoží od sebe a tím tam umožňuje lepší prokrvení. Takže tam, když je tam třeba díky bolesti nebo zánětu trošku větší otok, tak on vlastně umožňuje to, že se tam trošku srovná ten metabolismus a vlastně má to analgetický účinek, takže to pomáhá proti bolesti.
1: Existují různé typy tejpování, jako nemyslím teď ten pevný, o kterém jste mluvila na začátku, ale jestli i těch tejpech jsou různé druhy.
2: I mezi těmi pružnými tejpy. Ta páska je pořád stejná, ale takhle. Teď už jsou vyvinuty i speciální pro obličej, které, anebo pro citlivé lidi, které mají trošku jemnější lepidlo. Ale v tom základu se vlastně rozdělují, myslím, že čtyři základní varianty tejpování. Nejpraktičtější nebo nejvíc používaná je svalová technika, pak se dají lymfatické aplikace, korekční tejpy, ty se natahují víc a ty vlastně ovlivňují postavení v kloubu a vazivová aplikace, která je taky trošku víc natažená.
1: Podrobněji se všem těm druhům tejpování s Barborou Kinclovou budeme věnovat po písničce Petra Spáleného. Spálený budeme po víkendu všichni, myslím.
3: Český rozhlas Sever

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Tejpy a ortézy, to je dnešní téma pro hosta dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a tím hostem je fyzioterapeutka Barbora Kinclová. Začali jsme u tejpů a vyjmenovali jsme si různé druhy. Svalová, lymfatická, ty další si nepamatuju.
2: Korekční a vazivová.
1: Tak pojďme popsat, v čem se liší třeba ta svalová od lymfatické?
2: U svalové aplikace se vlastně podporuje funkce svalu, takže se ten sval lepí většinou v protažení a ten tejp už se dál nějak výrazně nic nenatahuje a ten tejp, jak na tom svalu nalepený, tak vlastně podporuje funkci toho svalu, umožňuje mu lépe fungovat. Na rozdíl od fyzioterapie, kde ten klient je většinou jenom hodinku nebo někdy i menší dobu, tak ten tejp má nalepenou dlouhou dobu a vlastně on sice malinko, ale pořád ovlivňuje fungování toho svalu a vlastně, protože v kůži máme nervové receptory, tak ty ovlivňují mozek, takže o tom jakoby vím, i když my si to většinou neuvědomujeme, po chvilce toho nalepení už většinou nevíme, že ho na sobě máme, ale to tělo s tím pořád pracuje jinak. U té lymfatické tam se zase využívá toho, že ten tejp se hodně rozstřihá nebo se dělají mřížky nebo takový chobotničky a podporuje vlastně lymfatický otok právě, protože v té větší ploše, jak se ty tenký jakoby proužky nalepí na kůži, tak se vlastně zvedne celá ta kůže a vlastně zlepší se ten lymfatický odtok z těch tkání.
1: Vazivové tejpování?
2: To se natahuje víc, protože vazivo má mnohem jakoby větší odolnost vůči nějakému zásahu než svaly. Svaly jsou jakoby mnohem pružnější, takže se podporuje funkce šlachy. Třeba se dělá odlehčující tejp na achilovou šlachu, ten je velmi častý a krásně ulevuje. A u toho posledního typu okorekčního tejpování se ovlivňuje postavení v kloubech. Takže se dá třeba zatejpovat lopatka, abyste ji držela rovněji, měla jste napřímenější záda, ale pořád je to šetrnější korekce než třeba právě u těch ortéz, které jste zmínila. Protože ten tejp je pořád pružný a dovolí plný rozsah pohybu v tom kloubu, ale malinko ho ovlivňuje.
1: Ono to skoro vypadá, že jako taková náplast na kůži, když to hodně zjednoduším, vlastně nemůže nic moc udělat, protože je to jenom náplast na kůži. Ale vy jste říkala, že se tejpují i zvířata a že to tudíž s placebo efektem asi nebude tak jednoznačné, že to prostě vážně funguje, protože ano. Ta zvířata by si to asi těžko vsugerovala.
2: A i u malých dětí to funguje docela hezky, že opravdu pak třeba mění stereotyp chůze, když mají nalepené tejpy a ty to taky vlastně jako nevymyslí, že by jim to mělo pomoct. Takže opravdu je to i klinickými studiemi dokázáno, že tejpy fungují, jenom u různých klientů různě silně. Někteří je mají jako zázrak, že stačí nalepit tejp a jim se okamžitě uleví a u někoho to zas až tolik úplně nefunguje, asi jak je kdo citlivý.
1: Může se při aplikaci tejpů něco udělat špatně, protože stejně jako na spoustu jiných věcí i na tejpování můžeme najít návody na internetu, takže se nemusíme svěřovat do rukou vám odborníkům, ale můžeme to hezky zkusit samo domo. A mě zajímá, jestli si ten tejp můžeme nalepit špatně a tím si spíš ublížit než pomoct.
2: U tejpů to jde trošičku hůř si nějak výrazněji ublížit. Spíš pak ten tejp, když je nalepený ne úplně ideálně, tak tolik nepomáhá. Ale vysloveně špatně byste se ho musela nalepit jenom tak, aby vám třeba utlačoval nějaké struktury a udělal nějaký jako prostě opravdu omezil proudění krve třeba v končetině a tak. Ale spíš se dají nalepit špatně tak, že potom nefungují tak, jak mají. Je to o té míře toho protažení, že musíte vědět, co potřebujete nalepit a jak ho tím pádem napnout.
1: Vysvětluje fyzioterapeutka Barbora Kinclová, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešní horké dopoledne s námi ve studiu Českého rozhlasu Sever tráví fyzioterapeutka Barbora Kinclová a povídáme si o tejpech a ortézách. K těch ortézám jsme se zatím moc nedostali a já je ještě o kousek odložím, protože když mluvíme o tejpech a máme venku takovéhle vedro, tak mě zajímá, jak citlivé jsou tejpy třeba právě na pocení nebo na koupání, na to, co nás v létě potkává.
2: Jsou určitě citlivější, takže když se víc potíme nebo se s nimi koupeme, chodíme do bazénu, tak se samozřejmě rychleji odlepí. Ale někdy překvapivě vydrží jako něco, co si myslím, že ani jako nedá. Měli jsme klienta, který z tejpy odjel do lázní a vrátil se s nimi nalepenými, což mi přijde naprosto neskutečný. Byť pořád říkáme, že třeba do sauny by si lidi tejpy měli sundat, protože to lepidlo v tejpech je aktivováno teplem, že se tak jako když se nalepí na kůži, tak se zažehlují a do sauny právě by se nosit neměli.
1: Když se objeví nějaká reakce třeba právě na to lepidlo. Jaká je varianta potom té práce se svalem, když se ukáže, že tejp je pro klienta nepoužitelný?
2: Zkusit najít jinou variantu lepidla, že existují už dneska s hypoalergenními lepidly nebo s dalšími látkami, že jsou prostě opravdu pro citlivější pokožku, ale pokud je na to klient i tak citlivý, že má třeba i alergie na náplasti, tak se prostě nemůžou používat, protože pod nima vzniká vyrážka a svědí to. Jasně. A nebo na kratší dobu, někde to funguje.
1: Je ortéza náhradou za tejp nebo tejpa náhradou za ortézu? Dají se ty dvě věci zaměnit? A nebo plní každá jinou funkci?
2: Trošičku se překrývají, ale spíš plní každá jinou funkci. Ortéza spíš stabilizuje kloub, nemá vlastně funkci na sval a je na odlehčení právě toho kloubu, když je třeba po úraze nebo po nějaké operaci. Neměl by se nosit dlouho, tejp vlastně nevadí, jak dlouho nosíte, tam nehrozí nějaké poškození, ale u ortézy, když se nosí dlouhodobě, když už se nemá nosit, tak vlastně naše tělo je chytrý a když tam má to zpevnění, tak přestane používat vlastní svaly. Takže paradoxně pod tou ortézou pak ochabují svaly a to je špatně. Takže by měla být vždycky přesně indikována, kdy a jak se má nosit. Čili většinou třeba na zátěž nebo právě po operaci nějakou dobu, ale omezenou dobu.
1: Takže když typicky tenisté, kteří mají problémy s koleny, protože kolena při tenise dost trpí, používají ortézy při každé hře, není to nic proti ničemu, ale v tom normálním klidovém pohybu by jim měli sundávat.
2: Přesně tak.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever s fyzioterapeutkou Barborou Kinclovou si o ortézách popovídáme po písničce skupiny No Name.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S fyzioterapeutkou Barborou Kinclovou si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o tejpech a ortézách. A mě zajímá, jestli může používání těchto věcí nahradit rehabilitaci, a nebo je to jenom doplněk?
2: Záleží na tom, jak je ten problém zásadní. U běžných bolestí, když se třeba přetrénujeme nebo pracujeme na zahradě, trochu nás zlobí záda, tak to může nahradit tu rehabilitaci, ale pokud ty problémy přetrvávají delší dobu, nelepší se nebo se naopak zhoršují, tak to je spíš doplněk rehabilitace. Rozhodně to není něco, co by vyřešilo celý ten problém.
1: Mm-hmm. Existují nějaké opravdu typické problémy, které se řeší tejpováním?
2: Právě třeba, jak jsem zmiňovala tu achilovku, velmi často v ordinacích tejpujeme záda, hlavně bederní páteř a nebo krk, protože tam ty tejpy opravdu krásně ulevují těm klientům. Mm-hmm. On vás tam tejp tak jako trošku narovnává, napřimuje, takže i se trošku držíte líp a odleví těm svalům. Takže jako i u akutních potíží, kde se do toho tejpu třeba, do těch svalů nedá manuálně zasáhnout, že se nedají namasírovat, jak bolí, tak ten tejp může být vlastně i předstupeň té rehabilitace, protože sníží tu akutní velkou bolest.
1: Hmm. Může se tejpování kombinovat s ortézou? I tohle přichází v úvahu?
2: Taky to jde. Je to trošku jako, když byste si vzala antikoncepci i kondom, ale dá se to. Není to nic proti ničemu.
1: No, ptám se, protože když tejp vlastně pomáhá léčit a ortéza jenom zpevňuje, tak by to mohlo jít ruku v ruce.
2: Právě třeba u kotníků tam je to relativně časté, že na běžný život se používá tejpování, protože se i s tím tejpem lépe vejdete do boty, ale na zátěž se pak bere i ortéza na kotník.
1: Hmm. Pokud budeme mít během léta nějaké problémy a budeme to chtít řešit tejpem, stačí nám ty už jednou zmíněné internetové návody? A nebo byste radila alespoň na poprvé navštívit někoho, kdo to s tejpem opravdu umí, aby nám ukázal, co a jak?
2: Co jsme aspoň s kolegyněmi viděli, tak většina internetových návodů od aspoň firm, které třeba prodávají tejpy a tak je natočená velmi hezky. Mm-hmm. Takže na tu první pomoc může stačit v pohodě ten internetový návod. Obzvlášť, když jste třeba někde na dovolené a tak je to vlastně něco, co si velmi rychle můžete jakoby pomoct si sami, ale u těch jako závažnějších obtíží nebo u ostřejších bolestí bych radila spíš navštívit odborníka, ale i ten odborník vás může naučit to tejpování, které si pak můžete dělat doma. Často právě chodí klienti, kteří potřebují naučit něco zatejpovat s partnerem, ten se to naučí a pak je tejpuje doma. Že to takhle se dá i jako outsourcovat a vzít do širšího rodinného zázemí. A někteří klienti, kteří mají jako dlouhodobý problémy s pohybovým aparátem, tak už mají toho partnera tak vycvičeného, že zvládá víc variant tejpování podle aktuálních problémů toho klienta. A je to vlastně hezký, protože pak nemusí na každou návštěvu chodit k fyzioterapeutovi.
1: Napadá mě možná úplně hloupý laický dotaz. Tejpy jsou k vidění v nejrůznějších barvách a provedeních. Hrají ty barvy nějakou roli? Rozlišují třeba výrobci podle barev funkci nebo pevnost toho tejpu?
2: Takhle to úplně nefunguje. Běžné jako západoevropské tejpování vlastně nerozlišuje barvy, ale v čínské medicíně se třeba pracuje s tím, že na záněty se spíš dávají chladivější barvy, třeba modrá, a když potřebujete něco prohřát, tak se dává třeba červená. Ale v západní medicíně se s tím takhle nepracuje. U klientek většinou ladím to, aby jim to ladilo k nějakým jako barvám, které rády nosí, když ten tejp vykukuje, že jo? Takže si hrajeme s barvičkama a někdy děláme i více barevné, aby to bylo zábavné.
1: No, Vida, tak to zas nebyl tak úplně hloupý dotaz na závěr našeho dnešního povídání s fyzioterapeutkou Barborou Kinclovou. Moc děkujeme, že jste přišla a přejeme hezké léto.
2: Děkuji, naslyšenou.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Dál to táhneme i na Českém rozhlase Sever a budeme v tom pokračovat i po 13. hodině. Dnes, protože je pátek, tak opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Tentokrát bude řeč o tom, jak správně vybrat vložky do bot.
1: Hezký páteční den přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Veselé a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: David Dale 10 minut před pátečním polednem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Dnešní dopolední expres se blíží ke konci a ten konec je vždycky tak nějak spojen s receptem Slávky Brádlové. Je to to poslední, co na palubě dopoledního expresu zbývá, tak já vám to teď pěkně naservíruji. A protože sezóna třešní je tady, tak vás Slávka dnes naučí připravovat třešňovou bublaninu. Bude s jogurtem, takže tím pádem vláčná, osvěžující a možná i zdravá. A to se u sladkosti vždycky hodí. Tak tady je ten slíbený recept od Slávky.
2: Vaříme se Slávkou.
3: Jogurtová bublanina s třešněmi, tak to je dnešní receptík. No a jako vždy ovoce můžete střídat podle sezony i chuti, ale myslím, že třešně právě teď kralují, takže proč ne bublaninu s třešněmi? Potřebovat budeme 250 gramů hladké mouky, 250 gramů bílého jogurtu, takových 250 gramů cukru, dvě nebo tři vajíčka podle toho, jak jsou velká, asi 5 lžic slunečnicového oleje, 1 kypřící prášek a špetku soli, misku třešní a pak ještě cukr moučku na poprášení a potřebovat budeme také tuk a mouku na plech nebo pečící papír. Plech s vyšším okrajem nebo pekáček vymažeme tukem, vysypeme polohrubou moukou a nebo ho vyložíme pečícím papírem. Vyšleháme vejce s cukrem, přišleháme olej a jogurt a nakonec zapracujeme mouku prosátou s kypřícím práškem a špetkou soli. Těsto vlijeme na připravený plech a rovnoměrně posázíme třešněmi, které jsme předem opláchli a osušili. A aby nepropadávaly příliš ke dnu, je dobré je před tím nasázením ještě lehce obalit v mouce. Ve středně předehřáté troubě upečeme, asi tak po 30 minutách uděláme test špejlí, jestli už je těsto propečené, záleží na výšce těsta. Krájíme po schladnutí a ještě poprášíme cukrem moučkou.
2: Vaříme se Slávkou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Česko čeká zatím nejteplejší víkend, teploty můžou dosáhnout i ke 40 stupňům Celsia. Od soboty bude v Ústí nad Labem opět jezdit autobus zdarma k jezeru Milada. Na Máchovo jezero bude o prázdninách jezdit vlak až z Drážďan. Dnes čekejte jasno, místy přechodně polojasno, teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia a vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského a Středočeského kraje, v Praze a taky na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha už bude platit na většině republiky, na Ústecku od dnešní půlnoci. Horka jsou velkou zátěží pro lidský organismus. Lidé by měli pravidelně pít nejlépe čistou vodu, omezit fyzickou zátěž a nebýt na přímém slunci. V Ústí nad Labem zítra vyjede prázdninový autobusový spoj k jezeru Milada. Cestující se svezou zdarma. Město za to dopravnímu podniku zaplatí 423 tisíc korun.
3: Spoje budou jezdit 10krát denně od pátku do neděle a o svátku. Podle jízdního řádu se lidé můžou svést od 9 do 19 hodin. Autobusy pojedou vždycky jednou za hodinu mezi zastávkou Divadlo a pláží Trmice. Město tuto prázdninovou linku provozuje pátým rokem. Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Společnost Trilex zítra spustí provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru. Přímý vlak bude výjíždět ráno z německých Drážďan. Pojede přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. K cílové stanici v Doksech využije takzvanou žízníkovskou spojku, která standardně slouží jen pro nákladní vlaky. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend až do 30. srpna. Policie hledá v režimu dítě v ohrožení 13-letou Natálii Špačkovou-Stachovská. Měří 165 až 170 cm a je hubené postavy. Více řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.
4: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
1: Fotografii hledané dívky najdete i na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace policii poskytněte na lince 158 nebo na nejbližší služebně.
2: Počasí.
1: Do večera jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty mezi 34 až 37 stupni, na horách dnes teploty vystoupí i k 31 stupňům. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami, od půlnoci výstraha zesílí na nejvyšší extrémní stupeň. Už zítra čekáme přes den teploty i kolem 40 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A dálnici D8 stojí za exitem 74 na Ústecku ve směru na Prahu porouchané nákladní auto. Po ranní srážce dvou nákladních aut na silnici 1/7 u Křimova na Chomutovsku je kvůli úklidu po nehodě v obou směrech průjezdní pouze jeden jízdní pruh. Nehoda v Ústí nad Labem v ulici Skorotická se srazila dvě osobní auta a dejte pozor také na silnici 1/15 u Lukova na Úštěcku. Hasiči a policie řeší nehodu s vyprošťováním osob. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Na spoustě míst v Ústeckém kraji už teploty překročily 34 stupně Celsia, je opravdu velké vedro, ale na druhou stranu pracovní týden končí a před námi je víkend. To je, myslím, v tomhle počasí radost, kterou můžeme mít, protože ti z nás, kdo mají o víkendu volno, mohou ty horké dny strávit přesně podle svých představ, nejlépe někde u vody nebo ve stínu a čekat, až to přejde. No a při tom čekání si mohou objednat písničku na přání. Právě teď totiž začínají na severu vaše oblíbené písničky, které vybíráte do našeho vysílání vy. Můžete nám buď zavolat na číslo 475 212 212 nebo poslat SMSku na číslo 90 011 04 anebo napsat e-mail a ten následně odeslat na adresu zahrajte@rozhlas.cz. No a právě e-mail nám poslala Hanka, byl stručný a výstižný, písničku pro všechny učitelky, kterým dnes začíná zasloužené volno. Tak tady je

0: prázdniny právě začínají. Tahle písnička byla pro všechny učitelky a učitele, kterým dneškem končí ty pracovní povinnosti a mohou odpočívat během 2 měsíců zaslouženého volna. No a další písnička, ta bude pro školáky, ale nejen pro ně. Já zdravím posluchačku, která se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak. Tady Věra z Oldřichova na Hranicích a já bych chtěla dát zahrát všem Oldřichovákům, aby lépe snášeli to vedro a hlavně dětičkám, kterým začíná volno, a přeju jim hezké počasí, ale ne takové, to jako je teď, trošku mírnější, a vám taky do studia, aby jsme to lépe snášeli všechno.
0: Je pravda, že čeho je moc, toho je příliš. Tohle je příliš
1: tak,
0: pěkné,
1: ano,
0: počasí. Bez
1: ano,
0: toho bychom se
1: obešli. A my starší občané, my kor, jako to těžko snášíme, musíme být furt v chládku někde. A, takže aby to bylo takový veselější.
0: Tak jo, tak snad tahle písnička zafunguje jako balzám na ta naše rozpálená těla. Mějte se tam
1: tak
0: moc hezky a přežijte
1: taky,
0: to.
1: Taky. A děkuji.

Tohle bylo reggae, tedy rytmus, který k létu podle mě patří. Tohle konkrétní reggae bylo od Martina Maxi a patřilo Zuzce, která právě teď slouží, možná už dosluhuje ranní směnu ve stapu Vilémo. V písničku jí posílá Jiřík, aby to v tom vedru přežila. No a zatím, co jsme se houpali v rytmu reggae Martina Maxi, tak do studia Českého rozhlasu Sever se dovolala Dáša z Vystrkova a chtěla písničku od Václava Neckáře Svět je místo kradování. Podle Dáši to tak totiž častokrát nevypadá, tak ta písnička má být takové malé připomenutí toho, že to tak opravdu je.

0: Je půl jedné, posloucháte Český rozhlas Sever a v něm písničky na přání. Václav Neckář nám připomněl, že svět je místo k radování a já už po telefonu zdravím dalšího posluchače, který vybere písničku. Tentokrát je to Jirka z Veltrup. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Veltrup. Zdravím vás do studia a všechny posluchače. A písnička letí, protože zítra je Ladislav, tak jednomu Ladislavu Krejčímu z Malý Bělý. Je to taky redaktor, byl v rádiu, taky na rádiu byl, je to váš kolega Láďa Krejčí z Malý Bělý, tak mu přeju hodně zdraví, vše nejlepší, ať se mu splní vše, co si přeje. A na jednoho Láďu bych zavzpomínal, už bohužel byl to muzikant, je v muzikantském nebi, byl to Láďa Jelínek z Kolína, tak kdo jste ho znali, tak vzpomeňte. A ještě má dva kolegové měl, ty jsou taky v muzikantském nebi, tak kdo jste v Kolíně je znali, jestli posloucháte někdo z Kolína, pan Zdeněk Deršák byl první a Jan Jirza třetí byl. Bylo to trojice, Ladislav Jelínek, Zdeněk Deršák a Jan Jirza, takže na něj zavzpomínejte, Kolíňáci. A jinak všem posluchačům a vám do rádia posílám písničku. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tahle písnička se jmenuje Zlatokop Tom a představte si, že ji slyšeli i na Sicílii. Ta moderní technika a technologie, které všeobjímají svět, totiž signál Českého rozhlasu Sever donesou opravdu daleko a já teď tedy mohu pozdravit Sicílii. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo se nám dovolal a proč?
1: Dovolala se Eva z Portobella na Sicílii a chtěla bych zahrát písničku pro své kámošky Táňu, Janu a Danu, který jsou tu se mnou a chtěli by se nějakou italskou.
0: Já jsem vybrala duo Albano a Romina Paura, ale dřív než tu písničku pustím, zajímá mě, jaké je aktuálně na Sicílii počasí?
1: Tak kolem 30. A tady u moře je krásný vzduch, je pouká větřík, tak nám je to příjemně.
0: Jasně, takže nemáte 34 sucho
1: nemáme.
0: Spalující vedro, tak tím jste teď, myslím,
1: to
0: naštvali.
1: Aprilské léto jsem ještě nedorazila, taky tu bývají 36, 37, ale to je to africké léto, to tu ještě není léto.
0: Jak je možné, že když je Sicílie výrazně blíž Africe než Česká republika, že k vám to nedorazilo a my se tady grillujeme? No nic, my budeme tiše závidět. Vy si to tam, dámy, moc užijte. Můj táta vždycky říkal, pohlaď za mě moře. Tak prosím, pohlaďte za mě moře a vychutnejte si tuhle italskou píseň. Naslyšenou.
1: Proveden a budem. Děkuju.

0: Jedna z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Sever Gumbay Dance Band a jejich Sun of Jamaica, tedy jamajské slunce. Já myslím, že dnes by to jamajské mohlo tomu českému směle závidět. Komu ale asi neradno závidět, to je všem těm, kteří v tomhle počasí musí být v práci, třeba někde za volantem. A tak právě řidičům teď budeme hrát, protože si to přeje posluchačka, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana z Liboušce. Já bych chtěla přát tuto písničku, přeji všem řidičům, ať autobusů, ať tyrákům, ať dálkový dopravě, ať vozí kohokoliv nebo cokoliv, protože oni v tomto počasí to nemají jednoduchý. A třeba při této písničce, kdo bude poslouchat, se jim pojede líp o trochu.
0: Tak doufejme, že to splní tenhle účel. Je pravda, že sedět za volantem v těchto vedrech, i když většina dopravních prostředků je klimatizovaná, je neuvěřitelně únavné a je to názor náročné na pozornost. Tak hlavně bez nehod a dobře dojet do cíle. Vám díky za telefonát a přežijte to vedro, užijte si pokud možno víkend, který je před námi.
1: Já taky vám přeju vám, abyste to všechny přešili v klidu, ve zdraví, protože nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř nebo líp.
0: Jasně, já myslím, že tohle pravidlo platí a není od věci si ho připomínat. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky naslyšenou.

lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

si, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: ruku. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
1: Tak tohle byla písnička pro všechny. Za volantem jeďte opatrně, ať dojedete tam, kam máte. My pomalu, ale jistě dojíždíme ke konci poledních písniček na přání, ale vejde se nám sem minimálně ještě tahle a je dobře, že se nám sem vejde, protože to bude písnička pro někoho, kdo má co slavit. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Václav z Bíliny a chtěl bych nechat zahrát písničku pro Tomáše Procházku z Hrobčic k jeho 25. narozeninám.
1: Gratulujeme, Posila, gratulujeme.
2: Děda a babička.
1: Tak já se omlouvám, že vám do toho lezu. Děda a babička zdraví 25-letého mladíka, který miluje skupinu Jelen. Vy jste chtěl nějakou písničku od Jelenů, tak já jsem vybrala tak říkajíc Jelena na druhou, protože to bude skupina Jelen a písnička Jelen. Tak to pěkně oslavte ty 25-tiny a mějte se všichni moc pěkně. Naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, naschválnou.

jeleni a jejich jelen. No a před námi už je poslední přání, které se do téhle hodinky vejde. Dorazilo e-mailem od Silvie z Prahy. Silva píše, že zítra má v pražských Letňanech koncert americká kapela One Republic, a tak si vzpomněla na písničku Stop and Stare, kterou by chtěla nechat zahrát, a posílá ji všem Adrianám a Adrianům k svátku. Taky všem, kdo dnes slaví narozeniny. No a nezapomíná ani na školáky, učitele a rodiče, kterým právě dnes začínají prázdniny, a začínají z ostra, to si řekněme upřímně. Tak užijte a přežijte ten horký víkend před námi, užijte si léto a poslouchejte Český rozhlas Sever.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zoologické zahrady v Ústeckém kraji dnes děti pouští zdarma nebo za 1 korunu. Některá města v Libereckém kraji dnes připomínají oběti komunistického režimu. Kauza Dozimetr nemá být podle opozičního poslance Papajanovského z Ústeckého kraje spolitizované téma. Dnes čekejte jasno, přechodně polojasno, teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. S koncem školního roku zoologické zahrady v Ústeckém kraji žáky odměňují. Do zoo v Děčíně je dnes podle mluvčí Aleny Houškové vstup pro školáky do 15 let zdarma. Musí ale přijít v doprovodu dospělého. V Ústecké zoo zaplatí 1 korunu. Stejnou částku bude po celý víkend vstupné pro školáky v Chomutovském zooparku. Tam pak ale stačí ukázat i kopii nebo fotografii vysvědčení. Ve 2 městech v Libereckém kraji si dnes lidé s předstihem připomínají oběti komunistického režimu. Den jejich památky připadá na zítřek, tedy sobotu 27. června. V Liberci začalo vzpomínkové setkání v 10 hodin dopoledne v Parku paměti národa v Jablonecké ulici. Dnešní den je také připomínkou 76. výročí justiční vraždy Milady Horákové. U jejího pomníku na Smetanově nábřeží v České Lípě se dnes lidé schází v 15 hodin. Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr nemůže podle svého člena Jana Papajanovského ze starostů přijít na nic nového, řekl to po jejím úvodním zasedání. Podle něho je kauza před soudem, který ji řeší, a komise tak postrádá význam. Opoziční starostové si nadále stojí za tím, že vznik komise celý případ politizuje. Papajanovský se tomu bude snažit zabránit.
3: Budeme se snažit například, aby hosté, kteří budou na tu komisi přizváni, nebo svědci a další osoby, které budou vypovídat, tak aby opravdu zasáhly celou šíři té kauzy, to znamená, aby tam například pan předseda nezval jenom politiky z jedné části politického spektra.
1: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustavení, tedy do příštího března. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Obžalobě čelí aktuálně 2 firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají. Policisté pátrají v režimu dítě v ohrožení po 13-leté Natálii Špačkové Stachovska. Má světlé rovné vlasy a zelené oči, měří až 170 cm. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Naposledy ji viděli ve čtvrtek odpoledne. Fotografie hledané dívky je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace můžete policii poskytnout, třeba na lince 158.
2: Počasí.
1: Do večera jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, teploty od 34 do 37 stupňů, na horách do 31 stupňů Celsia. V platnosti je stále výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stále za exitem číslo 74 Úžín na Ústecku ve směru na Prahu překáží porouchané nákladní auto. Pozor na nehodu na Mostecku na silnici z Bělušic. K silnici číslo 28 se v křižovatce u železničního přejezdu srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
4: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
5: Tak.
4: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo.
5: To jsem ještě neviděla.
3: Vážně?
5: Bleh.
3: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
7: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku pomoct té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo se srdcem.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny nervů. Některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního, ano. On teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano. Máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické, to znamená...
0: A je to dobře?
2: No, právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená, ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící. A ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou. A tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.

0: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje, jestli vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
2: objednat. No tak si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetových?
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně nás šlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargi, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet. Protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolioza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policisté zadrželi mladíka z Jirkova. Na sociální síti hrozil pistolí a sekerou. Drony nad Českým Švýcarskem hlídají dodržování nočního zákazu vstupu. Ke kauze Dozimetr mají v září vypovídat přes sněmovní vyšetřovací komisí 4 svědci. Dnes čekejte jasno, přechodně polojasno, teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Mladík z Jirkova vyhrožoval na sociální síti pistolí a sekerou účastníkům dnešní akce v Chomutovském klubu. Policisté ho zadrželi a podezírají ho ze spáchání trestného činu násilí. Přestože z výslechů vyplynulo, že výhrůžku nemyslel vážně a střelnou zbraní nevlastní, říká policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
2: Pohrůžka nebyla myšlena vážně a reálné nebezpečí nehrozilo. Upozorňujeme, že byť obdobné jednání nemusí být myšleno vážně, jedná se o trestný čin, ať už je pohnutka jakákoliv. Mladíkovi bylo sděleno podezření z uvedeného trestného činu. U soudu mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 3 let.
0: V Národním parku České Švýcarsko platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Návštěvníci se můžou pohybovat jenom po vyznačených cestách, a to jen ve dne, v době mezi 6 a 22 hodinou. Situaci sledují strážci parku a lesníci, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Jak upřesnil, provoz a život v parku skenují i z dronů vybavených infračervenými kamerami. Ty mohou i v noci rozpoznat lidi mimo vyznačené trasy nebo v parku a také drobná stanoviště s hořícím ohněm. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl její předseda Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení.
3: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémů pochybení, které v té věci nastaly, o věce, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
0: Místo předsedy komise se na úvodním zasedání stali Tomáš Halebrant z ANO a Hana Ančičová z Pirátů. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od ustavení, tedy do příštího března. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku čelí obžalobě aktuálně dvě firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Policisté odvolali pátrání dítě v ohrožení po 13-leté dívce Stachovská. Popolední našli a předali do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, čekejte ji i s tropickými teplotami kolem 22 stupňů. Zítra slunečno, během dne na horách a v okolí hor s kupovitou a částečně vysokou oblačností. Teploty zítra od 36 do 39 stupňů Celsia, na horách do 35 stupňů. Od půlnoci začne platit extrémní stupeň výstrahy meteorologů před velmi vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dvě osobní auta se srazila v Žatecké ulici na průtahu městem, tedy na Plzeňské. Uzavřená je Děčínská ulice Ústecká, autobus tam srazil chodce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Končí nám pracovní týden a zároveň nám také končí školní rok. Děti si dnes vyzvedly vysvědčení. Máme tady pátek 26. června a vy posloucháte Český rozhlas Sever, začínající pohodové odpoledne. Se seriálem Co v učebnicích nebylo, dnes navštívíme České středohoří. Vyvrátíme také mýtus, že při dovolené v Evropě stačí mít kartičku zdravotní pojišťovny, a se naší regionální stopařkou probereme chov křepelek, za kterými vyrazíme na Děčínsko. No a čekají nás a také třeba František Nedvěd nebo skupina Hop Trop, tedy písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už ale Věra Špinarová.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: I letos o prázdninách určitě na spoustě míst bude znít tahle písnička, kterou jsme teď slyšeli. Frankie Dlouhán a František Nedvěta. Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin 10 minut je čas na rubriku Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík si za cíl tentokrát vybral místo u nás na severu Čech, opravdu hodně rozlehlé, tedy České Středohoří.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém Středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 14 hodin 23 minut Elou dohráli, dospívali v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. S dovolenou bychom neměli zapomínat na cestovní pojištění. Zjednodušeně řečeno, skoro vždy a všude se vyplatí ho mít. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny může být dost nepříjemný a drahý risk. I o tom teď budeme mluvit s naší kolegyní Gábinou Hopfoglovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč ani v Evropě nestačí kartička zdravotního pojištění?
1: No, protože ta zaručuje jenom takové to nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placených v dané zemi státem, vysvětlil Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
2: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále, a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Tahle varianta pojištění také neobsahuje převoz zpátky domů.
0: A podle čeho tedy cestovní pojištění vybrat?
1: Tak nejdřív bychom si měli říct vlastně, nebo ujasnit si, kam jedeme a co tam hodláme dělat. Protože jestli se někdo bude povalovat na pláži nebo vyrazí na trek do hor, tak to je z hlediska pojištění docela podstatný rozdíl. Od toho se pak právě odvíjí, jaký typ pojištění je dobré zvolit. Cena toho základního pojištění se pohybuje kolem 50 až 60 korun na osobu a den. To nejvyšší, ve kterém jsou i organizované sporty, jako třeba závody, bývá i dvakrát dražší.
0: Pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí asistenční službu. K čemu ji můžu využít?
1: Tak podle zástupců pojišťoven je to možná ta největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojišťovny Ergo, dřív ERV, to vysvětlil.
3: To jsou lidi, kteří, když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři, a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
1: Důležité je ovšem tuhle asistenční službu skontaktovat co nejdřív, a ne až potom, co si třeba necháme na recepci v hotelu doporučit nějakou místní kliniku. Tohle se stává třeba v Egyptě nebo v Turecku.
0: Co by ještě mělo pojištění obsahovat?
1: Podle Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, a to ať už na majetku nebo na zdraví. Možné je připlatit si i za storno zájezdu a je dobré mít pojištěná i zavazadla, případně zpoždění letu.
0: A je něco, co pojištění prostě nekryje?
1: Je. Většina pojišťoven vlastně vůbec nepojistí kaskadéry anebo krotitele zvěře, ale těch asi mezi námi tolik není. Nicméně nejčastější problémy se týkají chronických onemocnění, vysvětlila Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.
4: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, to říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, když říkáme, že ten klient je 12 měsíců pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
1: No, pokud ovšem tuhle podmínku ten klient nesplní, tak pojišťovna léčebné náklady neproplatí. Podobně to mají nastavené i ostatní pojišťovny v Česku.
0: Zjistila kolegyně Gabina Hopfoglová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Jak děkuji se andělům, skupina Keksa v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 14:30, k tomu 1 minuta. Křik křepelek v zahradě chovatelky z Dobkovice na Děčínsku můžete snadno zaměnit za křik pávů. Křepelky, i když vzrůstem malé, dokážou být opravdu hlasité. A není to jediná zajímavost, kterou se naše regionální stopařka Veronika Jaklová o křepelkách dozvěděla. Co dalšího to bude, tak to si řekneme právě teď. Veroniko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak vypadá takový chov křepelek?
1: V Dobkovicích u chovatelky Michaely Průchové žijí křepelky ve voliéře asi metr nad zemí. Potřebují sucho a nesnáší průvan, takže velká část chovatelského zařízení je ze dřeva. Je to částečně i kvůli tomu, že jde o malé ptáky, kteří jsou snadnou kořistí lasiček nebo potkanů. Ideální teplota chovu je kolem 20 stupňů Celsia. Velká vedra ani velký mráz křepelkám příliš nesvědčí. Na rozdíl od slepic, které tu volně chodí ven, se křepelky ven nepouští, neumí se totiž vracet zpátky.
0: Proč chovat křepelky, když můžeme chovat slepice?
1: Mají menší nároky na prostor a spotřebují méně krmiva, i když s vyšším obsahem bílkovin. Vajíčka křepelek jsou hezky strakatá a i když velikostí jsou zhruba 5x menší než vejce slepičí, jejich výživová hodnota je vynikající. Podle chovatelky Michaely Průchové obsahují například 2x více vitamínu B než vejce slepičí, 2,5x více vitamínu A, také hodně minerálů, lecitinu a kompletní spektrum aminokyselin. A lidé je prý rádi užívají na posílení imunity a nervové soustavy, také jako pomoc při vysokém cholesterolu, alergiích a migrénách. Dokonce existují kůry, kdy lidé jedí křepelčí vejce syrová. Prý je ale lepší užívat jen žloutek a bílek tepelně upravit, jinak dochází k horšímu vstřebávání biotinu. Křepelky z Dobkovic snesou každá asi 300 vajec za rok. Rychle dospívají a mohou snášet vajíčka už zhruba 2,5 měsíce od vylíhnutí. Vajíčko, které je uložené v chladu špičkou dolů, prý vydrží v pořádku i 2 měsíce. Kohouci jsou samozřejmě určeni jak do chovu, tak na maso.
0: Veroniko, ty také chováš zvířata. Zaujalo tě, jako chovatelku něco?
1: Ano, slepičky mají stálý přístup na trávu a přesto je trávník zelený, nezničený a zdravý, to já neznám. Mám zkušenosti s chovem krůt, hus a slepic a co mě opravdu hodně překvapilo, že i když zahrada v Dobkovicích patří spíš těm menším a paní Průchová tu chová několik plemen slepic a křepelky k tomu, necítila jsem vůbec žádný zápach a to je obzvlášť v takových vedrech opravdu vzácné. Podle mě to svědčí o mimořádné čistotě a péči. Ochov.
0: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Trojice Hop Trop, jejich Tři kříže, 14 hodin 40 minut, pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A Milan Knotek má teď pro nás dalšího slavného Severočecha. No, pro nás rozhlasáky by tento člověk mohl být vlastně takovým praotcem Čechem.
1: Slavní Severočeši.
2: První profesionální rozhlasový hlasatel v Československu se narodil v roce 1864 v Postoloprtech u Loun. Jmenoval se Adolf Dobrovolný a původně se vyučil hodinářem. Ozubená kolečka ale vyměnil za kočovnou divadelní společnost. Vystupoval také ve Švandově divadle a jako hostujícího umělce jsme ho v roli Napoleona viděli i na prknech první scény. V roce 1907 spolu zakládal slavné Vinohradské divadlo. Jako činoherní a operní režisér později působil v Lublani a Záhřebu. Po návratu do Čech se živil jako režisér v divadle Deklarace na Žižkově. Následovalo angažmá v kabaretu Lucerna Karla Hašlera. Režiséři ho obsadili do několika němých i zvukových filmů. S rozhlasem spojil Adolf Dobrovolný závěr svého profesního života. Na vlnách první československé stanice Radiožurnál uváděl zprávy, přímé přenosy ze slavnostních událostí, koncertů a divadelních představení. Četl pohádky, sestavoval a recitoval tematické literární programy. V roce 1924 se proslavil první sportovní reportáží z boxerského zápasu těžké váhy Františka Růžičky s Angličanem Harrym Rocky Knightem. Adolfa Dobrovolného, který zemřel v Praze v roce 1934, měli posluchači rádi kvůli jeho znělému a laskavému projevu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Italští Jalíči, 14 hodin 46 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Nová výstava Regionálního muzea Teplice ukazuje paličkovanou a šitou krajkářskou tradici Krušnohoří. Krajkářství je v regionu doložen od 16. století a stále pokračuje. Návštěvníci se o tom můžou ve výstavních prostorách Teplického zámku přesvědčit do konce srpna.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová na Českém rozhlase Sever. My už teď míříme na výstavu o krajkářství do regionálního muzea v Teplicích.
1: To znamená dva vodivý páry po síti a do té sítě jsem vlastně upaličkovala rovnou i ty vlaštovky.
2: Helena Svatková se paličkování věnuje přes 30 let. Ve vitríně má taky krajkový slunečník a klobouček.
1: Ten klobouk, protože je to pásková krajka plus lístečky. A já lístečky dneska miluju. Nemám ho jenom na výstavě, ale mám ho i na nošení.
2: Takže musíte naškrobit, aby držel tu
1: nosí. Všechno tu ženu. Krajce bych přála, aby byla co nejlepší a aby měl každý rád a aby hlavně žila dál.
2: Jana Šenheferová paličkuje šperky a taky je nosí třeba náušnice.
3: Technika je pořád stejná, jako byla před 100 lety, 200 lety a víc.
2: Technika je tedy stejná a co materiály, které se používají?
3: Materiály se samozřejmě hodně mění. Já jsem začínala na lněných a bavlněných nití. Dneska používáme převážně efektivní nitě, ale samozřejmě tu bavlnu mám taky velmi ráda, i ten lén.
2: Když koukám na náušnice, tak tam jsou i korálky.
3: Ano, doplňuju svý šperky, doplňuju korálkama, protože to zvyšuje ten efekt a ten zájem. Ono to i trošku zatíží, protože šperk z krajky je hrozně lehoučkej.
2: Své práce tady má 6 krajkářek z Ústeckého kraje. Dvě výstavní místnosti patří autorské tvorbě výtvarníka a pedagoga Jaroslava Prášila. Sám si pěstuje i len, z kterého spřádá nitě. Upozorňuje kurátorka výstavy Alena Hubáčková.
4: Pěstuje si, ano, přesně tak, takže opravdu on tu tradici uchovává velmi poctivě. Každá ta osobnost je i lektor nebo lektorka. To znamená, je tam důležitý ten generační přenos a to, že to řemeslo teda předávají dál.
2: Výstava je součástí záměru zapsat krušnohorské krajkářství jako uznané řemeslo na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého kraje. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
6: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na silnicích hlídku je víc policistů, začínají letní prázdniny. V noci na sobotu bude v Ústí nad Labem kvůli rekonstrukci Benešova mostu opět uzavřená část silnice číslo 30. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu zdraží o několik haléřů. Dnes čekejte jasno, místy přechodně polojasno, teploty do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, také držení telefonu při řízení anebo používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezdy na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
3: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
1: Silnice číslo 30 v Ústí nad Labem bude v noci kvůli pokračující rekonstrukci Benešova mostu opět uzavřená v obou směrech. Uzavírka v úseku od křižovatky pod Větruší až k předmostí potrvá podle stavby vedoucího Pavla Kuděje od dnešní 21. hodiny do sobotních 5 hodin ráno. V Ústeckém kraji začala sklizeň ovoce. Jako první sadaři sklidili třešně, pokračují sběrem meruněk. Část ovocných sadů přitom poškodili jarní mrazy. Sezónní pracovníci kvůli vysokým teplotám letos ovoce sklízí už brzy ráno. Více řekl ředitel zemědělského družstva v Klapém na Litoměřicku Otakar Šašek.
4: Chodili jsme od 5 hodin ráno, teď už chodíme česat od 4 hodin ráno, protože ty lidi jsou v poledne hotoví. A samozřejmě by nečesali dál.
1: Filmaři dnes na přírodní památce Panská skála u Kamenického Šenova postaví scénu pro víkendové natáčení seriálu. Turisté mohou po takzvaných varhanách dnes chodit, musí ale počítat s pohybem různé techniky. Zítra, tedy v sobotu, se Panská skála veřejnosti uzavře úplně. Uzavřená bude jak samotná Čedičová vyvřelina, tak její okolí a přilehlé parkoviště. V ulici Marxova budou kvůli natáčení krátkodobé uzavírky. V neděli a v pondělí budou varhany opět přístupné. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ve 14 hodin ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku podraží o 4 haléře, lidé za litr zaplatí maximálně 40 korun a 640 haléřů za litr. Za naftu si řidiči v Česku také připlatí 18 haléřů. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 630 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí.
2: Počasí.
1: V noci jasno i s tropickými teplotami kolem 22 stupňů. Zítra čekejte slunečno, během dne na horách a v okolí hor s kupovitou a částečně vyšší oblačností. Teploty zítra do 39 stupňů Celsia, na horách do 35 stupňů. Od půlnoci začne platit extrémní, tedy nejvyšší stupeň výstrahy meteorologů před velmi vysokými teplotami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí před tunelem Prackovice ve směru na Německo sanitka, hned před tunelem a je označená světelnou šipkou. Na silnici 3. třídy od silnice 1/13 na Chomutovsku k silnici 224 u Kadaně policie řeší nehodu osobního auta. Skončilo v příkopě, nehoda je se zraněním. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: stále příjemný pátek 26. června. Já doufám, že jste se před tím vedrem někde hezky ukryli. Nezapomeňte také na pitný režim a také hlavně na minerálky. Ty jsou důležité. Ještě připojím přání Adriánám všeho nejlepšího k dnešnímu svátku. A my se opět v této hodině rozjedeme po severu Čech. Letošní konec školního roku v Podsedicích na Litoměřicku je jiný než v předchozích letech. Více prozradíme už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme tentokrát Povrly a v tipech vás pozveme třeba na zámecké slavnosti do Šluknova s Lucí Bílou do Mostu, kde spojíte letní kino s koupáním, a na několik koncertů do Ústí nad Labem. Ale v písničkách, které nestárnou, si tentokrát poslechneme Václava Neckáře, bude tu i Karel Gott, teď už Leona Machálková.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Václav Neckář, jeho Lékořice, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne, 12 minut k tomu. Žáci a studenti dnes dostali vysvědčení o pár dní dřív, než původně počítali. V Podsedicích na Litoměřicku se na tamní základní škole rozdávalo vysvědčení naposledy pod hlavičkou obce. Od nového školního roku bude totiž Podsedická škola a školka sloučená se sousední školou v Třebenicích.
1: Inspektorky došly k závěru, že paní ředitelka neodstranila veškeré požadované věci. No a následně teda přišlo návrh na její odvolání, kterému teda se vyhnula tím, že dobrovolně a sama teda odstoupila z funkce.
2: Popisuje nezávislá starostka Veronika Kulichová situaci, kdy Podsedickou základní školu podruhé svítkami kontrolovala Česká školní inspekce. Vedení obce proto začalo jednat se sousedními Třebenicemi.
3: Tak snažíme se od nového školního roku o sloučení dvou škol, naší Třebenické školy s Podsedickou školou. S tím, že Podsedická škola přestane vykonávat svou činnost, vymaže se z rejstříku škol a školských zařízení a tu budovu jako odloučené pracoviště převezmeme my.
2: Vysvětluje ředitel základní a mateřské školy v Třebenicích Stanislav Novák. Záměr už odsouhlasila obě zastupitelstva a všichni doufají, že se sloučení stihne do nového školního roku.
3: Jsme trošku v časové tísni z toho pohledu administrativy. Teď potřebujeme pro tu budovu Podsedickou ještě vyjádření stavebního úřadu, že tam může fungovat naše odloučené pracoviště. A pak je potřeba požádat o výjimku z termínu pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení.
2: Mění se tedy v podstatě jen vedení školy. O budovu se bude dál starat Podsedická radnice.
1: Vlastně na náklady obce se bude dělat rekonstrukce tělocvičny, to už máme jakoby domluvené dlouhodobě. Je podána teďko žádost o dotaci na zateplení, vlastně střecha už je hotová, na zateplení, výměnu oken, výměnu dveří a rekuperaci.
2: Shrnuje Veronika Kulichová. V současnosti malotřídku navštěvuje 9 žáků a v mateřské škole je dalších 20 dětí. Zaměstnanci o práci nepřijdou.
3: Se zaměstnanci jednám individuálně s tím, že oni vlastně končí, u toho stávají se zaměstnavatele, který přestává existovat a pokud se dohodneme, tak budou moci nastoupit k nám.
2: Už teď má ředitel plány, jak obě školy dobře stmelit.
3: Se budeme snažit a už na tom pracujeme, je co nejvíc propojit tady s námi. V podobě projektových dnů, výletů, exkurzí, divadelních představení, ozdravných pobytů, tak budeme se snažit školu i školku zapojit sem k nám.
2: Uzavírá Stanislav Novák. Z Podsedic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tereza Kerndlová, její Schody z nebe pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Teď už pro vás máme další díl našeho seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A s Alenou Škraňkovou tentokrát navštívíme Ústecko a konkrétně Povrly.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: První písemná zmínka o této obci na levém břehu Labe je z roku 1186. V raném středověku byly Povrly na Ústecku místem, kde se vybíralo clo. Časem se ale způsob výběru cla změnil a tak celnice v Povrlech zanikla. Rozvoj průmyslu ve druhé polovině 19. století ovlivnil i život v obci. V roce 1899 tam byla založena továrna na měď. Pro obec byla výhodná i poloha u řeky, těžila z lodní dopravy na Labi a u dráhy na železničním koridoru Děčín-Břeclav. V Povrlech stojí za zmínku kostel Navštívení Panny Marie. Má tvar rotundy a byl postaven až v roce 1936. Stavbu zaplatila právě místní měďárna a občané. V kostele jsou funkční varhany z roku 1880. Jejich autorem je Anton Feller ze staré rodiny varhanářů, která pochází z nedalekého Libouchce. Kousek nad obcí se nachází přírodní rezervace Kozí vrch. Na Kozím vrchu najdete chráněné druhy rostlin jako lomikámen latnatý nebo koniklec luční. Žije tam kriticky ohrožený druh ještěrka zelená a chráněné druhy ropucha obecná nebo krkavec velký. Od 1. března do 30. června je část Kozího vrchu uzavřená z důvodu hnízdění sokola stěhovavého.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: se ve Šluknově. Dnešní program začne v 18:30 a vystoupí kapely Zpět, Toxic People a Kabát Revival. Zítra začíná program už v 10 dopoledne a vrcholem budou koncerty kapel Žlutý pes, Děda Mládek Illegal Band a hlavně Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. K tomu historické trhy, ohnivá a laserová show a spousta dalšího. V Mostě můžete spojit letní kino i s koupačkou. Teploty tomu rozhodně budou i večer přát. Na jezeru Most se promítá v 18 hodin Jak vycvičit draka a od 20 hodin Nečekané léto. Nebo dáváte přednost muzikálu Mamma Mia v Městském divadle v Mostě dnes v 19 hodin. Na autodromu to pak až do neděle bude mistrovství Německa motorek a mistrovství světa sidecar. Na Studentském náměstí v Kadani vám v rámci koncertu Pod širým nebem Hudba za rohem zahraje v 18 hodin Lukáš Zdeněk. V Ústí to dnes budou hned tři koncerty. V 18 hodin v letním kině Dream popem ovlivněná Mea, v 19 v Hraničáři Jam Session s pořadovým číslem 27 a ve stejný čas v Kolokafé na Střikovské náplavce to budou Ústečtí Friedrich and Friedrich. A přidám ještě Salsa tančírnu ve 20 hodin v knihovně Ústeckého kraje pod vedením Jana Štafy. V krásném prostředí Libochovického zámku je na dnešek naplánované divadlo Na nádvoří v podání ochotníků z Třebenic. Veršovaná komedie Karla Goldonyho o vdovách z Benátek, které schání ženichy pro své dcery, protože by se taky sami rádi vdali, jen co budou dcery z domu. Pánové mají představení Náměstíčko na vlastní nebezpečí a začátek je v 19 hodin. Skončíme v Děčíně koncertem Za vysvědčení v klubu Plezír. Opět v 7 hodin to bude dvojkoncert legend české scény z kapel Houpací koně a První hoře Jiřího Imlaufa a Milana Urzy and the Kolibříks.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Karel Gott, Holka v domě, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Já se přiznám, že pro mě tato písnička bude aktuální příští rok, nicméně Holku jednu do mě mám, i mě přinesla ve svědčení krásné jedničky, nějaké ty dvojky tam také byly, ale i tak to bylo moc hezké, no a právě vysvědčení a známky jste dnes probírali dopoledne v pořadu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. A Zuzana z Roudnice nad Labem se svěřila i s jednou velmi smutnou vzpomínkou.
1: Já bych teda asi začala tím, že jako já sama jsem měla různé vysvědčení a byla jsem takový průměrný trojkař, o kterých se ale říkalo, že trojkaři se nemusí moc učit, všechno zvládnou, pochopěj, ale chtěla bych teda vás o vysvědčení mých dvou dcer.
2: Povídejte.
1: Na který do dneška nezapomenu. Ano. Byla to první třída. Samozřejmě prvňáčci, že jo, velká událost, mluví se s nima, těší se do školy, pak tam jdou a tak dále a velký den, první vysvědčení. Ještě musím teda říct, že tomu vysvědčení předcházelo asi 4 měsíce před tím, než vlastně ho dostali, když mě paní učitelka zavolala do školy, já jsem nevěděla proč. A ona mi řekla, maminko, vaše děti jsou jediný ve třídě, kdo nemá tatínka. Co s tím uděláte? Prostě jsem to nechápala. A pak jsem paní učitelce řekla, že teda slušně, samozřejmě, že jí do toho nic není. No a pak teda přišel den vysvědčení, prvního vysvědčení prvňáčků. Chodili teda do jedné třídy, byli po roce, chodili do jedné třídy. Se slavnostně oblíkli, šatičky, těšili se s kytičkou pro paní učitelku a když šli zpátky, tak strašně moc plakali. Celá třída měla na vysvědčení jednu velkou jedničku, oni dvě měli jednu velkou dvojku, jenom sami dvě a měli zdůvodnění, že nemají tatínka.
2: To je smutný. Tak...
1: Takže to bylo smutný, strašný a bylo to v nový době, když to řeknou nějaký 90. rok. Takže vlastně jsem jim pak hodně dlouho musela vysvětlovat, nebo vysvětlovala, že to není chyba, že oni jsou skvělý holčičky a že prostě se za celý život setkají někdy s lidmi, kteří jsou prostě zlí nebo jsou boškliví a pak jsme si to ale strašně užili. Šli jsme na oběd pro ně tenkrát do velký restaurace. Tak jsme šli, tam byl takový klub, kde měli poníky, tak jsem je posadila na poníky, tam je vozili. Pak jsme se šli koupat, že jsem jim říkala, že takhle vždycky budou začínat prázdniny po každém tom letním vysvědčení a tak dále. Takže pak už se smáli potom víc.
2: Tak ještě, že tak.
1: Tak to je všechno asi, no.
0: A pondělní téma, extrémní horka. Schválně, zkuste změřit, kolik u vás hlavně v neděli bude stupňů. Jak snášíte jinak současná vedra a jak čím se chladíte vy a co děláte třeba, abyste se v noci vyspali a vychladili váš byt, aniž byste používali klimatizaci. Tak to všechno probereme v pondělí po 9. hodině na naší známé lince, ale už teď můžete psát na Facebook Českého rozhlasu Sever a nebo na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje Rytmix, máme 15 hodin, skoro 43 minut. S vámi je Český rozhlas Severa, dnešní pohodové odpoledne.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Petr Habka, Kocour se schoulil na tvůj klín za 10 minut, necelých 10 minut, je tady 16. hodina, pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Prestižní titul kulturního dědictví UNESCO tento týden obhajoval globální geopark v Českém ráji. Předloni dostal od komisařů trestnou žlutou kartu. Rok a půl muselo vedení geoparku pracovat na nápravě. Podrobnosti má teď redaktorka Johana Tománková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Přijeli sem dva komisaři, jeden z Íránu a jeden z Islandu. Od pondělí do čtvrtka cestovali spolu s vedením geoparku a geologem, který má největší přehled o kameninových skvostech v Českém ráji. A včera večer právě komisaři zjišťovali, jestli geopark naplnil všechna doporučení, která dostal. Doplním, že takzvaná revalidace statusu probíhá každé 4 roky. Tím, že ale geopark dostal žlutou kartu, tak mu titul zůstal jen 2 roky s výhradami.
0: O jaká doporučení šlo?
1: Bylo jich několik, třeba o to, že geopark spolupracoval s institucemi, které prodávají kameny nejasného původu. Podle UNESCO v takovém případě může hrozit, že kameny pocházejí třeba z Afriky, kde je pracovníci těží za nelidských podmínek, proto se jim říká krvavé kameny. UNESCO se tehdy zaměřilo třeba na Muzeum Českého ráje v Turnově, které prodává kameny sice s certifikátem pravosti a původu, ten ale podle UNESCO nestačí. Muzeum proto ukončilo s geoparkem veškerou spolupráci. Pokračuje ředitelka geoparku Jana Lebedová.
2: Já myslím, že jsme to takto vyřešili, ale je to takový trochu šalamounské řešení, takže uvidíme, zda to obstojí. Nicméně my to prostě nedokážeme ovlivnit. Když s vámi někdo spolupracovat nechce, plnit vaše podmínky, tak ho prostě nedonutíte. Ale samozřejmě jsme měli i jiná doporučení, která se nám zase jako podařila naplnit.
1: Pokud by se geoparku status obhájit nepodařilo, tak o něj přijde.
0: Co říkali komisaři, povedlo se vedení geoparku doporučení naplnit?
1: Já jsem s nimi mluvila bezprostředně po několika hodinovém jednání, nechtěli nic dopředu prozradit, některá doporučení se naplnit podařilo, některá ne. Ředitelka Lebedová mi ale ještě dnes řekla, že má ze setkání poměrně dobrý pocit. Ještě musí vedení geoparku něco napravit, například to, aby bylo veřejnosti víc známo to, že je lokalita a geopark pod ochranou UNESCO. Oba komisaři teď budou chystat výslednou zprávu, kterou budou posílat radě UNESCO do Paříže a rada zasedne v říjnu.
0: Prozradila naše liberecká kolegyně Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od včerejška pohřešovaného muže našli policisté v Krupce na Teplicku mrtvého. V Ústeckém kraji platí od dneška varování před ozonovým smogem, hasiči varují před požáry. Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Dnes čekejte jasno, přechodně polojasno, teploty stále do 37 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Krupce Libušíně na Teplicku našli policisté při pátrací akci muže bez známek života. Byl pohřešovaný od včerejšího dne. Podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové měl zálibu v lezení. Tělo z hloubky zhruba 10 metrů z úzkého jeskynního otvoru vyprošťovali hasiči. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Doporučují lidem omezit venku fyzickou zátěž. Na žádost ředitele krajských hasičů vyhlásil Ústecký kraj pro celé své území také podmínky k zabezpečení požární ochrany kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požárů. Platí ode dneška do odvolání.
2: Mimo jiné je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň v lese a jeho blízkosti nebo v místech se suchým porostem. V rekreačních zařízeních jen na vyhrazeném prostoru pod dozorem určené odpovědné osoby a v bezpečné vzdálenosti od stanů a obytných přívěsů. Lesní hospodáři jsou povinni udržovat lesní cesty sjízdné a volné. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Do České Lípy vyjeli kropící vozy technických služeb. Město tak chce částečně bojovat proti aktuální vlně extrémních vysokých teplot. Řidiči budou primárně projíždět centrem města, zamířit by ale měli i na jednotlivá sídliště a do okrajových částí. Jak řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, kropící vozy budou městem až do neděle projíždět vždy mezi 10. a 18. hodinou. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání a také propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně zablokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem. Za motoristy jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno a také tropické teploty pro noc i kolem 22 stupňů. Zítra slunečno, během dne na horách a v okolí hor kupovitá, částečně vysoká oblačnost. Teploty zítra do 39 stupňů Celsia, na horách do 35 stupňů. Začne platit extrémní stupeň výstrahy meteorologů před velmi vysokými teplotami, a to od půlnoci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A dálnici D8 stojí za 28. kilometrem ve směru na Německo porouchané osobní auto a blokuje odstavní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
3: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory dáme.
4: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
3: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat Žan se odkládá.
4: No, tak co nám chybí?
1: Humoriáda.

0: memoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: Ne, to prosím tě není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco jak s tím
1: to
0: Alešem. Tomu,
1: a on, ne to vůbec ne, ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostřihal úplně jinak, já bych mu to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostřihali ještě víc nakrátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostřihal víc nakrátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říká, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu,
1: furt
0: čupřiny.
1: Si to upravujou, no, ty čupřiny, že jo, no, furt to tak těma difusérama. Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu. Takže uh-huh. Ale je to
0: strašně tam zajdu taky. Zajdi tam prosím tě.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, hezký. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala. Jsem nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, to je taková, protože jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Vy jste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, mm-hmm. tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, mm-hmm. můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka, soutěžilo se, bylo tam veselo, no a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
0: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
1: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilia.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat, když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, ty dívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav z Karviné.
5: Hezký den, pane, hezký den.
4: Dobrý den, Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle, to se musí
3: povědět. Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů.
5: Mm-hmm.
6: Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, haló. Haló, haló. Starže Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: jestli
3: den.
7: Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Stálo, ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: No.
3: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme.
5: Děkujem.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty pivajzlice. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z těch první republiky z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež budu jmenovat všechny
5: jako
3: jména.
5: Hercu... Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Rád. Můžu rovnou říct.
3: No,
5: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad pro mě ne, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, samozřejmě. Tak to je jasné. Vždyť
5: no,
3: si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, no, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál na Taši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Hmm. Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si,
5: koukám,
3: ale...
5: Já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidi Vajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidi Vajzlic.
5: Je.
9: Tančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Moment! Jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Co Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím...
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespearea. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
11: Ne.
9: No.
11: Hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
12: Ojeje! My máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: A vidíš to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký shake, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrovár, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespearea. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
5: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespearea v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, a Xindl X zpívá Dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Po tom horkém dni, no. Po tom dusnu, ano. Večer, odpoledne, už přicházely ty
1: bouřky. Byla bouřka, no jistě, no jistě.
0: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
1: To je to globální oteplování.
0: No, tak...
1: Teď jsem trefil, ano, teď jsem citlivé téma.
0: Úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidivajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
2: Ano, dobrý den.
1: Zdravíme, dobrý den.
2: Tady Pepa ze Štětí.
1: Zdravíme.
2: Číslo dvojka. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidivajzlice.
0: Dobře,
1: výborně, děkujeme, naslyšenou.
0: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
1: Dobrý den.
3: Přeji vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
0: děkujeme.
3: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
1: Děkuji moc.
3: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
1: Děkuji moc.
3: Ano,
0: mm-hmm.
3: A dám si Ačko.
0: Ano. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko. Mm-hmm. A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum. 26.6.26.
1: Ano, ano, numerolo, jenom dvojky a šestky, nám to připomíná. No jistě, no jistě. Ano.
4: Mějte se pěkně.
0: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
1: Dobrý den.
5: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
0: Ano, a Gencera, jsem zaslechl správně, dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať no, nezdržím, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
1: Tak povídej, povídej.
0: Doděláme toho Shakespeara.
1: Fakt jo, no, výborně. A omlouváme se panu Genzerovi příště.
0: Dobře. Ano, a nebo možná ještě dneska.
1: Jo, to je vlastně pravda, ano, když zbyde. Čas.
0: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
1: Ano, tak Genzer nebude.
0: Bude Shakespeare.
6: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
7: No jo, ale kde jsou ty čtyři čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
8: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
6: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další čtyřikrát.
7: No,
6: jdeš to?
7: Co to? Vodou se musí šetřit kvůli požáru.
6: Aha.
7: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidivajzlicích pálenou.
6: Tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
8: Mějte, kam dáme ty slepice?
6: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
8: A to by nám moc zanezádili, znáš, že te slepičák záděj, ne?
6: No jo,
7: aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
6: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi?
9: No.
6: Myslím také na tancovačku. No. To, no. Aby ho provedla některá z našich ženské. No.
8: Ale která?
6: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
9: No jo, to ano.
6: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
9: Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
6: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
7: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
6: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
7: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
9: Ale já myslím něco hmatatelného.
8: Hmatatelný.

0: No jo?
1: No.
0: Tak v tom případě jedině Mirovická. Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
2: No tak já navrhuju, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
0: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
3: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
0: No jo.
2: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
0: No právě.
4: To je staro.
0: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
4: Prosím.
0: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivadlici.
5: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
6: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o Digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty to máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji, nedělej žádné zvuky. Ne.
0: Za A, nové odrůdy jarní cibulky, za B, rozhledny cibulky.
2: Ajta prajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované, krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem nové odrůdy jarní cibulky, anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kejvu, jakože ne?
0: Aleš se držel, sečmohl, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to spojili,
1: rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti,
0: tam,
1: než přebíhat na
0: šibeniční
1: vrch. No prostě, tak. Prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanilovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrá Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že by, tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
3: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumu, ne. Naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Mariša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Mariša. A scénku Mariša.
5: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
6: Černý, mě dej. Sváděla se to?
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida?
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
7: Měli zavříno.
6: Tohle je stuchá nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od Žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Je všechno nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc? Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš tlak?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, radši, už máte
4: no,
5: lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec a co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme
4: že to...
3: o tlaku pořád, víš?
4: No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři.
3: Ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak... Tak tři nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo a už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: No, na tlak. No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: no, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústeckém kraji jsou zvýšené koncentrace přízemního ozónu. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Kvůli vedrům zrušil pořadatel nedělní hudební akce v Teplicích a v Děčíně. Do mrakodrapu v Pekingu podle agentury Reuters narazilo malé letadlo. Do večera stále jasno, jen přechodně polojasno, teploty se stále drží i nad 35 stupni. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu v Ústeckém kraji vyhlásili meteorologové smogovou situaci, platí do odvolání. Ozón může znesnadňovat dýchání, proto Český hydrometeorologický ústav doporučuje, aby se lidé při pobytu venku vyvarovali zvýšené fyzické zátěže, a to hlavně lidé s chronickými nemocemi, také děti a seniori. Během víkendu platí další výstraha na extrémně vysoké teploty a také před nebezpečím požáru. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například podle ČEZu se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím, ale maximálně o 2%. Zatížení je stále pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti elektřinou vytápějí. Potvrzují to také firmy Pre a EGD. Tuto neděli nebudou v Teplicích a v Děčíně tradiční hudební odpoledne. Malou Paříž a Rogalo DC zrušil pořadatel Antonín Moravec kvůli vysokým teplotám. V Děčíně se dohodl na náhradním termínu 27. září. V Teplicích ještě nový termín na počátek října, konkrétně 4.10. musí schvalovat radní. Obě akce města dotují. Ve vazbě skončil řidič, který při honičce s policejními hlídkami v Rumburku zranil dva policisty, informovala o tom policejní mluvčí Eliška Kubíčková. V pondělí večer ujížděl před kontrolou rychlostí přes 180 km v hodině, v obci přes 140. Směřoval do Německa. Do pronásledování se zapojili české i německé policejní hlídky.
2: V Rumburku pak muž čelně narazil do policejního vozu a zranil dvoučlenou posádku i sebe. Policistka přitom utrpěla závažná poranění. Podle předběžných výsledků byl řidič pod vlivem metamfetaminu. Měl také soudem uložený zákaz řízení. Obviněnému hrozí podle Kubíčkové až 12-leté vězení. Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
1: V Pekingu narazilo malé letadlo do tamního nejvyššího mrakodrapu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva očité svědky. Letoun o velikosti auta nárazem poškodil skleněné panely na plášti budovy ve vyšších patrech. Záběry z místa ukazují padající trosky a odlomený ocas malého letadla po dopadu na zem. Budova City Tower je vysoká přes 0,5 kilometru. Policisté po incidentu uzavřeli některé silnice a bránili kolemjdoucím incident fotografii. Čínské úřady se krátce po incidentu k situaci nevyjádřily, nejsou ani informace o obětech nebo zraněných.
0: Počasí.
1: V noci jasno a s tropickými teplotami kolem 22 stupňů. Zítra tedy v sobotu slunečno, během dne na horách a v okolí hor s kupovitou a částečně vysokou oblačností. Teploty zítra od 36 do 39 stupňů, na horách do 35 stupňů Celsia. Od půlnoci začne platit extrémně vysoký stupeň výstrahy meteorologů před velmi vysokými teplotami. V platnosti už jsou výstrahy před přízemním ozónem a před nebezpečím požáru.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice 1/27 mezi Mostem a Litvínovem je kvůli nehodě 3 osobních aut u starého vlakového nádraží uzavřená. Nehoda byla se zraněním, uzávěra je ohlášená zatím do 8:30 v noci. Na okraji Nového Boru na staré výpadovce na Českou Lípu pod Sokolovnou je na vozovce olej. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Horké páteční odpoledne pokračuje u nás v programu Českého rozhlasu Sever. Vás v této hodině čeká Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních informací těch aktuální z dneška v pořadu Den v kraji nám přináší František Janečí.
2: Podle meteorologů může nové teplotní maximum pro Česko padnout už zítra anebo v neděli. Absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia byl naměřený v srpnu roku 2012. Podle aktuálních předpovědí mohou teploty o víkendu vystoupat až k 41 stupňům. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenají nejvyšší hodnoty měřící stanice hlavně v Polabí, v Poohří, ve středních Čechách a také na jižní Moravě. Ústecký kraj se v současném tropickém počasí potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil dnes Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Varování platí do odvolání. Meteorologové doporučují omezte venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může působit pálení očí, také kašel nebo třeba tlak na hrudi. V Krupce Libušíně na Teplicku dnes našli policisté při pátrací akci muže bez známek života. Byl pohřešovaný od včerejška. Podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové měl zálibu v lezení. Hasiči tělo vyprošťovali z hloubky zhruba 10 metrů z úzkého jeskynního prostoru. Návštěvníci Národního parku České Švýcarsko by v náročném terénu a v současných vedrech měli dobře odhadnout své síly. Potíže teď může způsobit třeba výstup k Pravčické bráně nebo převýšení na cestě z divoké soutěsky na Meznou. Střídající se stoupání a klesání může návštěvníkovi síly opravdu, jak se říká, prověřit, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
3: V tom teple můžou velmi rychle prověřit, jestli ten návštěvník má taky dost sil, aby to vůbec zvládl.
2: V Ústeckém kraji začala sklizeň ovoce. Jako první sadaři sklidili třešně a pokračují sběrem meruněk. Sezónní pracovníci kvůli vysokým teplotám letos ovoce sklízí už brzy ráno. Jak upřesnil ředitel zemědělského družstva v Klapém na Litoměřicku Otakar Šašek, budíček je ještě za
4: to. Teď už chodíme česat od 4 hodin ráno, protože ty lidi jsou v poledne hotoví.
2: V Ústí nad Labem zítra vyjede prázdninový autobusový spoj k jezeru Milada. Spoje budou mezi zastávkami Divadlo a pláž Termice jezdit 10x denně od pátku do neděle a také o svátku, a to od 9 do 19 hodin. Jízdné se v autobusech nevybírá.
1: Souhrn regionálních informací měl pro nás František Janačík. Teď už na Českém rozhlase Sever pokračuje Den v kraji.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: skupina Bruntosauři, jejich slavná písnička Na kameni kámen, 13 minut po 17. hodině a nám se právě teď rozjel den v kraji na Českém rozhlase Sever. Dnes v podvečer startuje další ročník zámeckých slavností ve Šluknově. Pozvánku si pro nás teď připravila naše redaktorka, regionální stopařka Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, kde přesně se zámecké slavnosti odehrávají?
1: Ve Šluknovském zámku a v přilehlém zámeckém parku. Začínají za chvíli a pokračují celou sobotu 27. června. Slavnosti organizuje město Šluknov ve spolupráci se Šluknovským zámkem. Podle oficiálního kalendáře města jde o tradiční dvoudenní akci s koncerty, kulturním programem, atrakcemi pro děti a také občerstvením i doprovodným programem pro návštěvníky každého věku.
0: Jaký je dnešní program?
1: Zámecký park se pro veřejnost otevírá už teď. 19. ročník zámeckých slavností Šluknov ale bude oficiálně zahájený až v 6 večer. O hodinu později vystoupí kapela Zpět, v 21 hodin Toxic People a v 23 hodin Kabát Revival.
0: Co připravili pořadatelé pro návštěvníky na zítřek sobotu?
1: Vrcholem slavností je ohnivá a laserová show v 21.15 s názvem Jak šel čas. Připomene historii zámku, včetně ničivého požáru před 40 lety i znovu otevření zámku po následné rekonstrukci. Po 8. večer na pódiu zaspívá Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska, ve 22 hodin Děda Mládek Illegal Band a program uzavře taneční afterparty v 23 hodin.
0: Program zámeckých slavností ale začíná už v sobotu dopoledne.
1: Je to tak, v 10 hodin loutkovou pohádkou souboru Rolnička o Karkulákovi. O hodinu později předvedou svou souhru Psi a psovodi v rámci kinologického programu. Následovat bude hudební vystoupení místní základní umělecké školy a vystoupení majoretek. V 15:30 diváky pobaví interaktivní pořad Stanci i rytíři na motivy dějin Šluknovského zámku. Později se představí i vietnamské tance. Od 17:30 bude pódium patřit Ondřeji Hejmovi a jeho kapele Žlutý pes.
0: Víš ještě třeba o nějakých perličkách programu?
1: Součástí zámeckého parku bude i prostor vymezený palisádami, jakési podzámčí. Tam bude historické městečko a ukázky řemesel. I výstava zbraní, tvořivé hry a dílny pro děti, ale také 3D historická střelnice. Program oživí kejklíři, chůdaři a rytířské souboje. V prostorách sladovny asi 100 metrů od parku si mohou lidé prohlédnout Katovské muzeum. Tam se také odehrají dvě představení Katovské řemeslo. A to ve 14:00 odpoledne a v 16:30.
0: Na zámecké slavnosti do Šluknova nás pozvala naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Lucie Vondráčková, její vzkaz v láhvi. 17 hodin, skoro přesně 23 minut. Den v kraji na Českém rozhlase Sever vám teď nabídne předpověď počasí. Pojďme se podívat, jak to s těmi teplotami o víkendu bude vypadat.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince teď už připravený meteorolog Jan Hrubý. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak téma číslo jedna teď i mimo předpovědi mezi lidmi. Teploty, kam nám dnes vystoupaly, až už alespoň trochu začínají klesat?
2: Tak aktuálně měříme na stanicích od 32 až do 37 stupňů Celsia a během dne nám nejvíce vystoupaly na stanici Doksany, a to na 38,1 stupně Celsia.
0: Mm-hmm. Já nevím, jestli o čem mluvit, co se děje na nebi, protože mi přijde, že je absolutně bez mráčků.
2: Tak pár oblaků se nad Ústeckým krajem vyskytuje, ale jich málo a vlastně by měly ty oblaky ubývat a večer a v noci očekáváme, že by mělo být jasno.
0: Mm-hmm. Jak se ochladíme přes noc, tedy kam budou padat teploty?
2: Tak teploty nám klesnou v noci na 22 až 19 stupňů Celsia, takže se dá říci, že nás čeká teplá noc.
0: Mm-hmm. Tak si snad alespoň trochu od těch veder odpočineme. No a zítra to bude zase pokračovat, takže sobota?
2: Zítra čekáváme, že by na obloze mělo být jasno nebo skoro jasno, ale během dne se může v okolí hor a na horách vyskytovat i menší oblačnost a teploty zítra od 36 až do 39 stupňů Celsia, ale zejména v Polabí a v Ohří nám mohou vystoupat až na 40 stupňů Celsia a jen chci říct, že se jedná o teploty měřené ve stínu a nikoliv na přímém slunci.
0: Jsou to opravdu hrozná čísla, dávejte na sebe pozor. Pojďme se podívat ještě, ať máme kompletní víkend také na neděli.
2: Tak v neděli by mělo být jasno nebo skoro jasno, ale večer se nám mohou vyskytnout řehánky nebo i bouřky a očekáváme, že by mělo být ještě o trochu tepleji než v sobotu, a to v rozmezí od 37 až do 41 stupňů Celsia a na to je vydána vlastně i výstraha. Zítra, abych to ještě řekl, tak zítra ta výstraha na extrémně vysoké teploty platí v části Ústeckého kraje a v neděli ta červená a nejvyšší výstraha už bude na celém území Ústeckého kraje a spolu s tím ještě od zítra je i výstraha na vznik a šíření požáru v přírodě. A ještě zmíním, že aktuálně je vyhlášena i smogová situace na zvýšené koncentrace pařizemního ozónu.
0: Tak jste to sami slyšeli, opravdu na sebe dávejte pozor, schovejte se někde před těmi teplotami, pokud máte možnost. Já moc děkuji, někdy příště opět naslyšenou.
2: Dneska, no.

0: Jennifer Rush a Teens Are The Rain. 17:33 pokračuje den, v kraji posloucháte Český rozhlas Sever. Žáci a studenti dnes dostali vysvědčení o pár dní dřív, než původně počítali. V Podsedicích na Litoměřicku se na tamní základní škole rozdávalo vysvědčení naposledy pod hlavičkou obce. Od nového školního roku bude totiž podsedická škola a školka sloučená se sousední školou v Třebenicích.
1: Inspektorky došly k závěru, že paní ředitelka neodstranila veškeré požadované věci. No a následně teda přišel návrh na její odvolání, kterému teda se vyhnula tím, že dobrovolně a sama teda odstoupila z funkce.
2: Popisuje nezávislá starostka Veronika Kulichová situaci, kdy podsedickou základní školu podruhé svítkami kontrolovala Česká školní inspekce. Vedení obce proto začalo jednat se sousedními Třebenicemi.
3: Tak snažíme se od nového školního roku o sloučení dvou škol, naší třebenické školy s podsedickou školou. S tím, že podsedická škola přestane vykonávat svou činnost, vymaže se z rejstříku škol a školských zařízení a tu budovu jako odloučené pracoviště převezmeme my.
2: Vysvětluje ředitel základní a mateřské školy v Třebenicích Stanislav Novák. Záměr už odsouhlasila obě zastupitelstva a všichni doufají, že se sloučení stihne do nového školního roku.
3: Jsme trošku v časové tísni z toho pohledu administrativy. Teď potřebujeme pro tu budovu podsedickou ještě vyjádření stavebního úřadu, že tam může fungovat naše odloučené pracoviště. A pak je potřeba požádat o výjimku z termínu pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení.
2: Mění se tedy v podstatě jen vedení školy. O budovu se bude dál starat podsedická radnice.
1: Vlastně na náklady obce se bude dělat rekonstrukce tělocvičny, to už máme jakoby domluvené dlouhodobě. Je podána teďko žádost o dotaci na zateplení, vlastně střecha už je hotová, na zateplení, výměnu oken, výměnu dveří a rekuperaci.
2: Shrnuje Veronika Kulichová. V současnosti malotřídku navštěvuje 9 žáků a v mateřské škole je dalších 20 dětí. Zaměstnanci o práci nepřijdou.
3: Se zaměstnanci jednám individuálně s tím, že oni vlastně končí, u toho stávají se zaměstnavatele, který přestává existovat a pokud se dohodneme, tak budou moci nastoupit k nám.
2: Už teď má ředitel plány, jak obě školy dobře stmelit.
3: Se budeme snažit a už na tom pracujeme, je co nejvíc propojit tady s námi. V podobě projektových dnů, výletů, exkurzí, divadelních představení, ozdravných pobytů, tak budeme se snažit školu i školku zapojit sem k nám.
2: Uzavírá Stanislav Novák. Z Podsedic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Vítě Vávra, jeho dívka Gloria v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, přesně 17 hodin a 40 minut. Nová výstava regionálního muzea Teplice ukazuje paličkovanou a šitou krajkářskou tradici krušnohořství. Krušnohoří krajkářství je v regionu doloženo od 16. století a stále pokračuje. Návštěvníci se o tom můžou ve výstavních prostorách Teplického zámku přesvědčit do konce srpna.
1: To znamená dva vodivý páry po síti a do té sítě jsem vlastně upaličkovala rovnou i ty vlaštovky.
2: Helena Svatková se paličkování věnuje přes 30 let. Ve vitríně má taky krajkový slunečník a klobouček.
1: Ten klobouk, protože je to pásková krajka plus lístečky. A já lístečky dneska miluju. Nemám ho jenom na výstavě, ale mám ho i na nošení.
2: Takže musíte na škroby, aby držel
1: to. Musí všechno tužem. Krajce bych přála, aby byla co nejlepší a aby měl každý rád a aby hlavně žila dál.
2: Jana Šenhefrová paličkuje šperky a taky je nosí třeba náušnice.
3: Technika je pořád stejná, jako byla před 100 lety, 200 lety a víc.
2: Technika je tedy stejná a co materiály, které se používají?
3: Materiály se samozřejmě hodně mění. Já jsem začínala na lněných a bavlněných nití. Dneska používáme převážně efektivní nitě, ale samozřejmě tu bavlnu mám taky velmi ráda i ten lén.
2: Když koukám na náušnice, tak tam jsou i korálky.
3: Ano, doplňuju svý šperky, doplňuju korálkama, protože to zvyšuje ten efekt a ten zájem. Ono to i trošku zatíží, protože šperk z krajky je hrozně lehoučkej.
2: Své práce tady má 6 krajkářek z Ústeckého kraje. 2 výstavní místnosti patří autorské tvorbě výtvarníka a pedagoga Jaroslava Prášila. Sám si pěstuje i len, z kterého spřádá nitě. Upozorňuje kurátorka výstavy Alena Hubáčková.
4: Pěstuje si, ano, přesně tak, takže opravdu on tu tradici uchovává velmi poctivě. Každá ta osobnost je i lektor nebo lektorka. To znamená, je tam důležitý ten generační přenos a to, že to řemeslo teda předávají dál.
2: Výstava je součástí záměru zapsat krušnohorské krajkářství jako uznané řemeslo na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého kraje. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17:49 pokračuje dnešní Den v kraji, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Křik křepelek v zahradě chovatelky Michaely Průchové z Dobkovice na Děčínsku můžete snadno zaměnit za křik pávů. Křepelky, i když vzrůstem malé, dokážou být opravdu hlasité a není to jediná zajímavost, kterou se naše regionální stopařka Veronika Jaklová o křepelkách dozvěděla. Co dalšího to bylo, tak to si povíme teď.
1: V Dobkovicích u chovatelky Michaely Průchové žijí křepelky ve voliéře asi metr nad zemí. Potřebují sucho a nesnáší průvan, takže velká část chovatelského zařízení je ze dřeva. Je to částečně i kvůli tomu, že jde o malé ptáky, kteří jsou snadnou kořistí lasiček nebo potkanů. Ideální teplota chovu je kolem 20 stupňů Celsia. Velká vedra ani velký mráz křepelkám příliš nesvědčí. Na rozdíl od slepic, které tu volně chodí ven, se křepelky ven nepouští, neumí se totiž vracet zpátky.
0: Proč chovat křepelky, když můžeme chovat slepice?
1: Mají menší nároky na prostor a spotřebují méně krmiva, i když s vyšším obsahem bílkovin. Vajíčka křepelek jsou hezky strakatá a i když velikostí jsou zhruba pětkrát menší než vejce slepičí, jejich výživová hodnota je vynikající. Podle chovatelky Michaely Průchové obsahují například dvakrát více vitamínu B než vejce slepičí, 2,5krát více vitamínu A, také hodně minerálů, lecitinu a kompletní spektrum aminokyselin. A lidé je prý rádi užívají na posílení imunity a nervové soustavy, také jako pomoc při vysokém cholesterolu, alergiích a migrénách. Dokonce existují kůry, kdy lidé jedí křepelčí vejce syrová. Prý je ale lepší užívat jen žloutek a bílek tepelně upravit, jinak dochází k horšímu vstřebávání biotinu. Křepelky z Dobkovic snesou každá asi 300 vajec za rok. Rychle dospívají a mohou snášet vajíčka už zhruba 2,5 měsíce od vylíhnutí. Vajíčko, které je uložené v chladu špičkou dolů, prý vydrží v pořádku i 2 měsíce. Kohouce jsou samozřejmě určeni jak do chovu, tak na maso.
0: Veroniko, ty také chováš zvířata. Zaujalo tě, jako chovatelku něco?
1: Ano, slepičky mají stálý přístup na trávu a přesto je trávník zelený, nezničený a zdravý, to já neznám. Mám zkušenosti s chovem krůt, hus a slepic a co mě opravdu hodně překvapilo, že i když zahrada v Dobkovicích patří spíš k těm menším a paní Průchová tu chová několik plemen slepic a křepelky k tomu, necítila jsem vůbec žádný zápach. A to je obzvlášť v takových vedrech opravdu vzácné. Podle mě to svědčí o mimořádné čistotě a péči.
0: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové varují před extrémními teplotami, před požáry a také před přízemním ozónem. Policisté zadrželi mladíka z Jirkova, na sociální síti hrozil pistolí a sekerou. Bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu v kauze zadržení ukrajinského konvoje se zlatem. V noci jasno i s tropickými teplotami i kolem 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi hasiči. Varování Českého hydrometeorologického ústavu před požáry a extrémními teplotami bude v Ústeckém kraji platit od půlnoci. Na jihu Moravy platí varování před extrémními teplotami od středy. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek nebo vítr. Meteorologové upozorňují, že v sobotu i v neděli mohou padat nové teplotní rekordy, teploměry mohou naměřit i kolem 41 stupňů Celsia. Do ulic České Lípy vyjeli kropící vozy technických služeb. Město tak chce částečně bojovat proti aktuální vlně tropických veder. Řidiči budou primárně projíždět centrem města, zamířit by měli i na jednotlivá sídliště a do okrajových částí města.
2: Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákala-Brožová, kropící vozy budou městem projíždět vždy mezi 10. a 18. hodinou. Radnice je zatím povolala do neděle, kdy mají být podle předpovědi teploty sahající ke 40 stupňům Celsia. Od pondělí by se mělo zase ochladit. Vedení města chtělo povolat také dobrovolné hasiče, ti ale z kapacitních důvodů pomoct nemohou. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Mladík z Jirkova na Chomutovsku vyhrožoval na sociální síti pistolí a také sekerou účastníkům dnešní akce v Chomutovském klubu. Policisté ho zadrželi, podezírají ho ze spáchání trestného činu násilí. Přestože z výslechů vyplynulo, že výhrůžku nemyslel vážně a střelnou zbraň nevlastní, říká policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
3: Pohrůžka nebyla myšlena vážně a reálné nebezpečí nehrozilo. Upozorňujeme, že byť obdobné jednání nemusí být myšleno vážně, jedná se o trestný čin, ať už je pohnutka jakákoliv. Mladíkovi bylo sděleno podezření z uvedeného trestného činu. U soudu mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 3 let.
1: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem a hotovostí mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal správní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i tří vysokopostavených úředníků. O postupu maďarských úřadů informoval maďarský server 444HU.
0: Počasí.
1: V noci čekejte jasno i s tropickými teplotami kolem 22 stupňů. Zítra slunečno, během dne na horách a v okolí hor kupovitá částečně vysoká oblačnost. Teploty zítra od 36 do 39 stupňů, na horách do 35 stupňů Celsia. Od půlnoci začne platit extrémní stupeň výstrahy meteorologů před velmi vysokými teplotami. V platnosti už jsou výstrahy před požáry a také před přízemním ozónem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Komplikace čekejte mezi Mostem a Litvínovem. Silnice 1/27 je kvůli nehodě tří osobních aut u starého nákladového nádraží uzavřená. Nehoda byla se zraněním a od mostu se podle řidičů už tvoří delší kolony.
4: Pod kopcem Němínce najednou začínala štosová tady kolona, je to záchranářská ulička, teďka prostě tady všichni stojíme v koloně.
1: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: 11 minut po 18. hodině hrozily se dnešní písničky na vaše přání a už tady mám na telefonní lince připraveného jednoho z posluchačů, kdo k nám volá. Hezké odpoledne.
1: Tady David z Prahy, zdravím vás, hezké odpoledne.
0: My tě zdravíme také, Davide, do Prahy. Tak nejdříve pro koho budeme hrát?
1: Jenom pro vás do studia, protože jste můj nejlepší moderátor a budeme hrát Křídlo X dřevo.
0: Tak to moc krát děkuji za takovou pochvalu. A Davide, chtěl jsem se ti zeptat, jak zvládáš ty vedra? Chladíš se někde, skočíš někde někam do vody?
1: Jo, koupu se, ale ty vedra jsou hrozný a v neděli má být až 40 stupňů.
0: Je to příšerný, dokonce teď před chvilkou jsme mluvili s meteorologem až 41 stupňů, ono to bude asi všude úplně stejné, v Praze nebo na severu Čech je to úplně jedno. Tak se drž, hodně pij, samozřejmě nezapomeň na to a někdy příště opět naslyšenou, ahoj.
1: Jasně, naslyšenou.

failu. Zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu i k Gmailu, k Instači i k Faceu. A teď všichni kámoši mají dojem, že mezi živými nejsu. Můj telefon žádá si synchronizaci dat a já nemůžu si ani zavolat. Osud mi dal mat. Má budoucnost si pryč, tak vyším ráneček s buchtama na selfie tyč. Otevírám dveře a koukám do světa. I když jsem offline, vím, že furt je tam a čeká na mě. Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo a proto

planetu. Místo netu mám tu, ale k dispozici celou naši planetu. Tady jsem dobrovolně z case a místo po sítě se radši budu bavit face to face. Máš mi za neandrtálce, možná je to tím, že svý jídlo většinou dřív sním, než ho vyfotím. Hele, ať si každý fotí, co chce, já mám radši.

dobrých zpráv, že bejt aut není zas tak zlej stav, tak se mnou slav, nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zaschvít, nehodlá.

0: Tak Davide, přiznám se, že mě samotného tahle kytarová verze hitu Dřevo Xindla X překvapilo. Byla to zase změna, něco jiného. 15 minut po 18. hodině. My jsme se ještě nepřipomněli linku k nám do studia 475 212 212. Možná, že jste si písničky na přání na Českém rozhlase Sever naladili úplně poprvé. Máme i e-mail zahrajte@rozhlas.cz anebo SMS bránu pro vaše vzkazy na čísle 900 11 04. SMS ale musí být ve tvaru zahrajte mezera, váš vzkaz bez háčku a bez čárek a službu SMS provozuje ATS Praha. Cena jedné SMSky jsou pouhé 4 koruny. Ale teď už je tady Honza, který nám volá z Vlkavy. Je to tak, hezké odpoledne?
1: Je to tak, Milane, zdravím vás, hezké odpoledne, všechny posluchače. Já bych chtěl dneska poděkovat všem přátelům a kamarádům, kteří mi přáli buď prostřednictvím vašeho rádia, nebo osobně k mému středečnímu svátku. Tak se to jenom bezkratce Švrdenka, Boženka ze Žadce, Hanička Básnička s Harim do Bíliny, těm taky děkuji, Karlovi s Milenkou do Prahy, Janice do Jirkova, no a prostě všem ostatním přátelům, kteří mi takhle prostě se na mě vzpomněli a popřáli mi. A tuto písničku následující bych poslal jako takový malý dáreček a hudební překvapení.
0: Dobře.
1: Zdravím i moji mamku, my tady sedíme u stánku, popíme pivko, takže...
0: Tak jo,
1: musíme dobře odpitný režim, furt nám to v rádiu říkáte, tak musíme vás všechny poslechnout.
0: No ale pozor, do pitního režimu to pivo moc nepatří, ale chlaďte. Jasně, chlaďte aspoň takhle. Tak jo, mějte se krásně, když příště naslyšenou.
1: Díky,
0: a já přidám ještě jeden vzkaz, který k nám dorazil. SMS-kou zahrajte pro našeho tatínka a dědečka Radima Kocourka ke 54. narozeninám písničku od Krajanky. Hodně zdraví do dalších let přeje ze všech 12 členů rodiny Kocourků. Kocourků, ano, asi je to tak, takže Krajanka za malou chvíli, ale teď už překvapení.

0: Tak to byla krajanka písnička na přání, taková trochu erotická písnička, 18 hodin skoro 24 minut. Pokračujeme a vítám na telefonní lince další posluchačku. Kdo a odkud k nám volá? Dobrý den.
1: Tady Hana. A jsme na dovolený na Nechranicích a chtěla bych nechat zahrát manželovi k narozeninám.
0: Co mu popřejete?
1: No, co mu popřeju? Hlavně zdraví, hodně lásky a že mu to přeje děti, vnoučata a pravnoučata.
0: Tak jo. A prozradíte nám také, co jste mu vybrali jako hudební dárek?
1: Švihák lázeňský.
0: Jiří Schillinger, je to tady, vy se mějte krásně na Nechranicích. Vy tam máte aspoň vodu, tak se můžete trochu schladit. Tam někdy příště opět
1: no,
0: naslyšenou. Tak jo, naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.

0: Přesně za 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní odpolední písničky na vaše přání a telefon. Už je volný teď pro dalšího posluchače. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: Já jsem Pepa ze Štětí, dvojka.
0: Tak Pepu pro koho?
1: Zdravím Pepu ze Štětí, jedničku. Pak zdravím Evičku Šredlovou z Mělníka za Svobodna, která se jmenovala. Pak zdravím všechny Štěťáky a zdravím Domašice, Tuháň, Pavličky a Klimperovi z Domašic a ještě tady ze Stračí zdravím lidi a tak dále.
0: Dobře, tak jo.
1: Krásnýho, hezký víkend.
0: Vám také se držte, také hodně pití a někde a ve stínu.
1: Ano.
0: A ještě něco?
1: A vám do studia.
0: Děkujeme, nám ve studiu se zrovna rozbila klimatizace, to je taková nepříjemná informace.
1: A všem lidičkám, který za to rádio poslouchají. I když to zkazili tak nějak, jo, protože se tam spousta lidí nemůže dovolat.
0: Dobře, tak posílám písničku, mějte se krásně a někdy příště naslyšenou.
1: Ano, taky krásně. Hezký večer.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte odpolední písničky na vaše přání na telefonní lince. By teď měla být posluchačka Monika, je to tak, odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý den, z Ústí nad Labem.
0: Tak a pro koho zahrajeme?
1: Bude to pro všechny známí, pro vás do rádia a pro naše do Egypta.
0: Do Egypta jeli v těchto teplotách? No, nemají tam ještě chladněji třeba než tady?
1: No, mají tam taky teplo, no právě mám, co mi posílá fotky za synem, tak tam mají taky teplo.
0: Takže
1: a už se vracejí domů, no.
0: Jo, jo, tak to si tam to teplo ještě užijí, nám se tady naštěstí už v pondělí ochladí. Tak jo, posílám písničku, tady je dvojice Verona Na mě nečekej, mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 475 212 212, to je ta správná linka a je volná. Na.

0: Tak to byla dvojice Verona, písnička s názvem Na mě nečekej, pokračují písničky Na přání. Teď už máme 7 minut po půl 7 a já přivítám na telefonní lince teď Vaška, je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý večer, Vašek z Rumburka. Tak zdravím všechny posluchače, zdravím Káju do Prysku, Pepiky do Neštěmíc a pustíme si taky takovou jednu veselější písničku. Jinak krásný víkend všem a v pondělí déšť, ať se trošku ochladíme.
0: Všichni se na to těšíme.
1: Zalejeme zahrádky a
0: je to tak.
1: Kromky.
0: Dobře, tady je Karel Černoch a pan Vimr, ve dvou se to lepetáhne. Mějte krásný víkend,
1: taky
0: naslyšenou.

0: jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Teď už 18 hodin 43 minut pokračují písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever. Linka přichystaná pro další posluchačku. Kdo a odkud volá? Dobrý den.
1: Dobrý večer, já vás ještě jednou zdravím a zdravím všechny posluchače a písničku posílám Květušce a Romanovi na Vysokou, potom Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy a Marcelce do Neštěnic. A vám moc děkuju a mějte se hezky a hlavně, aby jsme to vedro všechny vydrželi.
0: Tak jo, držme se, mějte se krásně, nikdy příště naslyšenou.
1: A děkuju vám.
0: A já tady mám ještě jedno zahrání pro Marcelku z Neštěmic, ale také pro paní Martu z Barandova, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Jarmelku z Nuslí a pro nás posluchačka Jarka z Ústí nad Labem. My děkujeme a tady už je Petr Spálený.

Petr Spalený dospíval, nám bude teď zpívat Jiří Korn. Nevím, proč nemám tady žádný telefonát, linka 475 212 212 je pro vás stále připravená, a tak přidám jeden vzkaz, který dorazil SMS-kou. A vlastně to není ani vzkaz, je to pro všechny, kteří poslouchají od Květy z Lovosic a přála si právě Zelené údolí.

0: Pokračují písničky na vaše přání, pomalu jdeme do finále, za 10 minut už tady je 19. hodina, na telefonní lince teď je připravená další posluchačka. Kdo k nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý večer, tady je Alena od Strádonic. Chtěla bych poslat krásnou písničku pro všechny lidičky, hlavně pro celý rádio Sever. A chtěla bych hlavně jmenovat Andělku z Řivic a Boženku z Jirkova. Jinak zdravím všechny posluchače a přeju jim hodně zdraví. A vám moc krát děkuju.
0: Tak jo, dobře, já posílám. Ještě se vás zeptám, jak se chladíte vy v těch vedrech?
1: No víte co, nohy mám třeba ve škopku na dvorku ve studený vodě.
0: To je taková ta nejklasičtější věc.
1: No. A nebo sprchu, jako byste.
0: Ano.
1: Ale s tou vodou tady musíme šetřit, protože není. No.
0: Tak jo, dobře, tak se držte, já posílám, abyste vybrala Petra Poláčka, Srdce prodávám, ano. Je to tady někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju vám, jste šikovnej.

0: Písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever, ty dnešní odpolední, nebo chcete-li podvečerní, už jsou u konce. Další uslyšíme zítra ve 12 hodin, kdy se s vámi u nich opět přivítám, ale také třeba v 5 hodin ráno. Mám tady poslední vzkaz, ten je od Mirka a chtěl by poslat synovi písničku k dnešnímu vysvědčení. Píše, že ho miluje a já tedy posílám skupinu Brutus, Dlažební kostka, trošku přitvrdíme a po 19. hodině vás čekají další zprávy Českého rozhlasu Sever. Vrátí se s nimi kolega František Janačík. A já si jdu tedy na chvíli odpočinu, doufám, že mi to ty teploty dovolí a zítra ráno se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Ústeckém kraji platí ode dneška podmínky k zabezpečení požární ochrany. Od včerejška pohřešovaného muže našli dnes policisté v Krupce na Teplicku mrtvého. V noci na sobotu bude v Ústí nad Labem kvůli rekonstrukci Benešova mostu uzavřená část průtahové silnice Děčín-Lovosice číslo 30. V noci jasno i s tropickými teplotami kolem 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Doporučují lidem omezit venku fyzickou zátěž. Na žádost ředitele krajských hasičů vyhlásil Ústecký kraj pro celé své území také podmínky k zabezpečení požární ochrany. Kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požáru platí ode dneška do odvolání.
4: Mimo jiné je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň v lese a jeho blízkosti nebo v místech se suchým porostem. V rekreačních zařízeních jen na vyhrazeném prostoru pod dozorem určené odpovědné osoby a v bezpečné vzdálenosti od stanu a obytných přívěsů. Lesní hospodáři jsou povinni udržovat lesní cesty sjízdné a volné. Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: V Krupce Libušíně na Teplicku našli dnes policisté při pátrací akci muže bez známek života byl pohřešovaný od včerejšího dne. Podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové měl zálibu v lezení. Tělo z hloubky zhruba 10 metrů z úzkého jeskynního prostoru vyprošťovali hasiči. Část silnice 1/30 v Ústí nad Labem bude v noci kvůli rekonstrukci Benešova mostu uzavřená, a to v obou směrech, jak na Lovosice, tak na Děčín. Uzavírka v úseku od křižovatky pod Větruší až k předmostí potrvá podle stavby vedoucího Pavla Kuděje od 21 hodin do sobotních 5 hodin ráno. Některá města v Libereckém kraji si s předstihem připomněla oběti komunistického režimu. Den jejich památky připadá na zítřek. Jde zároveň o 670. výročí justiční vraždy političky Milady Horákové. Zástupci Libereckého kraje a města Liberce se dnes dopoledne sešli v Parku paměti národa v Liberecké Jablonecké ulici. Květiny položili před památník obětí komunismu, přezdívaný Zrcadlo. Jeho význam objasňuje ředitelka paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová.
5: Odráží to, že když se před ně postavíte, tak upomíná na tu památku obětí komunismu. Takže když před ním stojíte i na sebe jako hledíte, tak něco z těch střípků tam je a to dědictví toho minulého režimu si neseme.
2: Vzpomínkové setkání se konalo také v České Lípě na Smetanově nábřeží u pomníku Milady Horákové a pokračovalo u pomníku generála Heliodora Píky u kulturního domu Krystal.
3: Počasí.
2: V noci jasno, čekejte i tropické teploty kolem 22 stupňů. Zítra slunečno s teplotami do 39 stupňů Celsia, na horách počítejte s teplotami do 35 stupňů. Od půlnoci začíná platit extrémní stupeň výstrahy meteorologů před velmi vysokými teplotami. V platnosti jsou také výstrahy před požáry a před smogem kvůli přízemnímu ozónu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/27 z mostu na Litvínov je kvůli likvidaci následků nehody tří osobních aut u starého nádraží průjezdná jedním pruhem. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, pamatujete si, jak jsme před časem rozebírali slovo pinožitce?
2: Pamatuju, nahlíželi jsme do etymologického slovníku.
1: No a vy jste si tehdy říkala, že najdete ještě nějaké slovo na pi, na p a měkké i. No a našla jste, dnes si ho rozebereme, protože to si taky často říkáváme, odkud to slovo je. Můžu ho říct já, nebo ho řeknete vy?
2: Jen si ho užijte, já ho pak taky ráda řeknu.
1: Protože zas tak často si ten komfort říct takové slovo do vysílání nemůžu dovolit.
2: Opravdu, tak si pak řekneme proč.
1: Pitomí.
2: Pitomí, tak. A víte co, kdybychom byli v ruskojazyčném rozhlase, tak to slovo můžete říkat pořád.
1: To snad ani ne, prosím vás.
2: A zcela regulérně a já vám hned řeknu proč. Etymologicky vývojem významu toho slova šlo původně o to, že se tak označoval někdo, kdo byl krotký, vychovaný, pěstovaný, zkrátka někdo, kdo měl veškerou péči. A pozorováním zvířat, která byla chována v zajetí, se dospělo k tomu posunu významu. Původní tedy bylo odchovanec, někdo, kdo je opečováván. Ale ta zvířata v zajetí ztratila svoje běžné instinkty, jako že nebyla schopná bojovat o život, nebyla dost bystrá, ostražitá. Dokonce se v tom slovníku etymologickém uvádí, že tyto instinkty ztratila zvláště, když stučněla.
1: Takže když si to tak rozebereme podle jednotlivých podvýznamů, dá se říct, tak když se řekne pitomí, tak si představím, že je to někdo hloupý, kdo neumí myslet, nebo
2: tak
1: nemá
2: tu
1: schopnost.
2: Tak se to dneska nejčastěji užívá, ano.
1: Možná ještě někdo, kdo není soudný.
2: Nebo hloupý, omezený, to se taky uvádí ve slovníku jako ty hanlivé významy. Kdo si, kdo je bezvýznamný, bezcenný, nebo něco, co je bezcenné.
1: Taky omámený, otupělý možná, já jsem z toho úplně pitomý, řeknu. Třeba z nějakého prášku, který si vezmu na bolest zad.
2: Vy možná, já bych řekla, kdybych byla muž, že jsem pitomej, protože...
1: No jasně, já jsem chtěl dodržet tu korektnost jazykovou vysílání.
2: Což je u těch slov s příznakem citovým potom poměrně legrační.
1: Tak jste mi povolila ještě to, co vůbec nemůžu říkat ve vysílání, ani nechci, protože jsme normotvorní, ale teď to řeknu, já jsem pitomej. No a pak taky o zvířeti se to dá říct. Ten pes je úplně pitomej.
2: No a dneska tím samozřejmě myslíme právě, že je trošku už zblblej, ale ten původní význam by byl ochočený. Právě díky tomu, že byl odchován v zajetí a je krotký, chová se jinak, nemá ty instinkty. Takže teď zpátky k té ruštině. V ruštině si to slovo původní význam stále zachovalo, takže nedávno jsem například měla v ruce cvičebnici ruského jazyka a tam byla fráze pitomec našeho fakultěta, jako absolvent naší fakulty.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a úpaty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se k

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
3: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
2: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
4: Pro správné zdanění se musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
2: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
5: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
6: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
6: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
7: Tak.
6: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíce setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
3: Jo. To jsem ještě neviděla.
4: Vážně?
3: Bleh.
4: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
1: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
1: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
1: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, z vnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
6: Vesele a zdravě.
0: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
7: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
0: Proč takže máme ty vložky?
7: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
0: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy máme špatné otlaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože já nevím, čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, z játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne.
0: Ne.
2: To
0: ne.
2: Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý
2: ano,
0: máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší ty lymfatické otoky kolem jako dokola kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, ale potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch směrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 80 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod, jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků,

0: která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
1: takový
0: se...
1: Takový jako kruh, jak na plavání?
0: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
1: Vykroužený otvorek.
0: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
1: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
2: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
0: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Hmm. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
1: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuluje samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objedna. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový.
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někde se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do boty, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargi, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání v pořadu Veselé a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to takže už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Veselé a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
4: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
2: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
5: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
6: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
5: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
6: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
7: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
6: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: dnešním country oslavníku se po druhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: Zasu je ode všeho kousek a možná ještě

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendrenails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem v edici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's the Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Williho Nelsona je po Mejdanu The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter. Dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomský hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, kteří se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy, Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší Country před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc. Mám je.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z Hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volejte 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v Libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovný značení, tak svislý, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkař, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo. Ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, dvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
7: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, dik by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantastickém vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vítám, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho, jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtám. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Bof, vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka. Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila. A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček. Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové, přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice. Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
0: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer. Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval. V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký...

0: náš starý roh. Abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí. Pomoc! A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
1: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
0: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
2: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
2: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
0: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
2: Nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
0: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to. No,
0: no to jo.
1: No.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíp z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl

Lars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pár slezl s palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantarivu,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta, ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný. Zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo zakládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořilej ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot, jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině. Můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů. Nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo, nebo nepovedlo. Jsem ten poslední, nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky, co jsem našel třeba na internetu. Nicméně, ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Mařku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: No to jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci, protože jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha. No tak...
1: Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě no, čistě ne, vaše jasný. Věc a já chci být diskrétní, ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Sadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. Hmm. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Mm-hmm. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. Mm-hmm. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje, i když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná, mě pálí potom žáha.
0: No prosím, tak to máte o to jednodušší.
1: No, a já si dám ale takové jako, my jezdíme do studánky a ta studánková voda, ta je snad asi dobrá. Protože normální voda svou kohoutku tam je moc nevyhovuje, protože poslední dobou, co nám to tady dělali, tak ona není tak nějak moc dobrá, ale ta z té studánky, ta je dobrá a my ji přineseme asi, já nevím, kolik litrů, 4, 8 litrů přineseme si z toho, z té studánky. No a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst. Hmm.
0: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí, při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
1: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
1: salát, tak
0: a udržet
1: si
0: to.
1: Udělat salát, si chci zítra udělat.
0: Já už protože mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
1: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom, aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody, a aby to nebylo suchý moc. A, ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do Sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím a hlavně Mařku, protože mi to dala, že mi to dala vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty po 11.
0: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: 8 hodin jsem to loupala.
0: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale ne. Gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeji, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát. A říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer, chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc, k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochvalte se. Nikdo to za vás lépe neudělá, než vy sami. Opravdu pochvalte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste tím prošel?
1: A hodně zdraví, všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne, jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník, já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi jako k nejpřirozenějšímu pohybu. Ano, a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci a konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc
1: krát,
0: Luboši.
1: A přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se, opravdu nikdo to lépe neudělá, než my sami. A no, nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: Dobré a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí do plavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuju docela, mám více nebo to je jedno, ale není
0: no, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních v Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonina, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinový. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ty pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty se dávali ty medaile a vyhodnocovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a pod okolo celého parku, je to kilometr, že my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaili. Chůze pro zdraví. Mene, je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že je znak a pod druhé strany je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné. Ale po téhle souhrné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem tu měla. Ale tak nějak to tak... To, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
1: No,
0: to znamená pohyb,
1: ano,
0: aby se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak v tom
1: to
0: pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oproceny tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda. A je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: no, začala jste hezky
1: teda...
0: letní prázdniny. Paní Zdeno, ano. Děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kg, a to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku. Že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculata, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako ale... lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla na dváhu. Na dváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře. A jako ne, jako že závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál.

0: a měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím se předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří a zase ujdu kousek a zase se mě strkne. Takže bolesti mám, takže to ne, žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roku v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
1: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu, no.
0: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala, ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální konfekční nebo něco, to ne, ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
1: Takže tady by se,
0: já už to... Já jsem před rokem a půl, jsem byla, jako chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo? A oni mě nabídli mě píchání o Ozempic. To můžu říct, protože to týká frčí všude. Ozempic.
1: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
0: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za... Půl roku jsem zhubla 12 kilo.
1: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajthamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním Vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to, doufám, správně.
0: Ale můžu vám říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
1: Takže je to
0: ona
1: genetické, se ptám.
0: Ona má 48 kilo děla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a nedoporučovali jí ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky v Bohunicích neurologie.
1: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
0: Má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě říkají velmi, ale mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
1: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
0: Jo.
1: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
0: Ohledně toho Ozempiku.
1: To bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu.

0: omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty těla šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pít. Víte co?
0: Rozumím,
1: to
0: rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji paní Ludmilo a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kg a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl dvakrát před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal, ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné a takže asi to švihadlo a jsem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit, budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět.
1: Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mně osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Zdravím všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocí.
1: Vylečilo vás to, jo?
2: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu, to naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici, a nebo musíme mít méně než 80 kilo.
1: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
2: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
1: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
2: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
2: Ale
1: moc dobře.
2: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jak jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku, no.
2: Pardon, já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Souvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
2: Halo?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
2: Já žádný doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
2: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud no. máte tenhle problém.
2: Tak jo.
1: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
2: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
2: No,
1: děkuji.
2: Tak jo.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Myslím tady Kraví horou.
0: No, malý kousíček, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit šatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Anžel byl ze Slovensku, tam jsme měli chalupu. Ubyteše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě, měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili, cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle
1: ano,
0: vás
1: ano, to bylo
0: návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka
1: ne,
0: vám s tím
1: ono
0: hofne,
1: se to
0: no.
1: Nosí, ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já
0: to.
1: Říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: Žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně hodně
0: zdravíčka. V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: Dobrou
0: noc. Díky vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánček, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha, abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc. Kolaboval jsem na plicní embolí, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustým střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. Já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku, tak kilo a půl za měsíc, což si myslím, že ty odborníci docela doporučujou, aby nenastal ten jojo efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. Tak následovalo dvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. Takže následovali vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: Takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. Teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, a kromě těchto veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. A asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, takže se snažím teda jíst střídmě, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, takže to pomáhá s tím pitným režimem. Doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, To bych nikomu nepřál ani za nic. A sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. Ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak jsem byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120? To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale v plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem, před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže... Jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No určitě, určitě. Já prostě, když jsem se tak úspěšně z toho probíral, že jo, v úterý mě operovali, ve středu už jsem zkoušel, v úterý večer ještě po operaci, tak přišla sestra a říká, pane Habermann, zkusíme se postavit. Ale když by vás to příliš bolelo, tak nemusíte se přemáhat. No, tak samozřejmě jsem se postavil trošku se skřípěním zubů. Druhý den už jsem začal s chodítkem, samozřejmě sestra vedle mě. To bylo ve středu. Ve čtvrtek už jsem s tím chodítkem jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci. Chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Habermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
0: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
1: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec, kusy na trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
0: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
1: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
0: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
1: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
0: Naslyšenou. Jana napsala na rozhlas.cz lomítko linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. Mm-hmm. To se mě stalo jednou do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě zlou na takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky. A ona a teď dojde tady k tomu umývat. Tak zase jsem došla. Teď zpátky a nacvičila mě a pak spěchala na vlak, tak jela domů a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přešla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přešla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři. A říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozcvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom je paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř, ten je tak, že úplně zlomená. A že tam mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že ten mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota. A to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten vozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by a i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, to takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je tam je vrch, tam je kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsem viděl jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma, to nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeji všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a potom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo, jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z posteli snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jakživa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydli kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku. Ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajdhamlová. Jo? To nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte. Takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul snoučatama, běhal s nima, lesněma po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, a to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlez do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach. A já, teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma, a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout.

0: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra. Občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc nesním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No, ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kily. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
1: Ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, hodně mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs a do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená, jo, A jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohanka do toho. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte? Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále a tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Uh-huh. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v těch uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři réžu.
0: No, a no Rudo, ale vlastně řeknu vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo do hru, havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilo za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, a on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky.
0: Yeah.
1: Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, že neprozradil jste mu, jo, doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, no tak existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní. No.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušenej toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný prašci tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na vejšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zas hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude ji moderovat Honza Macon a jejím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistíli z papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka Vidalbe.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já už jdu, už mám všechno, to vím, že už jdu, snažím se být dokvělý.
9: Ahoj.
7: Ahoj. Díky.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice, v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
8: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
8: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
8: Nevím.
9: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
8: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
8: Co jde?
9: Dobrý počtář.
8: Vím, že když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
10: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
8: Nápoj lásky číslo 10.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, Pére vyhrál, jo? Máš třeba věc drážistu?
9: No, asi ne. No, co?
8: Ne, vypadá to, jako jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
9: Ne, to je...
8: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night a taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeše, když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Můžeš ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: Ne, no,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
7: Toho neumíš.
5: Teda
3: Tak Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprák. Ty seš Goldene Štětec Ausprák.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No, tak ale chybu jsem udělal, zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no, to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo.
3: Ale to nevyšlo tohle.
4: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mně přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista.

0: na tu šanci čekám. V ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle. Ňaf, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
1: Mimochodem, poté, co se František Ringočech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Minaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby jsi byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten trafí. transformátor přehřívá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám, musím se, nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Jako na té klávesnici.
4: Ano, ano. A vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je obžaloba.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžit na nově debublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik... Jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informaci, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka. A ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když mě chytíš, tak co?
8: Ale já tě stejně nedohoníš.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma? Když jsou na řípě?
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbosti.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.